0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinu. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky. Ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to byla krásně vypečená kachna. Dobrý. A mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo dosladká. No, úplně...
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho, jako i s tím karamelem. No. Opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Odpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice. Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, kdy se živí, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro Čechu jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce běhovala Čechu, Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, potom měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, oni byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co, jedli třeba i volupsie?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sadkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jarošku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl dát personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo?
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězly v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept 10 let hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky na kraji najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, tak aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být ty játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: A to jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i na venek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičky, teda 1,5 lžičky medu, 2 lžičky sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičky oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5-kilovou červeného zelí, lžičky kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr. Vždycky přidáme mletou z kořici a lžičky octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného
2: prsa
1: magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to a budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, tak vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kosíčky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme jí dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, až se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé, jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou kusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykem, ale uděláme si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak, tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře míšený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám s cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 recept řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Viď, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021, příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883 v obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karl Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brindza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začalo dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoli. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra. A potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce.

0: měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá, upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
0: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolej ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v Českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
2: Plíseň na nivu je kmen plísně Penicillium roqueforti. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
3: Víc se o nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek. Což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej. Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana, vegoše. Říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no,
1: je něco takového.
2: No, pozor. Třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
3: Vidíte, já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo, protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, viď, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně? Za A. Lichtenštejnové, nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno, starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archivu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna. Ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčí nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a staroitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelili vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přece furt váčil s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník, pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou zrovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěli tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak staroklatrubský kuň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni starokladrubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně. Takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým až labutím krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech. A vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou. Nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců. Pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Vím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch, velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí, a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout. Tak z tohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak lisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech třech dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že je nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je maloreprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původním úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Teď tady vidíme zapřežené čtyřspřeží vraníků, kteří tady projíždějí. A máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech. A ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stajového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stajovém dvoře jsou ta hříbata rozdělená podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečku. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečku. A jsou tady do doby, si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku zapřehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: jsme.
1: Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
2: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapovaná poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
1: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
2: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
1: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
3: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustájeny v těch dvou volných stájích.

0: hit.
1: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
2: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní, a v tomto případě teda kočárových koní, a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa, právě z takzvaného kompozičního ohniska, my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň, a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu, a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru, a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak tkví v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
1: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory. Kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
2: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí. Přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě. Tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě. Tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech. Například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v Hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a a dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomaerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem čtyři. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může býti. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace.

0: Vánoce a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
0: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesněji řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Nekuřák a má rakovinu plic.
0: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
0: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
0: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované 2 kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
2: Dnes ráno, když bylo půl

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to. Ale opravdu prostě, ne že bych byla jako vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci léta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
2: další
3: přejde,
2: virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo, ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní mnížku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou, to bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná, ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící a manžel.
3: Já jsem věřící a manžel, ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. Ale já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčly jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle ta léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hol tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrice je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit i od těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku, třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá, ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkologii. Jste vítáni.
3: Jestli můžu?
1: Samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a i třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě, bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To asi já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patrici strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vlaky v celé České republice od dneška jezdí podle nových jízdních řádů. Finále nejvyšší basketbalové soutěže mužů rozhodne až zítřejší sedmý duel. A počasí v regionu čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Odpoledne místy přehánky, maxima kolem 18 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkné ráno. Vlaky v Česku od dneška jezdí podle upraveného jízdního řádu, bude platit do poloviny prosince. Změny se dotknou regionálních spojů ve většině krajů. Ve středních Čechách dopravce obnoví provoz z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. Vlaky Regio Spider tam budou podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského jezdit vždy o víkendech.
2: Vlaky budou jezdit od 27. června do 4. října o víkendech. Každý z provozních dnů pojedou 3 vlaky z Vraňan a stejný počet v opačném směru. I když jde o samostatné spoje mezi Vraňany a Lužcem, bude motorový vůz pokračovat jako další vlak směrem na Straškov okolo Řípu.
0: Přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je přibližně v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos na podzim. Otevření centra je plánované na příští rok. Náklady na přestavbu jsou přibližně 450 milionů korun, říká náměstek pražského primátora Michal Hroza z TOP 09.
3: Rekonstruujeme historickou vinohradskou vodárnu, dvě zemní sila, z nichž jedno se stane tou expozicí, druhé vodní silo bude znovu zapojeno do zásobování Prahy vodou. Zároveň se opraví samozřejmě vodárenská věž, kde bude část té expozice.
0: Na dnešek připadá Světový den dárců krve. V České republice krev v nemocničních transfuzních stanicích každým rokem daruje přibližně 220 tisíc lidí. Podle Českého červeného kříže by jich a bylo potřeba alespoň 300 tisíc. Novým dárcům musí být nejméně 18 let, vážit musí více než 50 kg a neměli by být starší 60 let. Sport. Basketbalista Nymburka si v šestém finále play-off připsali nejvyšší porážku v tomto ligovém ročníku. V Pardubicích prohráli vysoko 57-86 a boj o titul tak rozhodne až poslední možný, tedy sedmý zápas, a to zítra. Východočeši o své výhře rozhodli ve třetí čtvrtině, ve které soupeře jasně přehráli.
4: Do druhého poločasu šli Východočeši s tříbodovým náskokem, ale právě třetí desetiminutovka se Nymburku vůbec nepovedla. Dokázal dát jen 5 bodů. Třikrát se prosadil z čáry trestného hodu a jen jediný dvoubodový koš dal ze hry. Pardubičtí naopak zaznamenali 27 bodů a rozhodli tak o své výhře. Sedmý a poslední zápas o titul se tak bude hrát v pondělí v Praze v hale Královka. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu. Během dne místy přehánky, večer budou srážky ustávat, maxima kolem 18 stupňů. Vítr zpočátku mírný, přes den přechodně čerstvý od západu až severozápadu, místy s nárazy až kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor teď na silnici 611 z Prahy do Poděbrad. Srazila se tam dvě osobní vozidla. Nehoda je v Jirnech u průmyslové zóny v křížení ulic Poděbradská a Brandýská. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
5: Krásné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v dobrém ránu Střední Čechy nahlédneme do kalendáře. Uslyšíte, že SCIO škola v Kolíně pořádala třetím rokem den, kdy žáky učí rodiče, a nebudou chybět ani děti v naší pravidelné rubrice. Květiny na parapetu nevydrží bez péče, co všechno potřebují, aby dobře rostly, kvetly a dělily nám radost. Děti z Prahy mluvili o tom, proč je voda pro rostliny nezbytná, uslyšíte. A z českých písniček si zahráme Karla Gotta, opět Radečka nebo Valdemara Matušku. Na úvod hodiny to bude Divoký byl a Znamení a já přeji hlavně pěkné to dnešní nedělní ráno.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 11 minut po 5. hodině vstáváte s nedělním dobrým ránem střední Čechy. Máme 14. červen a pohled do kalendáře nabídne Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady neděle 14. června. Svátek dneska mají nositelé vznešeného rytířského jména Roland. Tady je Petr Jungmann. Pražský most legií byl slavnostně otevřen před 125 lety v roce 1901 na místě, kde od roku 1841 stával řetězový most císaře Františka I. Tehdejší císař František Josef I. byl otevření sám přítomen. Ostatně most legií nesl až do roku 1919 právě jeho jméno. Později se nějaký čas jmenoval i most 1. máje. Během otevření se prý zrodila i přezdívka císaře Starý Procházka. Podle údajného titulku novin, který hlásal Procházka na mostě. Ale ten plátek a titulek nikdy nikdo nenašel. Jak je tohle možný?
3: A na vlastní oči jsem viděl článek.
2: Zrušení vatikánského seznamu zakázaných knih, tedy Index Librorum Prohibitum, oznámil kardinál Ottaviani před 60 lety v roce 1966. Nicméně spousta lidí by si ráda omrkla i ty další, které se z vatikánských archivů ještě nedostaly na boží světlo. Český fotbalista Patrik Schick vstřelil na mistrovství Evropy přesně před 5 lety v zápase proti Skotsku 2 góly.
4: Nádherný gól Patrika Schicka z půlky!
2: A to se hrálo u Skotů v Glasgow. Schick dal v turnaji nejvíc gólů, stejně jako portugalská CR7, tedy Cristiano Ronaldo. Pouť našeho týmu skončila ve čtvrtfinále proti Dánsku. 80 je dneska americkému prezidentovi.
5: Together we will make America great again.
2: Donaldu Trumpovi. Jaké pak dárky asi dostane? 65 slaví zpěvák skupiny Culture Club, Boy George. A kulatých 50 je herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Všechno nejlepší vám všem. Krásnou neděli.

0: 2:04 s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Chotětov 12,5, Krušovice 9,5 a Horní Pestěkov 9,5. Tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Neděle by měla být s proměnlivou, převážně velkou oblačností od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a nejvyšší teploty dneska naměříte mezi 17 až 20 stupni. Foukat bude mírný, během dne přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. No a rostlové podmínky, tak ty budou velmi dobré.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: S vámi je dobré ráno, střední Čechy. Nejen lidé a zvířata, ale i rostliny potřebují vodu k životu. Správné množství závisí na druhu rostliny i prostředí, ve kterém roste. O tom, proč je zalévání důležité, dnes mluvili děti z Prahy.
1: Nejen lidé, ale i květiny potřebují vodu. Je to tak důležité?
2: Aby pak vyrostly, aby se neumřely.
3: Oni tu vodu nasávají kořínkama, aby vyrostla a nezvadla, aby vyrostla do krásné kytičky. Já jsem si jednou koupila kytičku, dala jsem si ji doma na okýnko a sama jsem ji zalívala vodou z deště. A pak mi s ní vyrostla.

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Je neděle 14. června, pěkné ráno. Dělníci opravují autobusové nádraží v Kladně. Na místě teď bourají ocelové přístřešky. Po skončení přípravných prací tam postaví například nové parkoviště. Rekonstrukce částečně omezuje provoz, hotová bude do konce léta. Staré nepotřebné věci mohou dnes lidé vyměňovat na Vítězném náměstí v Praze, a to mezi 11. a 17. hodinou. Akci pořádá městská část už po čtvrté, loni se zapojilo přes 1000 lidí. Přinášet je možné například knihy, oblečení, hračky, sportovní potřeby a také menší vybavení do domácnosti. Ode dneška v celé České republice platí přísnější pravidla pro označování původu medu. Zákazníci tak nově snadněji zjistí, odkud pochází. Dosavadní obecné údaje o směsi medů z Evropské unie nebo mimo ni už nebudou stačit. Dělníci vybudovali novou procházkovou trasu mezi Neveklovem a Maršovicemi na Benešovsku. Jmenuje se Stezka k sousedům a měří více než 5 kilometrů. Slavnostní otevření bude dnes odpoledne ve 14 hodin. Jaké nás čeká počasí, čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, od severu místy přehánky. Večer budou srážky ustávat. Maxima dnes docela nízká, mezi 17 a 20 stupni, a vítr bude hlavně odpoledne a v podvečer zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Stále neprůjezdná zůstává D4 kolem Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na Prahu i Strakonice, potrvá ještě zhruba 3,5 hodiny a jízda po objížďce je bez většího zdržení. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl šesté pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se do Kolína.
1: A budeme se věnovat školství. SCIO škola v Kolíně pořádala třetím rokem den, kdy žáky učí rodiče. Děti si mohli vyzkoušet například práci v kuchyni nebo také lékařské dovednosti. Podrobnosti za několik minut.
2: A teď už Karel Gotta, Beatles. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Nahlédnout do pracovního života svých rodičů mohli děti ve SCIO škole v Kolíně. Místa učitelů tu na jeden den zastali kartograf, lékař, švadlena nebo šéf kuchař. Pedagogové zatím pracovali na slovním hodnocení žáků.
1: Potřebuju zase nějakého dobrovolníka, který si vezme mísu a bude vážit. Tady máme vlastně předkrm rajčatový salát s espumou z lučiny, chlebovou drobenkou. Potom máme čerstvý těstoviny se smetanovou omáčkou, kuřecí masem a jako dezert máme vlastně šlehaný krém s restovaným sušeným mlíkem a rakitníkový sorbet.
2: Říká rodič a bývalý účastník pořadu Masterchef Nick Pelikán. Těšíte se?
3: Jo!
2: Do SCIO školy v Kolíně už třetím rokem zavítali na jeden den učit rodiče. Více k projektu říká Jan Kyselý z vedení školy.
4: Ve škole máme tedy 150 dětí a tady s tu akci Den, kdy učí rodiče, už tady máme tak trošku tradičně už třetím rokem. My chceme přiblížit dětem i to, co právě rodiče dělají ve svém buď to pracovním životě nebo volném čase. A tady je právě jedinečná příležitost. My zároveň máme totiž slovní hodnocení místo vysvědčení skrz známky, takže dáváme prostor i průvodcům, našim učitelům průvodcům, aby ten jeden den strávili tím, že připravují to vysvědčení a místo toho tady právě máme ty rodiče. Máme kolem 12 kurzů, které ti rodiče nabízí. Každý ten kurz proběhne vlastně dvakrát, takže ty děti si vyzkouší dva různé kurzy. A máme toho skutečně mnoho. Od například šití, ať už vlastního plyšáčka, anebo šití jako doktor, až po kartografii.
2: Kurz vaření se vyzkoušela i Lily z Adry.
5: Pomáhali jsme vařit těsto a pomáhali jsme ještě vařit dressing a omáčku.
6: Já jsem zkoušela taky to těsto, i ten dressing.
1: Jenom to vyto, vyskládejte na stůl.
2: Tak jak ti to chutná?
6: Je to dobrý.
2: Povedlo se vám to?
6: Jo.
2: Ze SCIO školy v Kolíně Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 6:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Břešťany 11,5, Přítoky 10,5 a Berouné 10. Tolik máme právě teď ve středočeském regionu na teploměrech. Neděle bude proměnlivá, převážně s velkou oblačností, od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 17 až 20 stupni. Foukat bude mírný, během dne přechodně čerst, západní až severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. No a rozptylové podmínky, tak ty budou velmi dobré.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 10 minut před 6. Marek Ztracený a Leto 95 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy. A pokud nevíte, co dneska podniknout, tak na otázku, kam vyrazit, vám odpoví Denisa Hergeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Ještě dnes se koná víkend otevřených zahrad. Zastavit se můžete třeba v zahradě Sedmikrás v Heřmanově u Kolešovic. Otevřeno pro vás bude od 9 do 16 hodin. Čekají vás komentované prohlídky certifikovanou přírodní zahradou s principy permakultury, a to vždy v 10 a ve 13 hodin. Po nich budou následovat autorská čtení dvou začínajících autorů. Na místě bude taky občerstvení a zábava pro děti, či možnost zakoupení sazenic zeleniny a ručně tvořených výrobků. Přijďte se zrelaxovat, vykoupat, potkat se a jen tak pobýt. Den otevřených zahrad připravili taky na zámku Kačina. Návštěva zámeckého parku s poutavým výkladem vám poodhalí jeho krásu. Od 13 do 17 hodin jsou na programu přednášky o nejstarších stromech v parku a oboře a komentované procházky k zřícenině Libuši. Zámek Veltrusy provoní tradiční slavnosti růží. Uvidíte tu soutěžní výstavu růží, květinovou výzdobu zámeckých prostor, připravené jsou hrané kostýmované prohlídky, které vám přiblíží atmosféru šlechtického sídla, i komentované procházky po parku. Nedělní program navíc od 15 hodin zpestří promenádní koncert u oranžerie. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

že v Kolíně mají pomník věnovaný medvědům, a to konkrétně postavičkám z kresleného seriálu Potkali se u Kolína a neb Pojďte pane, budeme si hrát. Pokud byste pomník hledali, nachází se na kraji kolínského lesoparku Borky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Auta na elektřinu a vodík by dál měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků. Silný vítr včera komplikoval dopravu ve středních Čechách. Zesilovat bude také dnes. Fotbalisté Brazílie na úvod mistrovství světa remizovali s Marokem. A počasí v regionu proměnlivá, převážně velká oblačnost. K tomu místy přehánky, maxima kolem 18 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré ráno. Auta na elektřinu a vodík budou dál jezdit po českých dálnicích bez poplatků, těm nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy z novely zákona totiž vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česká republika by totiž kvůli zpoplatnění dálnic pro tyto vozy přišla o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
4: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
2: O jednotnou cenu dálničních známek pro všechna vozidla chce ale Ministerstvo dopravy do budoucna dál usilovat. Dopravu ve středních Čechách včera přes den komplikoval silný vítr. Hasiči odpoledne zasahovali zhruba na 20 místech. Popadané stromy narušily provoz vlaků v Prokopském údolí v Praze mezi stanicemi Zbraslav a Vrané nad Vltavou a také mezi Zdicemi a Berounem. Hasiči vyjížděli také k ohroženým plavidlům na vodní nádrži Slapy. Upřesní jejich mluvčí Tomáš Bakalář.
5: Prostor před budovou Šumperka, kde sídlí zdravotní středisko, lékárna, optika a knihovna je dlouhodobě ve stavu, který neodpovídá významu této lokality v centru Letňan. Proto si jeho proměnu občané zvolili jako jeden z projektů participativního rozpočtu. Sport.
2: Fotbalisté Brazílie remizovali ve svém úvodním utkání na mistrovství světa s Marokem 1-1. Stejně hrálo i Švýcarsko s Katarem, Skotsko pak porazilo Haiti 1-0 a před několika málo minutami začalo utkání Turecko-Austrálie.
3: Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, od severu místy přehánky, večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty mezi 17 a 20 stupni, vítr zpočátku mírný, přes den přechodně čerstvý od západu až severozápadu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D10 na výjezdu z Prahy do Mladé Boleslavy najela údržba. Po pojíždí od nájezdu z Pražského okruhu jedná se o kilometry 0 až 4 za sjezdem na Horní Počernice v pravém pruhu. Tolik informace z dopravy. Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, střední Čechy pokračuje, s vámi bude opět Petra Procházková.
6: Krásné ráno.
3: Dobré ráno, střední Čechy.
6: A v dobrém ráno, střední Čechy, uslyšíte, že pamětníci pozůstali i další návštěvníci včera zamířili do středočeských Lidic, aby tam uctili památku obětí. Taky, že dnes je Světový den dárců krve a představíme vám za chvíli mobilní dobrobistro. Nejenom, že si v něm můžete dát něco dobrého, ale taky nákupem něm přispějete na dobrou věc. A to na provoz hospicu v Čerčanech. Více za chvíli a z českých písniček si zahrajeme Jelena Miraj nebo Hanu Zagorovou a jako první to bude Janek Ledecký a budu všechno, co si budeš přát. Tak pěkné ráno.
3: Dobré ráno, střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 12 minut po 6. Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Hospic v Čerčanech na Benešovsku si musí ročně sehnat na dofinancování provozu přes 30 milionů korun. Kromě pořádání různých benefičních akcí a oslovování sponzorů má letos novinku, a to mobilní dobrobistro. Výtěžkem z prodeje pomáhá platit službu, kterou využívají rodiny lidí na konci života.
1: Mobilní kavárna v bílé barvě s černým nápisem Dobrobistro a velkým červeným srdcem láká nejenom vůní kávy, ale taky už od pohledu v černé zástěře, na které taky nechybí srdce, mě v ní vítá její vedoucí Lukáš Barek.
2: Tak, v mobilní kavárně máme samozřejmě úplný základ kávu, máme domácí limonády a teďkon vyrážíme, tady se vlastně můžete i podívat, vycházíme z toho z kynutého těsta, jsou to skořicové šneky a vždycky upgradeujeme různými polevami, teď tady vidíte třeba borůvkovou.
1: Kam všude jezdíte?
2: Objíždíme víceméně hodně oslavy města a podobně různém okolí tady Benešovsku.
1: A je zájem, objednávají si vás?
2: Kamkoliv teď jsme někam přijeli, tak vlastně 23 dny na to potom mě někdo volá jiný, že už jako nás tam viděli, že jsme se líbili a už nás zvou dál.
1: Setkáváte se i s tím, že k vám lidé přichází právě proto, že jste dobrobistro z hospicu a že třeba když pak platí, tak je to 150 a řeknou nechte to na 200, protože ví, že ten výtěžek, ten zisk, že je pro dobrou věc.
2: Jsou mnohdy štědřejší než nikde jinde.
3: 65, 250, takže dohromady skoro 30 tisíc máme.
1: Kolik peněz je potřeba sehnat na dofinancování provozu hospicu plus těch dalších služeb, tak o tom nám řekne více Jana Wernerová.
4: Ano, dobrý den, mám na starosti v hospici Dobrého pastýře hledání zdrojů a rozpočet naší organizace je přes 80 milionů. Platby, s kterými můžeme počítat, tak ty nám kryjí asi 60% našich nákladů a zbytek je na nás.
1: Další velkou akcí, kde můžete navštívit hospic, včetně mobilního dobrobistra, bude tuto neděli. Domestici, tedy skupina lidí, které spojil sport a touha pomáhat, tady završí svoji 8denní jízdu na kolech pro paliativu.
4: Tady bude velký den plný různých atrakcí, dobrého jídla, pití rovněž, takže na to je vždycky navázaná možnost přispět nebo si něco dobrého koupit.
1: Akci bude moderovat Leoš Mareš a v 16 hodin taky zaspívá Lenka Dusilová. Vstup bude volný a dobrovolný příspěvek půjde hospicu. Z Čerčan, Věra Hájková, Český rozhlas.

0: vámi je dobré ráno střední Čechy, 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Přítok 11, Dobřejovice 11 a Zdice 10. Tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Neděle by měla být proměnlivá, převážně s velkou oblačností od severu s místními přeháňkami. Večer ale budou srážky ustávat a nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Foukat bude mírný, během dne v přechodě čerstvý západní až severozápadní vítr. 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, že zabírá.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Miraj a vedle tebe usínám, posloucháte Dobré ráno střední Čechy a v dobrém ránu nesmí chybět český humor. Připraven je Zdeněk Troška. Užívejte neděli.
1: Po kousíčkách na přeskáčku máte konec, začátek, prostředek, takhle a takhle a takhle. Vůbec nevěděli ty babky, která bije. Nejmladší byl asi 82 a nejstarší 94, tak se dovedete představit, co to bylo za světu. Nad ničím nepřemýšlejte, dělejte jenom, co já vám řeknu. Tak babky koukaly, to byla ta Kelišová, to byla vzdálená příbuzná moje, ještě na vyzmačené strany, ta teta. Tak taky říkala, Ježíš Maria, tohle to je divný film, žádnej děj to nemá, tam jdeme po hřbitově a nic, pak čumákujeme u hasičárny, taky nic, pak zase u kravína, no to bude blbej film, ježi, a letěla ta naší babička, říkala, Martičko, nic vezlim, ale ten váš kluk to vůbec neumí, holka. A babička říkala, Ježíš Maria, jakž to? On říkala, hele, holka, my takhle tohle to tamhle, žádnej děj to nemá. Babička říkala, boje můj svatej, v té Praze nemají drobátko rozumu, takový aparát věří našemu klukovi. On to neumí, že to zkazí a zavrhou do kriminálu. Takže takhle to bylo. Můžu vám říct, že opravdu ta práce byla strašlivá, protože tam je třeba scéna, na jedné straně stolu sedí ta Kelišová, na druhé straně sedí Růžičková a povídají si spolu. To se točí tak, že se nejdřív zasvítí jedna půlka místnosti, kde třeba sedí ta Kelišová, a natočí se všechny záběry tím směrem. To znamená otázky, odpovědi, příchody, odchody, všecko. Pak se to zruší, kamera se dá na tu stranu, kde sedí ta Kelišová, zasvítí a upraví se druhá část té dekorace, kde sedí ta Růžičková, a točí se zase ta Růžičková. A vesřičně se to všechno prostříhá mezi sebou. To znamená, že ty dvě ženský spolu třeba u toho stolu vůbec nemusí sedět. Někdy tam je jedna, někdy jiný tam je ta druhá, pak se to dá dohromady a vy máte pocit, že oni se spolu povídali a vůbec se tam nesetkali. To byl právě ten případ. Pateta, tady si sedněte, Kelišovej, a koukejte na mě, tady na Helenku, jako. A kde žije Helenka? Jepano, není tady. No to vidím, že tady není. A kde žije? Jepano, není tady, budete to říkat mně. A což bych to říkala tobě, když to mám říkat Heleně? Jepano, říkám, Helenka tady dneska není. Ježišmarja, jak to, že tady dneska není? S kým já to budu povídat? Jepano, vám říkám, se mnou si to budete povídat. Budete to říkat mně? No jo, ale to ty lidi poznají v tom biografu, že to není Růžičková, že si to ty. Jepano, ale já tam nebudu. Divnej film, tohle to je blbý, tohle to já, s kým já se jí budu povídat. Říkejte to, mě teta, jako já bych byla ta Růžičková. Už se hned letěla za babičkou žalovat, hele holka, já tam hraju s Růžičkovou, on tam vůbec není. Jeba teta, s Helenou to budeme natáčet zítra. Já ale zítra nemůžu, já jdu doktorovi, já jsem vám to říkala. Já vás zítra ale potřebovat nebudu, já to budu točit s Helenou, bude mluvit s vámi Helena, jako, jak se mnou může mluvit, když budu u doktora. Takže stejně se mi to nevysvětlili nikdy, můžu vám říct, že s nima práce obrovská. Svatou trpělivost musíte mít a největší for byl, když byla premiéra ve Volini a na to pódium nastoupila celá ta svita těch herců, jsme se klaněli, děkovali, lidi tleskali před filmem. Kelišová tam přišla, měla šaty z Krimplenu, kabelku z Tuzexu, se klaněla, lidi tleskali, mávali, ona plakala, říkala, tak jak to znala z filmu, z televize, tak klaněla, pak šel film a jak film skončil, tak jsem viděl, jak proti mě rozběhla. S pěstičkou hrotelka, počkej ty kanet, až tě chytím. Ježišmarja, jakou já to hraju svini v tom filmu? No to svět neviděl, tohleto. Krista pána, co si lidi o mě pomyslí, nejčko? Že jsem taková i v životě, taková ale drbna pomlouvačná já, která se nikoho nevšimne. Na nikým se ani nevohlídnu, na nikoho se ani nepodívám. Hele, Mariana, hele, kam to se táhne, hele. To byla přesně ona, jo. Ta nemusela vůbec nic hrát, já jsem přesně věděl, koho si obsazuju do toho filmu.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dobré nedělní ráno. Dopravu ve středních Čechách včera komplikoval silný vítr. Hasiči odpoledne zasahovali zhruba na 20 místech. Popadané stromy narušily provoz vlaků, například mezi Zdicemi a Berounem. Vítr bude v našem regionu zesilovat také dnes, a to hlavně odpoledne a v podvečer. Může mít často rychlost více než 50 km za hodinu. Lidé v Buštěhradu na Kladensku budou moci opět hlasovat v takzvaném participativním rozpočtu. Radnice ho pořádá už podruhé. Letos se do něj zapojí zhruba 25 projektů. Na jeden je možné získat až 350 tisíc korun. Sběrný dvůr v Durychově ulici Na Lhotce v Praze 4 ke konci června ukončí provoz. Důvodem je výstavba další části metra D. Trasa totiž prochází pod pozemkem, na kterém se tento areál nachází. Stavba metra má oficiálně začít už 19. června. Basketbalisté Pardubic zvítězili v šestém finále play-off nejvyšší soutěže mužů nad Nymburkem 86-57. Vynutili si tak rozhodující sedmý duel. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 17 hodin, a to v Praze na Královce. Jaké nás čeká počasí? Proměnlivá, převážně velká oblačnost, od severu místy přehánky, večer ustávání srážek. Maxima dnes mezi 17 a 20 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Stále sledujeme situaci na dálnici D4 u Prahy na 9. kilometru. Uzavírka kvůli bourání mostu na Prahu i Strakonice ještě neskončila. Objíždí se to mezi exity 8 a 9 přes Jíloviště. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se do Lidic.
1: Je to tak, pamětníci, pozůstalí i další návštěvníci včera zamířili právě do středočeských Lidic, aby tam uctili památku více než 300 obětí. Od vyhlazení této obce nacisty uplynulo tento týden přesně 84 let. Reportáž z tohoto místa vám nabídneme už za několik málo minut.
2: A teď už Jelen s Janou Kiršnera, co bylo dál. Krásné nedělní ráno.
1: Dobré ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Tento týden uplynulo 84 let od chvíle, kdy nacisté vyhladili středočeské Lidice. Místo si tehdy zvolili jako odvetu za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Včera zamířili stovky lidí k památníku, aby uctili památku zemřelých.
1: Do Lidic jsem začala jezdit, už jsem jezdím 60letý, od 3 let věku.
2: Položit květinu ke společnému hrobu zastřelených lidických mužů přišla třeba paní Helena Kadlecová. Vypráví, že mezi nimi byl i její dědeček.
1: Takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila, maminka, teta ani babička, který přežili koncentrák Ravensbrück, o tom nemluvili, takže jsem hledala knížky a začali o tom mluvit po 90. roce.
2: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Co se tady přesně před 84 lety dělo, popisuje ředitel památníku a historik Eduard Stehlík.
3: Šlo o jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. 10. dopoledne začalo popravování mužů, bylo tady zavražděno 173 mužů i chlapců starších 15 let, dokonce v jednom případě Pepíkovi Hroníkovi ještě těch 15 let ani nebylo.
2: Jak ale vysvětluje, obětí pak bylo víc.
3: V pátek 12. došlo k oddělení dětí od maminek v kladenské reálce, že nebyly poslány na doživotí do koncentračního tábora a z dětí bylo tady nakladně vybrány k poněmčení 3. Zbytek dětí byl poslán do lože.
2: Většina z nich byla také zavražděna. Celkový počet obětí nakonec dosáhl čísla 340. Zavzpomínat na některé z nich dnes na pietní akci přišli kromě pamětníků a pozůstalých taky další návštěvníci. Často i rodiny s dětmi, jako paní Miluše Janoušková.
4: Přišla jsem sem se svými dětmi a potom se svými sokolskými bratry, sestrami, aby jsme teda uctili památku.
2: Je to důležité si připomínat ty události před 84 lety?
4: Myslím si, že je to hodně důležité, protože děti v dnešní době si úplně neuvědomují, v čem žijí a my minimálně naše rodina chceme, aby si to uvědomili.
2: Vidět mohli taky předávání pamětních odznaků ve výstavní síni In Memoriam. Zdarma bylo přístupné taky muzeum a všechny jeho expozice. Dominik Hron, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas střední Čechy.

0: Minuta po 6:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Krásná hora nad Vltavou 12,5, Osnice 11 a Jiřetice 10,5, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být s proměnlivou, převážně velkou oblačností od severu s místními přeháníkami. Večer budou srážky ustávat a teploty se dostanou na 17 až 20 stupňů. Foukat bude mírný, během dne přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a rozptylové podmínky, tak ty budou velmi dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Dnes si připomínáme Světový den dárců krve, který upozorňuje na nenahraditelný význam dobrovolného dárcovství. Tato událost je také příležitostí připomenout si, že darovat krevní plazmu je stejně důležité a bezpečné jako darování krve. A ani plazmu, ani krev totiž nelze uměle vyrobit. Pacienti jsou proto odkázáni pouze na ochotu dobrovolných dárců. Krevní plazma zachraňuje životy například při nehodách nebo úrazech. Vyrábí si z ní také léky pro pacienty se vzácnými onemocněními. Krevní plazma tvoří přibližně 55% lidské krve a obsahuje stovky životně důležitých proteinů. Z darované plazmy se vyrábí léky pro pacienty s vážnými poruchami imunity, hemofilií nebo po těžkých nehodách. A jen tak pro zajímavost, pro pokrytí roční léčby jednoho pacienta s hemofilií je potřeba až 1200 odběrů plazmy. No a na počest dárců nasvítí dnes úřad vlády Strakovu akademii červeně, a to mezi 8. a 10. hodinou večer. Dobré ráno.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Medy prodávané v České republice musí nově splňovat přísnější pravidla. Vlakové nádraží v Dolní Bousově u Mladé Boleslavy čeká velká rekonstrukce. Kanoista Martin Fuchsa může na letošním mistrovství Evropy získat další titul. A počasí proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 18 stupňů a vítr začne opět zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkné ráno. Při prodeji medu v České republice právě ode dneška platí přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie. Změny přináší evropská směrnice.
3: Cílem je zajistit jasnější označování medů. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
4: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
3: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda Komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
5: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát, původ toho medu.
3: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Výpravní budovu na vlakovém nádraží v Dolním Bousově na Mladoboleslavsku čeká velká rekonstrukce. Kromě nového odbavovacího zázemí tam dělníci upraví také venkovní prostranství. V místě se setkávají celkem 4 tratě, a to z Mladé Boleslavy, Mnichova Hradiště, Sobotky a Skopidlna. Upřesní starosta města Miroslav Boček ze sdružení Dolnobousovsko.
6: Cílem těch plánů správy železnic stávající budovu odstranit, která už prakticky neslouží tomu účelu, kterému byla vybudována. Pokud to dobře půjde, tak do konce letošního roku by měla být zpracovaná studie, odsouhlasená, zahájeny projekční práce.
2: Na Libeňském ostrově zítra v podvečer městská část Praha 8 slavnostně otevře venkovní učebnu Eduarda Štorcha. Dělníci ji postavili na památku známého spisovatele a autora Lovce mamutů, nedaleko místa, kde stála původní dětská farma v letech 1926 až 1934, říká mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.
7: Nově vybudovaná učebna je pamětním místem a zároveň prostorem pro školy a veřejnost, kde je možno uspořádat vyučování, přednášku nebo jinou komunitní akci. Sport.
2: Český kanoista Martin Fuchsa může přidat druhý titul na letošním mistrovství Evropy v Portugalsku. Po včerejším triumfu na kilometru bude dnes dopoledne krátce po 10. hodině startovat ve finále na poloviční trati. Kajakář Josef Dostál byl včera právě na pětistovce stříbrný.
1: Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu, místy přehánky, večer ustávání srážek, maxima docela nízká dnes mezi 17 a 20 stupni. Vítr zpočátku mírný, přes den přechodně čerstvý od západu až severozápadu, místy s nárazy přes 50 km za hodinu. Na začátku příštího týdne se začne zatím jen zvolna oteplovat a citelné proti dnešku až 15-stupňové oteplení čekáme na závěr týdne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Praze na Barandovském mostě překáží odstavené osobní vozidlo směrem z centra města na přejezdu na ulici k Barandovu. Blokuje levý pruh, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré ráno, Střední Čechy pokračuje, stále je tu s vámi Petra Procházková.
8: Krásné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
8: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že více než 1 milion lidí v Česku je obézních a jejich počty stále stoupají. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize, nebudou chybět ani děti. Jak by měla probíhat taková nejlepší velká vlaková loupež? Svou fantazii vám předvedou děti z Prahy a autobusové nádraží v Kladně bude vypadat jinak. Dělníci ho totiž začali opravovat, co všechno tam vybudují a kdy bude rekonstrukce hotová. Podrobnosti přidáme už za chvíli. A z českých písniček si zahrajeme Dana Hůlku, Helenu Vondráčkovou nebo Věru Martinovou a jako první to bude Iveta Bartošová a O lásce. Tak pěkné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 12 minut po 7 a dobré ráno, střední Čechy s vámi.
1: Region Express.
0: Dělníci připravují rekonstrukci autobusového nádraží v Kladně. V příštích několika měsících tam vybudují třeba nové parkoviště nebo vysadí několik stromů. Kvůli opravám bude část nádraží uzavřená. Cestující tak musí počítat s omezením.
2: Dělníci na autobusovém nádraží v Kladně odřezávají kusy ocelových přístřešků na nástupištích. Na jednom z nich, které ještě kvůli opravám není uzavřené, čeká na autobus do Dolního Bezděkova Dana Krejčová.
3: Zaplať pánbu, že se začalo už, protože tady to teda opravdu vypadá jak ve starověku. Mám radost z té opravy. Vypadá to tady jak za války. Je to tak, slečno.
2: Obrací se na vedle sedící Terezu Černohorskou, která jede do Brandýska. I ona je za opravy nádraží ráda.
4: Já si myslím, že je to dobře, že už tady konečně začaly, protože to tady vypadá fakt strašně. Hlavně ty cesty. Jako třeba tamhle ta, to je fakt jako šílený.
2: Po skončení přípravných prací začnou dělníci budovat například parkoviště pro desítky aut. Budou tam také nové stromy a jiná zeleň. Popisuje mluvčí kladenského magistrátu Vít Heral.
5: Nevzhledné a předimenzované autobusové nádraží v Kladně se promění v důstojný veřejný prostor, který rozložením odpovídá současným požadavkům.
2: A dodává, že opravy omezí cestující. Do 9. července je například mimo provoz nástupiště číslo 3.
5: V současné době na kladenském autobusu nádraží provizorní organizace provozu a veškeré informace pro cestující jsou k nalezení na webových stránkách města www.městokladno.cz.
2: Přípravné práce potrvají do začátku července, samotné opravy pak do konce léta. Z Kladna, Richard Webs, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Dvě minuty po čtvrté na osm a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jince 12, Zichovec 12, Třebonín 15, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být proměnlivá, převážně s velkou oblačností, od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a nejvyšší teploty se dostanou na 17 až 20 stupňů. Foukat bude mírný, během dne přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky velmi dobré a na podrobnější předpověď si počkejte kolem 7:45. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
3: Nejsem to já, ten kouz náš, není to tělo mý,

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, dospívala Helena Vondráčková s Martinem Maxou 8 minut před 7:30. Historie zná několik případů vlakových přepadení, tou nejznámější je asi velká vlaková loupež ze 60. let ve Spojeném království. Jedná se samozřejmě o trestnou činnost, ale ta představa vyvolává v našich nejmenších velkou fantazii. Tady jsou odpovědi dětí z Prahy.
1: Každý zná velkou vlakovou loupež, ale aby byla ta nejlepší, jak by měla vypadat?
2: No, že když ten vlak jede rychle a nezastaví na té zastávce, tak oni běžej za ním, tak jeden chlap tam může stát na nádraží a druhý vlítnout na koleje a tak se ten vlak zpomalí.
3: A nebo ukradnou peníze, vezou tam třeba nový bankomat a můžou si ho vzít někam. Pak půjdou do vazby, oni zloději si uvědomí, nebo ne, že už nemůžou krást a dají si na ně takový znamínko, červený, žlutý nebo takovou kameru a pak můžou vědět, kam jdou a jestli loupěj.

Víte, že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: čtvrté loni se do ní zapojilo přes 1000 lidí. Přinášet je dnes možné například knihy, oblečení, hračky, sportovní potřeby a také menší vybavení do domácností. Ode dneška v České republice platí přísnější pravidla pro označování původu medu. Zákazníci tak nově snadněji zjistí, odkud pochází. Dosavadní obecné údaje o směsi medů z Evropské unie nebo mimo ni už nebudou stačit. Dělníci vybudovali novou procházkovou trasu mezi Neveklovem a Maršovicemi na Benešovsku. Jmenuje se Stezka k sousedům a měří více než 5 kilometrů. Slavnostní otevření bude dnes odpoledne přesně ve 14 hodin. Jaké nás čeká počasí? Proměnlivá, převážně velká oblačnost, od severu místy přehánky. Večer budou srážky ustávat. Maxima dnes nízká mezi 17 a 20 stupni. A vítr bude hlavně odpoledne a v podvečer zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Neprůjezdná zůstává stále dálnice D4 kolem Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na Prahu i Strakonice. Potrvá ještě zhruba hodinu a půl a jízda po objížďce je bez většího zdržení. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl osmé je s vámi dál. Dobré ráno, Střední Čechy, a vydáme se do Bohumily.
0: Máme zdravotnické téma. Více než 1 milion lidí v České republice je obezních a jejich počty přitom stále stoupají. Změnit by to mohly léky na hubnutí. Látky do nich se nově začaly vyrábět ve Středočeském kraji. Podrobnosti už za okamžik.
2: A teď už je Dan Hůlka a Ráj. Dobré to dnešní ráno.
0: Pěkné ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno střední Čechy 6 minut před 7:45. V Česku se začaly vyrábět látky, které jsou součástí léků na diabetes a obezitu. Společnost Novo Nordisk odkoupila farmaceutický závod v Bohumili nedaleko Prahy, investovala do něj přes 8 miliard korun. Počet obézních lidí v Česku už překročil hranici 1 milionu.
1: Téměř 2/3 Čechů mají nadváhu nebo jsou obézní. Třeba paní Vlastě, která pochází ze středočeské obce Jevany, se to nelíbí.
2: Protože jsou všichni líní. Každý jenom sedí, požírá samý blbosti, kouká na televizi nebo do mobilu.
3: A co podle vás by mohlo pomoct?
2: No ten pohyb hlavně. Nevidíte nikde žádný děti na hřišti, nic.
1: S bojem proti obezitě by mohly pomoct léky na hubnutí. Léčivé látky se nově začaly vyrábět v nedaleké Bohumili, kde dánská firma Novo Nordisk odkoupila farmaceutický závod. Popisuje ředitel společnosti Mike Dausdar.
4: Pracovní síla je v Česku neuvěřitelně talentovaná a díky tomu budeme moci udržet naši kvalitu. A Česko jsme si vybrali také z toho důvodu, že stejně jako spousta okolních zemí bohužel trpí těmito problémy. 65% populace tady má nadváhu nebo obezitu. Musíme tento problém řešit přímo u zdroje.
1: Léky na hubnutí potlačují chuť k jídlu a vyvolávají pocit sytosti. Podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného nepřispívají pouze ke zlepšení vzhledu.
5: Není to jenom o té hmotnosti, ale s těmito látkami v podstatě oni dostávají komplexní zlepšení zdraví. Snižuje se jim riziko toho, že dostanou infarkt, mozkovou příhodu, že budou mít problémy s dýcháním ve spánku a nebo že také předčasně zemřou.
1: Počet obézních lidí v Česku přitom stále stoupá. Upozorňuje Prázdný.
5: Očekávám, že pokud tady se rozšíří více modernější léčba nadváhy obezity, tak ten trend se také bude otáčet. Jednou uvidíme i otáčení toho trendu nárůstu diabetiků.
1: Za posledních 35 let se v Česku zčtyřnásobil počet dětí, které jsou obézní. Odborníci se obávají, že v roce 2050 bude mít nadváhu nebo bude trpět obezitou polovina dětí. Z Bohumily u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A už mám ve vysílání meteorologa České televize Michala Žáka, přeji dobré ráno.
2: Krásné ráno přeju i já.
0: Jak to aktuálně vypadá ve středočeském regionu?
2: Tak aktuálně máme takovou proměnlivou, spíše velkou oblačnost, ale bez přeháněk, no to znamená jinými slovy polojasno až oblačno. No a na nebi tedy, a teploty, ty se pohybují většinou mezi 11 a 15 stupni Celsia.
0: A jaká bude neděle?
2: Tak ta neděle bude taková proměnlivá, počítejme s tím, že na nebi bude právě převažovat oblačno, přechodně polojasno a v průběhu dne se dočkáme místy přeháněk, a to spíše v severní než v jižní polovině kraje, to znamená, že na jihu je šance na dešťové kapky poněkud menší než na severu. Teploty ty vystoupí nejčastěji na 16 až 19, možná se někde dočkáme i té dvacítky, jinými slovy oproti včerejšku bude o trochu chladněji. A vítr bude v průběhu dne foukat, ale čerstvý od západu. Budou se vyskytovat místy i nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: A my už víme, že příští týden se má oteplovat. Jak tedy bude vypadat ten příští týden a kam se můžou dostat maximální teploty a kdy budou ty nejvyšší?
2: Tak je to tak. Vlastně po většinu týdne nás bude provázet poměrně slunečné počasí. Sice přechodně může být občas více oblaků, ale jen výjimečně přinesou přeháňky nebo déšť. Případně o víkendu potom už můžou se objevovat i lokální bouřky z tepla. A přesně tak, začne se oteplovat, takže zítra teploty zatím jen asi o stupni nejvyšší než dnes, ale v úterý bude už odpoledne mezi 22 a 25 stupni. Ve středu čekáme další asi 2 až 3 stupňové oteplení. No a od čtvrtka už budou maxima často šplhat nad tropickou 30. A nejteplejší budou víkendové dny. To by se odpolední teploty měly pohybovat mezi 31 a 35. Možná dokonce se dočkáme i 36 stupňů Celsia. Takže opravdu velmi teplý týden a s horkým závěrem.
0: To byl meteorolog České televize Michal Žák. Já vám děkuji, přeji pěknou neděli a budu se těšit zase na slyšenou.
2: Krásnou neděli i vám a na slyšenou.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Když jeme

0: 9 minut před 8 hodinou Činasky a jak se v dobrém ránu střední Čechy teď dostane slovo Petr Jungmann, aby se s vámi podělil o dění v kalendáři pro dnešní den.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady neděle 14. června. Svátek dneska mají nositelé vznešeného rytířského jména Roland. Tady je Petr Jungmann. Pražský most legií byl slavnostně otevřen před 125 lety v roce 1901 na místě, kde od roku 1841 stával řetězový most císaře Františka I. Tehdejší císař František Josef I. byl otevření sám přítomen. Ostatně most legií nesl až do roku 1919 právě jeho jméno. Později se nějaký čas jmenoval i most 1. máje. Během otevření se prý zrodila i přezdívka císaře Starý Procházka. Podle údajného titulku novin, který hlásal Procházka na mostě. Ale ten plátek a titulek nikdy nikdo nenašel. Jak je tohle možný?
3: A na vlastní oči jsem viděl článek.
2: Zrušení vatikánského seznamu zakázaných knih, tedy Index Librorum Prohibitum, oznámil kardinál Ottaviani před 60 lety v roce 1966. Nicméně spousta lidí by si ráda omrkla i ty další, které se z vatikánských archivů ještě nedostaly na boží světlo. Český fotbalista Patrik Schick střelil na mistrovství Evropy přesně před 5 lety v zápase proti Skotsku 2 góly.
4: Nádherný gól Patrika Schicka z půlky!
2: A to se hrálo u Skotů v Glasgow. Schick dal v turnaji nejvíc gólů, stejně jako portugalská CR7, tedy Cristiano Ronaldo. Pod našeho týmu skončila ve čtvrtfinále proti Dánsku. 81 dneska americkému prezidentovi.
5: Together we will make America great again.
2: Donaldu Trumpovi. Jaké pak dárky asi dostane? 65 slaví zpěvák skupiny Culture Club, Boy George. A kulatých 50 je herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Všechno nejlepší vám všem. Krásnou neděli.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Auta na elektřinu a vodík by dál měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků. Hospic v Čerčanech u Benešova přichystal na dnešní oslavy výročí založení speciální program. Fotbalisté Brazílie na úvod mistrovství světa pouze remizovali s Marokem. A počasí v regionu středních Čech proměnlivá, převážně velká oblačnost. Místy přehánky, maxima kolem 18 stupňů a vítr začne opět zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkné ráno. Auta na elektřinu a vodík by dál měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním vozidlům zřejmě zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod.
2: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
3: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
2: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
4: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
2: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Sběrný dvůr v Durychově ulici na Lhotce v Praze 4 ke konci června ukončí provoz. Důvodem je výstavba další části metra na lince D. Jeho plánovaná trasa totiž prochází právě pod pozemkem, na kterém se areál dvora nachází. Stavba úseku mezi Olbrachtovou a Novými dvory má oficiálně začít už 19. června.
5: Obyvatelé městské části budou moct nadále využívat sběrné dvory v Dobronické, Zakryté nebo Perucké ulici nebo v areálu v ulici u Plynárny. Praha 4 by zároveň měla rozšířit počet stanovišť i častější přistavování velkoobjemových kontejnerů. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
0: Hospic v Čerčanech na Benešovsku dnes odpoledne oslaví už 18. výročí fungování. Program začne přesně ve 14 hodin, o hodinu později dorazí na kolech domestici. Ti absolvují 8denní charitativní jízdu pro paliativu napříč celou Českou republikou. A další program upřesní projektová manažerka zařízení Jana Wernerová.
6: Zahraje vám kapela Ben Hot a Lenka Dusilová. Příjezd pelotonu domestiku moderuje Leoš Mareš. V 5 hodin roztančí hospicovou zahradu tanečníci z místní ZUŠ a od 6 startuje projekce filmu 8 dní, 8 hodin z dílny domestiku a následná beseda.
1: Sport.
0: Fotbalisté Brazílie na úvod letošního mistrovství světa remizovali s Marokem 1-1. Stejně hrálo také Švýcarsko s Katarem. Skotsko pak porazilo Haiti 1-0 a Austrálie překvapivě zvítězila nad Tureckem 2-0.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu, místy přehánky, večer, ustávání srážek, maxima dnes docela nízká, mezi 17 a 20 stupni. Vítr zpočátku mírný, přes den přechodně čerstvý od západu až severozápadu, místy s nárazy přes 50 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražský okruh na jeho východní část dnes ráno najela údržba, teď je za sjezdem na Černý most na kilometru 58 až 59 směr dálnice D10 do Mladé Boleslavy a blokuje pravý pruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Slovo má opět Petra Procházková. Dobré ráno, Střední Čechy pokračuje.
7: Krásné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
7: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že silničáři zbourali most přes dálnici D4 u Jíloviště u Prahy. Dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo se bude týkat kolíčku na prádlo a zpěvačka Eva Farná před více než 30 tisíci fanoušky odehrála v Edenu největší koncert své kariéry. Přidáme podrobnosti a taky tipy pro dnešní den. A z českých písniček si zahráme Luci Vondráčkovou anebo Valdemara Matušku. A jako první to bude Marie Rotrová a měli jsme se potkat dřív. Tak pěkné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy, s Petrou Procházkovou.

0: 11 minut po 8 posloucháte Dobré ráno střední Čechy a povíme si o tom, kdy se objevily první kolíčky na prádlo s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Máme 8:58 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Unhošť 15,5, Nupaky 13 a Dolní Břešany 12, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být proměnlivá, převážně s velkou oblačností, od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Foukat bude mírný, během dne přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. No a rozptylové podmínky, tak ty budou velmi dobré.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Smyčcový orchestr, 50 tanečníků, ohňostroje i slzy dojetí, tak vypadal včerejší koncert Evy Farné v pražském Edenu na vyprodaném stadionu před více než 30 tisíci fanoušky. Zpívala, tančila a chvílemi se i vznášela nad publikem zavěšená na lanech.
1: A půlhodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které ji před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Velkým překvapením pro fanoušky bylo oznámení nového alba s názvem ADHD Pop, které oficiálně vyjde v pondělí. První zájemci už si ho ale mohli koupit fyzicky na koncertě. Na historicky vůbec první koncert české interpretky v Edenu se sjeli lidé z Česka i Polska.
2: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
3: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
4: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
2: Eva
4: super.
2: Je skvělá prostě. Jsme z Neratovic.
3: Jak se vám líbil koncert?
4: No já jsem úplně nadšená. Já jsem vůbec nečekala, že to bude takhle pompézní, nebo myslela jsem si to, ale tady ty ohňostroje a ty plameny, to bylo úplně skvělý.
5: Byli jsme dojatí, potěšení a moc se nám to líbilo.
3: A koho napadlo jít na koncert Evy Farné?
6: Mně, ano.
4: Teď jsme mu děkovali.
6: Ano, teď zrovna mě děkovali.
3: A vy posloucháte Evu Farnou dlouhodobě?
6: Ježmarja, od mala už, hned jak začala, tak od jejich prvních písniček.
4: Vy jste staří jak Eva, takže ona vlastně s náma dospívala a všechno, jako, takže fakt se líne celým naším od puberty až do teďka, takže celou její kariéru jako sledujeme.
3: Která ta část toho koncertu vás třeba zaujala nejvíc?
6: Já brečel tolikrát, že vlastně ani nevím co teď říct zrovna.
7: Mě teda nejvíc ten přerod z té teenage holky z toho pokojíku do té ženy, ta verze 02.
4: Od prvního videa, když říkala, nechte tady všechny své emoce, které dneska máte u sebe, jestli chcete se smát, smějte se, jestli chcete brečet, brečte. Fakt to tak bylo. A myslím si, že každý z nás tady kus sebe nechal a myslím, že tenhle koncert si budeme ještě dlouho pamatovat.
3: Krásné, zeptám se, jenom jste z Prahy nebo se od někud přijeli?
5: My zdravíme Pivín, obec na Hané.
1: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
8: Víte, že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 9.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dobré nedělní ráno. V Kladně pokračují opravy autobusového nádraží. Dělníci teď v místě bourají ocelové přístřešky. Po skončení přípravných prací tam postaví například nové parkoviště. Rekonstrukce částečně omezuje provoz. Hotová bude do konce letošního léta. Kolínská radnice pronajme byt Nymburskému dětskému domovu. Menší skupina dětí tam bude žít jako v klasické domácnosti. Společně budou vařit, uklízet a také trávit volný.

0: Dnes docela nízká, ještě mezi 17 a 20 stupni a vítr bude opět zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D8 Ústí nad Labem Praha zpomalte za sjezdem na Mělník. Mezi 17. a 16. kilometrem pracují silničáři na údržbě a opravě mostu. Mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí zatím plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po 8:30 pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se na dálnici D4, konkrétně k Jíloviští u Prahy.
0: Je to tak, po více než 50 letech šel k zemi. Silničáři právě v noci na dnešek zbourali most přes dálnici D4 u Jíloviště. Jeho oprava už nedávala smysl a reportáž z místa vám nabídneme už za několik málo minut.
2: Teď už Lucie a Klobouk ve Křoví. Dobré ráno.
0: Pěkné ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Řidičům sloužil víc než 50 let, teď už je minulostí. Dělníci zbourali most přes dálnici D4 u Jíloviště nedaleko Prahy. Podle silničářů byl ve špatném technickém stavu a jeho oprava by vyšla dráž než stavba nového. Demolice na několik hodin úplně zastavila provoz na dálnici v obou směrech.
1: Průjezd přes most byl zavřený už od 5. června. Cesta do nedaleké zástavby se tak z Jíloviště protáhla o několik kilometrů třeba paní Marii.
2: Bydlí mi tam mladší syn, takže mu tam vozím jídlo. Tam odsaď musím zase na dálnici, na D4, na Řitku, tam se otočit a jet zpátky domů.
1: Jíloviště s protější stranou dálnice spojuje provizorní lávka pro pěší, ale i ta je teď při demolici kvůli bezpečnosti zavřená.
3: Tu máme 11 strojov, ktoré majú nasadené nůžky a kladiva. Proste postupne z každej strany rozhrízajú ten železobetón, tak aby vlastne oddelili tú výstuž od toho betónu.
1: Říká za zhotovitele Lubomír Janči. Po samotném bourání podľa ní následuje úklid.
3: Pretriedenie tej súte, predrtenie a urobia sa na nej skúšky, či je možné ju späť použiť spätným zásypom, alebo bude musieť byť dovezená na skládku.
1: Oprava mostu by podľa mluvčího krajské správy a údržby silnic Josefa Holka nedávala smysl a byla by dražší než stavba nového.
4: Na tom mostě už v podstatě byl zdegradovaný beton, vozovka vykazovala celou řadu závad a samozřejmě i ocelové výstuže byly za hranou životnosti, byly silně skorodované, takže jsme se rozhodli tady pro kompletní demolici.
1: Stavba nového mostu bude hotová příští rok v září. Celkové náklady by měly být skoro na 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: Minuta po 8:45 a s vámi ještě chvíli. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Toušice 13, Všetaty 13,5, Všešimi 12, tolik ukazují vaše teploměry právě teď ve středočeském regionu. Neděle by měla mít proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami. Večer ale budou srážky ustávat a nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 17 až 20 stupni. Foukat bude mírný, během dne přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. No a rostlové podmínky, tak ty budou velmi dobré.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, že zabírá.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. We'll be right back.

0: 10 minut před 9 hodinou, dobré ráno, střední Čechy u konce. Po 9 se můžete těšit na pořad Cesta k uzdravení. Užívejte neděli, teď už tipy a Denisa Ergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Ještě dnes se koná víkend otevřených zahrad. Zastavit se můžete třeba v zahradě Sedmikrás v Heřmanově u Kolešovic. Otevřeno pro vás bude od 9 do 16 hodin. Čekají vás komentované prohlídky certifikovanou přírodní zahradou s principy permakultury, a to vždy v 10 a ve 13 hodin. Po nich budou následovat autorská čtení dvou začínajících autorů. Na místě bude taky občerstvení a zábava pro děti, či možnost zakoupení sazenic zeleniny a ručně tvořených výrobků. Přijďte se zrelaxovat, vykoupat, potkat se a jen tak pobít. Den otevřených zahrad připravili taky na zámku Kačina. Návštěva zámeckého parku s poutavým výkladem vám poodhalí jeho krásu. Od 13 do 17 hodin jsou na programu přednášky o nejstarších stromech v parku a oboře a komentované procházky k zřícenině Libuši. Zámek Veltrusy provoní tradiční slavnosti růží. Uvidíte tu soutěžní výstavu růží, květinovou výzdobu zámeckých prostor, připravené jsou hrané kostýmované prohlídky, které vám přiblíží atmosféru šlechtického sídla, i komentované procházky po parku. Nedělní program navíc od 15 hodin zpestří promenádní koncert u Oranžerie. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vlaky v celé České republice od dneška jezdí podle nových jízdních řádů. Silný vítr včera v oblasti středních Čech komplikoval dopravu. Foukat bude také dnes. Přestavba Vinohradské vodárny v Praze na nové vzdělávací centrum je zhruba v polovině. A počasí čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně místy přehánky a maxima kolem 18 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré nedělní dopoledne. Vlaky v Česku ode dneška jezdí podle upraveného jízdního řádu, bude platit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních spojů ve většině krajů. Ve středních Čechách dopravce obnoví provoz z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. Vlaky Regio Spider tam budou podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského jezdit vždy o víkendech.
3: Vlaky budou jezdit od 27. června do 4. října o víkendech. Každý z provozních dnů pojedou 3 vlaky z Vraňan a stejný počet v opačném směru. I když jde o samostatné spoje mezi Vraňany a Lužcem, bude motorový vůz pokračovat jako další vlak směrem na Straškov okolo Řípu.
2: Dopravu ve středních Čechách včera komplikoval silný vítr. Hasiči odpoledne museli zasahovat zhruba na 20 místech. Popadané stromy narušily provoz vlaků, například mezi Zdicemi a Berounem. Hasiči vyjížděli také k ohroženým plavidlům na vodní nádrži Slapy, říká jejich mluvčí Tomáš Bakalář.
4: Jedna plachetnice byla částečně potopená, tu jsme přitáhli ke břehu, vyčerpali jsme z ní vodu. Druhá plachetnice byla skoro celá potopená, pomocí potápěčů jsme ji vyzvedli vaky. Další dvě plachetnice bylo zapotřebí jenom trošičku usměrnit.
2: A silný vítr bude v regionu zesilovat také dnes, hlavně odpoledne a v podvečer může mít rychlost i více než 50 km za hodinu. Přestavba bývalé Vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je přibližně v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos na podzim. Otevření centra je plánované na příští rok. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun. Podrobnosti doplní náměstek pražského primátora Michal Hroza z TOP 09.
5: Rekonstruujeme historickou Vinohradskou vodárnu, dvě zemní sila, z nichž jedno se stane tou expozicí, druhé vodní silo bude znovu zapojeno do zásobování Prahy vodou. Zároveň se opraví samozřejmě vodárenská věž, kde bude část té expozice. Sport.
2: Český tenista Jiří Lehečka do finále travnatého turnaje v německém Stuttgartu nakonec nepostoupil. Američanu Sheltonovi v semifinále po velkém boji podlehl ve třech setech.
1: Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu. Místy přehánky, večer budou srážky ustávat, maxima dnes mezi 17 a 20 stupni. Vítr zpočátku mírný, přes den přechodně čerstvý od západu až severozápadu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Na začátku příštího týdne se začne zatím jen zvolna oteplovat a citelné proti dnešku až 15 stupňové oteplení čekáme v závěru týdne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D8 z Prahy směrem do Drážďan zpomalte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi kilometry 74-78 se pohybují silničáři v levém pruhu, pracují na úpravě vodorovného značení. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Naše vysílání pokračuje, po 9. hodině pro vás máme například cestu k uzdravení. Přejeme příjemný poslech.
6: Mám prosím.

minut po 9. hodině, respektive necelých, vám společnost dělá Český rozhlas Střední Čechy. A už za chvíli nás čeká další cesta k uzdravení a dnes bude řeč o rakovině plic. Ovšem u pacientky, která nikdy nekouřila a žila aktivní život. Její cesta k diagnoze začala nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Pozvání Kateřiny Dvořákové přijala právě paní Patricie a taky lékařka pneumo-onkoložka Marie Dresslerová. Cesta k uzdravení už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dva dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomayerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem 4. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může být. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesně řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Nekuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, pravit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to, ale opravdu prostě ne, že bych byla jako vysloveně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci léta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
2: další
3: přejde,
2: virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo. Ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní Mníšku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou, to bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná, ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCTčko jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící
3: a manžel. Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie

0: stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčly jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas, střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient

0: velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hold tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrici je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit o těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale cen zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku, třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
0: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
0: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
0: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil i jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkology. Jste vítáni.
2: Jestli můžu?
1: Samozřejmě.
2: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a i třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
2: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě, bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
2: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
0: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To asi já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patricii strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
0: Děkujeme, bylo to příjemné.
2: Děkujeme moc.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Pořad Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou je za námi. Na další díl se můžete těšit zase příští neděli ve stejném čase. Po desáté už to bude pochoutkový rok a dnes nám uvaří šéfkuchař Jaroslav Sapík a půjde o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím. A po jedenácté pak pořad Hudební kavárna. Mějte krásnou neděli a Petra Procházková se těší na slyšenou zase příště v dobrém ránu střední Čechy.

že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: ve dveřích. Už roky jsem na cestě, jen v sedle a ve vestě. Nů právo tu hraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
5: Deset hodin.
6: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Medy prodávané v České republice musí nově splňovat přísnější pravidla. Silničáři obnovili provoz na dálnici D4 u Jíloviště a počasí dnes ve středních Čechách proměnlivá převážně velká oblačnost, od severu místy přehánky a maxima nízká kolem 18 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré nedělní dopoledne. Medy prodávané v České republice musí právě ode dneška nově splňovat přísnější pravidla, která se týkají označování zemí původu. Dosud bylo možné pouze uvádět, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie nebo podobně neúplné informace. Po změnách dlouhodobě volali také čeští medaři, říká Stanislav Jaš z Agrární komory.
7: Je to historický moment, je to vyústění několika letých snah evropských včelařů zbavit se toho označení med ze zemí EU a směs ze zemí medu mimo EU. Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát.
5: Lidé v Buštěhradu na Kladensku budou moci opět hlasovat v takzvaném participativním rozpočtu. Radnice ho pořádá už po druhé. Letos se do něj zapojilo přibližně 25 projektů. Na jeden je možné získat 350 tisíc korun, upřesní nezávislá starostka města Daniela Javorčeková.
8: Vyčlenili jsme určitou částku, za kterou by se vlastně měly pořídit projekty, které si občani sami navrhnou a vyberou. Jsou tam různé projekty, které se týkají veřejných prostranství, různých oprav, zkrášlení města, jsou tam různé sportovní prvky. Myslím si, že teď už se brzy začne hlasovat.
5: Staré nepotřebné věci mohou dnes přes den zájemci vyměňovat na Vítězném náměstí v Praze 6. Akci pořádá městská část už po čtvrté. Loni se do ní zapojilo více než 1000 lidí, kteří si vyměnili více než 2 tuny věcí. Přinášet je možné například knihy, oblečení, hračky, sportovní potřeby nebo menší vybavení do domácnosti. A to mezi 11. a 17. hodinou, upřesní radní pro oblast životního prostředí Prahy 6 Petr Palacký ze Zelených.
9: Je možné přinášet jakékoliv věci, které dobře poslouží někomu dalšímu. Taková ta klasická zásada je přinášet ty věci, které byste darovali třeba svému nejlepšímu příteli, to znamená věci, které jsou v dobrém provozuschopném stavu.
6: Sport.
5: Česká tenistka Barbora Krejčíková si dnes na travnatém podniku v Hertogenboši zahraje o 9. kariérní titul na světovém okruhu WTA. Její soupeřkou bude hráčka až z 5. světové stovky Američanka Montgomeryová, která se překvapivě dostala z kvalifikace až do dnešního finále.
6: Počasí.
5: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu v regionu místy přehánky. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty dnes docela nízké, mezi 17 a 20 stupni. Vítr zpočátku jen mírný. Přes den bude zesilovat na čerstvý od západu až severozápadu a místy bude mít nárazy kolem 55 km za hodinu.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Silničáři přibližně před hodinou obnovili provoz na dálnici D4 u Jíloviště nedaleko Prahy po noční uzavírce kvůli demolici mostu. Motoristé teď projedou v jednom pruhu v obou směrech. Plné zprovoznění dálnice D4 u Jíloviště je v plánu dnes odpoledne. Tolik doprava, Český rozhlas. Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Začíná pochoutkový rok. Dobré dopoledne a příjemný poslech.
6: Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to vonavé, chutné a možná i výherní.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky. Ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to byla krásně vypečená kachna a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka. Takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice. Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, kdy se jí, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro Čechtu jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička mohla od Marce, běhovala Čtejnu, u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vypájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, potom měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, oni byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jaroušku, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normálně lidi, třeba sladkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jaroušku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl dát personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitý kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Vracíme se po písničce pro to, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, takové by to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být ty játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i na venek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičky, teda 1,5 lžičky medu, 2 lžičky sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičky oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5-kilovou červeného zelí, lžičky kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr, i vždycky přidáme mletou z kořici a lžičky octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, zamlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kostičky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyhazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme jí dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, až se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé, jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou kusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. No, co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 recept řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Pěť, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i 2 fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme 2 modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karol Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoly. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoly, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá. Upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v Českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roquefortii. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta, Český

0: Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
1: Víc se o nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
3: Telegram s adresou Svět.

0: písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej.
1: Jo.
2: Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana vegoše.
0: Jak říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no, je něco takového. No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslím.
0: Vidíte, a já myslel, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, aha, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo no. Furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu no. Mám ještě blížší vztah než k jídlu. No.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: Za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně? Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byli kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT 2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Rekonstrukce autobusového nádraží v Kladně bude hotová do konce letošních letních prázdnin. Transfúzní stanice v České republice letos v létě očekávají nedostatek krve. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na mistrovství Evropy v Portugalsku další zlato. A počasí v regionu čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Od severu postupně místy přehánky, maxima kolem 18 stupňů a vítr bude zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré nedělní dopoledne. Kladně pokračují opravy tamního autobusového nádraží. Dělníci teď v místě bourají ocelové přístřešky. Po skončení přípravných prací tam například postaví nové parkoviště. Rekonstrukce částečně omezuje provoz. Hotová bude do konce letošního léta. Potvrdil to kladenský mluvčí Vít Heral.
3: Autobusové nádraží v Kladně se promění v důstojný veřejný prostor, který rozložením odpovídá současným požadavkům. Ve spodní části území vznikne nové parkoviště s kapacitou přibližně pro 120 vozidel. To bude doplněné zelení a sadovými úpravami, které počítají s výsadbou 20 stromů.
2: V pražských Letňanech přibude nové místo pro odpočinek. Vzniknout má u budovy Šumperka v Rýmařovské ulici. Kromě cest tam dělníci postaví také lavičky nebo vodní prvek. Vedení Prahy 18 připravuje teď projektovou dokumentaci. Práce by měly začít v příštím roce. Podle starosty městské části Zdeňka Kučery z Hnutí ANO jsou náklady kolem 15 milionů korun.
4: Prostor před budovou Šumperka, kde sídlí zdravotní středisko, lékárna, optika a knihovna, je dlouhodobě ve stavu, který neodpovídá významu této lokality v centru Letňan. Proto si jeho proměnu občané zvolili jako jeden z projektů participativních rozpočtů.
2: Transfúzní stanice a nemocnice v České republice také letos v létě očekávají nedostatek krve. Důvodem jsou častější úrazy a pravidelní dárci také často míří na zahraniční dovolené. To je pak může i na několik měsíců připravit o možnost darovat krev. Upřesní Jan Loužel, přednosta z Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze.
5: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Tajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu darování a tím pádem si jakoby dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do malarické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
2: Právě dnes je Světový den dárců krve. V České republice krev každým rokem daruje zhruba 220 tisíc lidí. Potřeba by jich ale bylo až kolem 300 tisíc. Sport. Český kanoista Martin Fuchsa vyhrál na letošním mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru také závod na poloviční trati. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. A basketbalisté Pardubic porazili v šestém finále nejvyšší domácí soutěže Nymburk vysoko 86-57. O titulu tak definitivně rozhodne až sedmý duel zítra. Hrát se bude v Praze na Královce.
1: Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, od severu postupně místy přehánky, večer budou srážky ustávat, maxima dnes pouze mezi 17 a 20 stupni a vítr bude odpoledne dál zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy pozor za sjezdem na Brandýs nad Labem. Mezi kilometry 0 a 4 se pohybují vozidla silničářů. V pravém pruhu projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná hudební kavárna Pavla Vítka. Přejeme příjemný poslech.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
6: V našem pořadu dnes budou znít písničky, které znáte z filmů či seriálu. Všechny budou mít jedno společné. Pod těmito díly vznikly mi pro televizní obrazovky a filmová plátna, je jako scénárista či režisér podepsán Zdeněk Zelenka, můj dnešní host. Toho přivítám za chvíli, vás u rozhlasových přijímačů zdravím už teď a přeji krásnou neděli.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Dozněla první písnička a proti mě už sedí můj dnešní host. Sice se nazývá režisérem, tak všichni u nás v branži o něm mluví, ale on je to scénárista, dramatik a režisér. Zdeněk Zelenka. Zdeňku, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání.
0: Já děkuji za to, že jsi přišel. Tak dneska nebudeme točit, i když tady kamery ve studiu máme taky, ale budeme si povídat o vlastně všem tom, co mě kolem tebe a naše posluchače zajímá a co třeba nevíme, jako já třeba nevím, jestli jsi už jako malej pořídil nějakou dřevěnou kameru, se kterou si točil své první opusy. Jak to bylo?
1: No tak, není to nic složitýho, ale já jsem vyrostl v rodině, která byla absolutně amuzická.
0: Aha.
1: Táta pracoval na dráze, matka byla v kanclu, vychovávala nás tři kluky, takže měla starostí až na hlavu. A já jsem utíkal do biografu vždycky, protože jsme bydali kousek kina Pilotů. Dneška to kino existuje.
0: Ano.
1: No a tam já jsem začal chodit i na nepřístupný filmy jako 12-13 letej. Měl jsem tam známou uvaděčku, takže mě tam pouštila. No a když jsem koukal na ty lehtivý erotický scény, tak jsem se říkal, no to by mě bavilo u toho bejt, točit ty filmy, že jo? A říkal jsem si, no tak to já bych chtěl být kameraman, jo? Tak jsem ale zjistil, že tam je ještě nějaká kolonka režie. Říká, co dělá ten režisér? Tak jsem zjistil, že on je důležitější kolikrát než ten kameraman, se říká, tak budu režisérem. No a stalo se.
0: Jasně, to ty pohnutky chápu. Ale ty jsi vystudoval předtím střední průmyslovou školu elektrotechnickou, než jsi šel na FAMU.
1: Ano, ano. To byl důsledek výchovy. Táta říkal, musíš mít nejprve nějaký solidní zaměstnání a pak si dělej, co chceš. Takže jsem se ocitl na střední průmyslové škole elektrotechnické Silnoprout. A působil jsem tam jako exot, protože do dneška, ale už i tehdy jsem o elektřině věděl pouze to, že se na ní nesmí šát. A tím jsem vystačil a měli jsme takovou dohodu ze spolužáky. Mimochodem, mým spolužákem, se kterým jsem seděl v lavici 4 roky, byl dnes obávaný advokát Tomáš Sokol.
0: Prosím tě.
1: Takže my jsme spolužáci ze střední průmyslové školy elektrotechnické. Já od něho opisoval všechny ty praktické věci.
0: Aha.
1: A já jsem zase psal celé třídě slohy, třeba jednou jsem psal Naše maminka. Takže já jsem napsal 32 slohů Naše maminka a
0: to je hezký.
1: A tak se to vyhodnocovalo, kdo to napsal líp, a přitom autorem jsem byl pouze já.
0: Všeho jsi byl ty, ano.
1: No.
0: Kde se potom stal na té tvé cestě životem ten bod zlomu, že jsi chtěl ten film dělat? Bylo třeba nějaké konkrétní dílo, konkrétní režisér, konkrétní titul?
1: Já jsem samozřejmě byl odjakživa milovníkem filmů, a to různých žánrů, ale já měl takovou kliku, že už na základní škole jsem vedl, nebo spoluvedl dětský filmový klub v Ústředním domě pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
0: Jo.
1: A byl jsem takový mazaný, takže jsem si na promítání těch filmů zval tvůrce, pana Kachyňu, pana Otu Hoffmana, Vaška Volíčka a podobně. A mě bylo 13-14 let. A zejména Ota Hoffman si všiml, že jsem nějaký moc zapálený pro ten film, a začal mě sledovat. Potkávali jsme se na různých akcích, třeba byl jsem členem dětské poroty v Ostrově na Tohří, na festivalu a tak dále. No, a když jsem maturoval, tak jsem si říkal, ježišmarja, zaplať pánbu, že tu elektrotechniku mám za sebou, teď budu mít 2 měsíce prázdnin. A on mě, Ota Hoffman, zatelefonoval a říká, nebudeš mít 2 měsíce prázdnin, nastupuješ na Barrandov jako asistent režie.
0: A to je ten bod zlomu a na tu další cestu se podíváme za malou chvilku. Teď si pustíme trochu hudby.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: scénárista, dramatik a režisér Zdeněk Zelenka sedí proti mě jako můj dnešní host. Takže před písničkou jsme se dozvěděli, že si dostal takovou krásnou, ty jsi to řekl tak obyčejně, ale to musela být úžasná nabídka, nastupujete na Barrandov.
1: No tak já jsem tomu zprvu nevěřil, ale já byl hozený do vody, vysloveně, jo. Takže hned jsem nastoupil jeden film, který se jmenoval, a byl taky podivný film, Na konci světa. Ale v zápětí jsem byl nasazený na film a to jsem byl rád, že jsem dělal Páni kluci od Věry Plíhové Šimkové.
0: Ano.
1: Tam jsem dělal asistenta a pomocného režiséra, jsme se tam střídali s Drahuškou Královou. A tím se stalo, že najednou mě začali nasazovat na dětské filmy. Takže já dělal s 11letým Filipem Renčem, film Jakub a Nechci nic slyšet a podobné věci. No a taky, když jsem měl jako zkušenosti s těmi dětmi, tak potom bylo takovou jako samozřejmostí, že jsem udělal svůj první film pro děti. A to byla pohádka Čarovné dědictví.
0: Ano, z roku 1985.
1: Ano.
0: A to byla teda vlastně tvoje vlastně samostatná prvotina.
1: Ano.
0: Ty jsi ale celkově napsal pro Československou a Českou televizi přes 50 scénářů, natočil si přes 70 filmů, seriálů a inscenací. Já namátkou jenom Ach ty vraždy, že jo, seriál Celovečerní detektivek, tragikomedie Svědkyně, některé díly cyklu 3+1 s Miroslavem Donutilem, řada dokumentů o slavných umělcích, pan Brodský, pan Price, Jiřina Bohdalová. Ty jsi chtěl se věnovat nějakému konkrétnímu žánru původně? Víš, nebo jak se to stalo, že jsi pak zabrousil do těch pohádek, pohádkových příběhů?
1: Tak je to zajímavé, já jsem natočil pohádek 11, jo, televizních i filmových. Faraonovej duch, že jo, Nesmrtelná teta, Čarovné dědictví a spousta televizních, hlavně štědrovečerních pohádek, Kouzla králů, Duch na zlatém a podobně. No, ale to je jenom takový drobný zlomek toho, co člověk udělal. Kriminální filmy, psychologická dramata, třeba pro paní Bodalovou se napsal Každý milion dobrý. Já jsem byl rád, že jsem to mohl dělat, protože já nejsem takový ten, bych řekl, jednodruhový režisér. Jo. Já rád pracuji na různých žánrech a to mě taky přivedlo i do světa divadel a muzikálů. Takže jsem postupně díky těm zkušenostem, co jsem nazbíral jako v režii televizní a filmový, tak jsem potom mohl udělat 7 muzikálů jako autor a režisér. Jo.
0: Ty jsi vlastně napsal libreta například k divadelním muzikálům Rebelové, Adam a Eva, Láska nebeská.
1: Golem.
0: Golem, ano, ano. Mimochodem Rebeli i ve filmové podobě scénáři, jo, pak si dělal Válku barev, Hlída číslo 47, čili ty máš vedle toho Nesmrtelná teta, čili ty máš obrovskou, víš, jako šíří záběru.
1: No, ono je to taky způsobeno tím, že od roku 91, jak já s oblibou říkám, jsem nezaměstnaný. Jo? Já jsem nezaměstnaný, který se živí příležitostnou prací pro film, divadlo a televizi. Jo?
0: To zní hezky.
1: Takže někdy člověk uvítá i nabídku ze zcela jiného rybníka, než člověk běžně plave. Takže když třeba přišla nabídka, abych udělal právě třeba k 85. nám paní Bohdalový film, no tak jsem napsal velký drama, jo, a tak dále. Prostě, když je člověk nezaměstnaný, tak musí být připraven přijmout jakoukoliv práci. A inspirací bývá pouze termín.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Například Ježek.
1: Scénárista, dramatika, režisér Zdeněk Zelenka je mým dnešním hostem. Zdenku, ty jsi spolupracoval opravdu s celou plejádou těch největších umělců a nejzvučnějších jmen. Asi nejvíc, i když ne samozřejmě zdaleka ne jediná, je známá možná i díky vašemu přátelství. Spolupráce s Jiřinou Bohdalovou, výsostnou herečkou a osobností. Mě by to zajímalo, jak třeba vy dva jste se dali dohromady pracovně.
2: Teď jsem byl zrovna nedávno u ní na chalupě, tak jsme tak vzpomínali a ona říká, Jiřina, jak my se vlastně dlouho známe, jo? A říkám, Jiřina, to vím přesně, od roku 91, kdy jsme začali točit první komedii společnou a to byla komedie Světkyně. Takže my se známe a spolupracujeme 35 let s paní Bohdalovou. Ona říkala, že jsem režisér, který s ní natočil vůbec nejvíc titulů, sečetli jsme to, bylo to 23 celovečerních titulů, včetně 7 detektivek, která akty vraždy. Jo, a k tomu ještě nějaký talk show, dokumenty a tak dále. Takže za těch 35 let jsme udělali skutečně velké množství práce a jsme rádi, že mnoho z těch věcí diváci do dneška vidějí rádi v reprízách a podobně. Jo. Bylo to takové osudové setkání s paní Bohdalovou v roce 91.
1: No, já tomu věřím, že já věřím na osud, ale protože Jiřinu taky znám, asi ne tak dobře jako ty samozřejmě, ale známe se osobně a vím, že Jiřina je velice svérázná osoba a taky musí být, aby mohla předvádět jako herečka to, co jsme zvyklí, že předvádí. Jak se s ní spolupracuje, když teď si odmyslíš ty kamarádské vazby a teď se vy dva musíte nějakým způsobem na tom place domluvit?
2: Není to nic složitý, jo. Opravdu to není složitý, jo. Tam je třeba v případě paní Bohdalové je to tak, že jí musím lidsky a profesně znát natolik dobře, abych mohl pro ní ty role psát. Ano. Jo, to znamená, to musím napsat tak, aby to pak vypadalo, že to tam ta paní Bohdalová sype z rukávu a že si to snad přímo vymýšlí.
1: Ano.
2: A to je to nejtěžší období, kde já sedím doma a 3 měsíce si i předehrávám dialogy, které pro ní píšu.
1: Opravdu?
2: No samozřejmě, to má přesný slovosled a poentizaci a tak dále. A potom je pro mě takovým, bych řekl, vítězstvím, když se to Jiřina přečte, říká, jo, člověče, slyšíš mě? Jo? Pak už je to řemeslo na tom place. Ale nezažil jsem zaplať pánbu situaci, že by se to Jiřina přečetla a řekla, je, to je nějak proti mně, to do toho já nemůžu jít a tak dále. Měla takový jeden titul jsme měli a to byla slavná Dýrenmatová návštěva Staré dámy.
1: Ano.
2: Kdy se paní Bohdalová toho bála, protože to je výrazný protiúkol, to je opravdu velký drama. A dlouho kličkovala a nechtěla do toho vstoupit. Jo. Nakonec si návštěvy Staré dámy považuje a dává jí naroveň Fanny Ucho, návštěva Staré dámy.
1: S Viktorem Preissem si hodně spolupracoval.
2: Ano, dokonce větší počet titulů než s paní Bohdalovou. My jsme dělali poprvé v roce 91, to byla komedie Radostný život posmrtný a od té doby jsme dělali opravdu řadu věcí. Máme rádi tituly, jako jsem pro něho výrazně upravil komedii Lakomec, slavnou komedii pod Molierovu. Pak pro televizi jsem upravil slavnou frašku Brou v hlavě. Třeba mi hrál Sherlocka Holmesa, šplhající profesor.
1: To je pravda, ano.
2: A spousta opravdu dalších věcí a vždycky jsem byl rád, že ten Viktor práci přijal, ať to byla hodina klavíru s Bolkem Polívkou, že jo, a tak dál.
1: A řekni mi, že já ho taky jako herce pana Preisse mám velice rád, tak co tobě jako režisérovi na něm imponuje, nebo proč ho máš rád?
2: Viktor má ten dar jako Jiřina, že absolutně přesně ví, v jakém žánru vystupuje. Jo, když hraje složitou psychologickou hru, tak je to přesný, když hraje nadsázku typu Brouka v hlavě, tak je to přesný. Jo, a to paní Bohdalová taky. Mají absolutní cit pro rozlišnost žánru a to má málo kdo. Takže oba jsou to mistři.
3: Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

0: to víc je přátelství.
1: Zdeněk Zelenka, režisér, je mým dnešním hostem a já teď tady právě už šustím papíry, protože mám tady na tebe připraveny nějaké otázky.
2: No, no.
1: Víš, co by mě zajímalo? Byl nějaký herec, který tě někdy na place před kamerou najednou z ničeho nic opravdu překvapil?
2: Jako pozitivně nebo negativně?
1: Asi spíš pozitivně.
2: Ne, mě vždycky překvapí a stává se to teda čím dál méně.
1: Ano.
2: Když některý herec přijde a má upito. To se mi
1: stane. To se někdy stane?
2: No, dřív ano. Ale já ho nebudu jmenovat, je to slavný český herec, který se nám obrazně řečeno o pauze trošku střískal.
1: Aha.
2: A pak bylo skoro nemožné udělat s ním dlouhý dialog. Muselo se to potom celý posynchronovat kvůli němu. Jo.
1: Jasně, aby se to přemluvilo, ano, takzvaně. Ano.
2: Ale jinak, já myslím, že dneska se každý váží práce. Ta doba se hnula, že za socialismu se chlastalo i mrvére při natáčení. Jo? Protože práce byla jistá. Nikdo nikoho nevyhodil.
1: Ale dnes?
2: Dneska je to opravdu vzácný jev a dokonce bych řekl, že alkoholismus při práci u filmu je vymýcen.
1: Hmm.
2: Jo? Pak se to třeba dožene po natáčení, ale jako...
1: Já jsem zažil několik dotočných.
2: Ano, to jsou bujaré večírky.
1: Ano, ale ještě by mě zajímalo, víš, samozřejmě, dneska se o tu práci každý uchází a on taky se zdaleka už tolik netočí, takže když už ta práce přijde, tady mířím do jedné oblasti. Musel jsi někdy nějakého herce v poslední době třeba přesvědčit, aby tu roli přijal?
2: Je, tak to já si nespomínám. Já se můžu chlubit tím, že vlastně, co jsem napsal, to mě herci rádi hráli. Já si nespomínám, že by mi někdo něco odmítl,
1: ano,
2: jako že se mu do toho nechce, nebo že si nevěří, nebo že projekt se mu nelíbí. No, to si myslím, že se mi nestalo.
1: Tak a máš prostě
2: pambu.
1: Tu pověst režiséra, se kterým je radost dělat.
2: No, tak to víte, já taky někdy byl rapl, taky mi prdly nervy.
1: Stalo se ti to někdy, že?
2: No, mockrát. Ale musím říct, že většinou jsem se rozčil, když něco jako opravdu z nějaký lajdáckosti jako nefungovalo, anebo tak, nebo špatná organizace. Jinak jsem se snažil mírnit, ale párkrát se mi to opravdu stalo, že jsem zařval jak Metro-Goldwyn-Mayer.
1: Taky samozřejmě nemám rád, když se mě někdo ptá pořád na pár mých hitů a jak vznikly a to. Ale přece jenom nelze z tvé kinematografie, nelze vymazat, a určitě bys to ani nechtěl, titul Nesmrtelná teta. To je takové zvláštní, že některé ty tituly tak jako sami od sebe zlidoví.
2: No.
1: A mě by zajímalo, jak vznikala a proč podle tebe funguje dodnes. A to teda funguje.
2: To jsme vůbec neplánovali, jakože natočíme hit. Fakt je, že byl rok 93.
1: Mm-hmm.
2: A firma, která ten film chtěla vyrobit, ne ten film, ona nevěděla, co chce vyrobit,
1: ano,
2: ale natočila předtím film Tankový prapor, což byl teda výrazný hit,
1: ano,
2: divácký. A teď správně zauvažovala, že by bylo fajn vrátit na filmový plátno nějakou pohádku, protože strašně dlouhou dobu předtím se žádná filmová pohádka nenatočila. Takže jsem byl osloven, jestli bych něco nenatočil. Já říkám, no to je bezvadný, to děkuju za důvěru. No a kdo napsal scénář? On říká, no to, že byste napsal vy. Já říkám, no co, tak taky děkuju za důvěru. No a kde má být premiéra? To víme přesně, to bude 11. listopadu příštího roku. Říkám, vy nemáte scénář? Jo, a vlastně za 9 měsíců má být premiéra a jak to chceme stihnout?
1: A to oni říkali, jako šibeniční termín.
2: No to bylo hrozný, ale měli kouzelnou větu. No ale máme na to peníze.
1: Aha.
2: To byl rok 93, no tak v roce 93, když vám producent řekne, ale máme na to peníze, no tak to je důvod k zamyšlení.
1: No určitě.
2: Takže já jsem, vím přesně, v polovině listopadu jsem zasedl a na konci ledna, no začátkem února, jsem měl první verzi scénáře z prázdného papíru. Všechny postavy, zápletky, dialogy a tak dále.
1: Ano.
2: Scénář se firmě líbil, takže se to ještě upravilo a výsledkem byl teda film, který byl po 20 let nejnavštěvovanější pohádkou v kinech. Takže je to tak, že některé filmy pán Bůh chce, některé filmy nechce. Tento pán Bůh chtěl, takže do dneška funguje.
1: A my jsme všichni rádi.
3: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: režisér Zdeněk Zelenka je mým dnešním hostem. No, ty režíruješ, točíš, na divadle zkoušíš všechno, ale to není samozřejmě jediná část tvé osobnosti. Ty přece taky musíš žít nějaký svůj život, abys pak mohl režírovat ty druhé, poznávat ten život. Jak ty poznáváš život? Já už tě tak jako trošičku tam, co o tobě vím.
1: No tak já mám zásadu zásadně nemluvit o svém soukromém životě na veřejnosti, protože si říkám, že to nikoho za prvé nezajímá a za druhý nerad, když bych dával své problémy do baťohů těch druhých. Každý má svých problémů dost, takže já opravdu nejsem na téma osobní život hovornej a vyplácí se mi to. I když někteří novináři vždycky něco vyšťourají a tím je naštvou. Ale nicméně samozřejmě v soukromí, který je bohatý jako každý jiný soukromí, tak tam je jeden zábavný prvek, kterému se věnuju často a rád a už dlouhá léta, a to je konzumace vína. Dobrého vína teda.
0: Víno je jedna z největších radostí života, se říká, no.
1: No a proč? Protože u vína se lidi sdružujou.
0: Ano.
1: Já teda ne, že bych pil doma sám, to ne, že bych se jako si otevřel tři láhve a vyžunky, ale mám rád, když pozvu přátelé, nebo když prostě přijde rodina, když popijeme vínko s kolegy po natáčení, tak to je příjemný. Jo, ale osamělý alkoholik opravdu nejsem, jo, ale ve víně si myslím, že se vyznám. Teď jsem třeba paní Bohdalový vyhodil celý sklep, protože tam měla vína, která měla spíš historickou kvalitu, než to. Takže ta koukala teda, no.
0: A to musela být, ale je, ta musela být nešťastná.
1: Ne, nerada, až je říkala, počkej, nevylejvej to, to se může dát do omáčky. A já říkám, ježi, tak to, abych tu omáčku nechtěl jíst, to tom, jo.
0: No. A jaké máš rád víno? Máš rád suší, těžší nebo?
1: Já vždycky na to odpovídám, že mám rád dobrá vína. Mm-hmm. Jo? To znamená vína, které jsou dobře udělané, skladované a hlavně nejsou to vína zlomená, chuťově, zvodstovatělá a podobně. A proto mám nejradši mladá vína a bílá, suchá. A teď jsem přešel teda na vína italská, protože jsou lehká a připomínáme to pobyt v Itálii, kdy jsme popíli denně ty dva demižonky, vždycky lehký italský víno. Tak to teď popím v tomto létě.
0: No, to by se ti možná líbil jeden z těch projektů, který teď hodně lidi absolvují, že jedou do Itálie a tam vlastně cestují po italském venkově z jedné vinice na druhou a vlastně ochutnávají vína a prý je to teda úžasná dovolená.
1: Já znám spoustu kolegů, kteří takhle absolvují ve Francii a v Rakousku. Jo. Ale úplně stejné zážitky jsou na Moravě. Tam je možnost si taky pronajmout a udělat si tour po vinných sklípkách. Jo.

0: Takže a taky to, co jsem zažil, takže já nedám do pusy na moravská vína. Občas mě moravští vinaři zlobějí, protože já vám to řeknu takhle. Rakouská vína, si koupím jakýkoliv, tak má pořád stejnou kvalitu.
1: Ano.
0: A zdá se mi, že někteří moravští vinaři nedržejí kvalitu.
1: Aha.
0: Koupím si láhev od stejného vinaře a ono je to žlutý, teda žlutý, kyselý, jo, prostě zkažený. To se mi teda u rakouských vín nestalo.
1: Ne.
0: Takže tady trošku ty moravští vinaři by měli ještě si to hlídat, tu kvalitu, aby byla stejná furt.
1: Tak jestliže víno má být inspirací do života, tak by mělo být to správné, chutné, ano, zdravé, ano, jiskřivé.
0: Ano.
1: Já jsem skoro dostal chuť na víno, ale tady v kavárně by to možná ani tolik nevadilo. Tak pojďme si dát písničku. Pak se tě ještě zeptám na jednu část, kterou musíme zmínit, a sice ta oblast těch divadelních muzikálů.
0: Ano.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Písničky,

Písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: režisér Zdeněk Zelenka, jiným dnešním hostem v Hudební kavárně. Když teda se dostaneme k tomu divadelnímu žánru na ta divadelní prkna, tak já si třeba pamatuju, že jsem do takové té jisté části muzikálů po Drákulovi a po Pomádě a tak dál velice rád naskočil do tvých Rebelů, kde jsem zpíval píseň Gina,
1: ano, ano,
0: kterou jsem pak natočil pro kdejakou televizi, dokonce do Silvestrovský, bylo to velký talentní číslo. Ano. To byl tak hezký muzikál a dodnes je.
1: No, tak to je jeden z těch titulů, který pán Bůh chtěl. Hmm. Jo. Nás by s Filipem Renčem, Filip je spoluautor a režisér toho filmu, tak by nás nenapadlo v roce 99, že v roce 2026 to budou hrát dvě divadla, Karlínské divadlo a Kladno, a že se film prostě udrží v pozornosti těch, já nevím, 27 let a že televize ho budou hrát téměř pravidelně k srpnovým událostem roku 68, tak ho hrajou slovenská televize, česká televize a podobně. Takže to je jeden z těch titulů, co teda pán Bůh chtěl. A vlastně mě uvedl do světa muzikálu.
0: Ano.
1: A Filip Renč vlastně může za to, že jsem se pak rozjel a napsal a režíroval jsem dalších asi 6-7 muzikálů.
0: A který z těch titulů si třeba ty sám, neříkám považuješ, ale rád se za ním ohlédneš?
1: Tak na prvním místě myslím si, že muzikál Mephisto, protože jsme ho hráli 8 let, prodal se do Koreje, do Soulu, bude mít teďko obnovenou premiéru v Soulu. To byla taková naše radost a tam musím zmínit hudbu Daniela Bartáka, která mi přišla teda ohromně podařená a to byl takový zážitek to sledovat s publikem. Jo. A pak mám rád takový ten hit muzikál, což byla Láska nebeská na písničky Valdemara Matušky.
0: Ano.
1: To je takový šuby důby, jak tomu říkám. Jo. Ale lidi to měli strašně rádi, jako A lehká ruka. Jo, to jsem je režíroval. Takže tyhle ty dva muzikály. A pak byly takový, který jsem minuli. Třeba Adam a Eva, to se tak spíchlo na poslední chvíli. Taky to tak dopadlo. No a Golem.
0: Ano.
1: Tím jsme otevírali muzikálový divadlo Hibernia v roce 2006 a byla to moje krásná spolupráce s Karlem Svobodou, kdy jsme to celý rok koumali.
0: Mm-hmm. A čím tě jako filmaře vlastně to divadlo fascinuje, přitahuje?
1: Já jsem dlouho se vlastně v divadlu trošku nějak vyhýbal. Jo? A vlastně to moje, až bych řekl dneska, nadšení pro divadlo, to skutečně začalo těma Rebelama v roce 2003, co jsme měli divadlo v Broadway. No, je to něco magického. Jo? A hlavně, jak já říkám, dneska je doba, kdy podle mě nastává renesance divadel. Protože zaplať pambu, co televize vysílají, tak vyhánějí diváky do divadel.
0: Do divadel.
1: Jo? Protože divadlo je poslední šance pro diváka, jak vidět kus v celku, bez reklam, soustředěně, bez telefonování a tak dále. Jo? Takže diváci jdou za zážitkem a jdou za živým hercem.
0: Chystáš něco? Těšíš se na něco? Nebo my se můžeme na něco těšit?
1: No, já mám takový dva kousky ze světa teda divadelní muzikálů. Nechci to zakřiknout, ale zítra mám zkoušku s Oldřichem Lichtenbergem, producentem divadla Broadway. Uvažujeme o jednom takovém muzikálu. Uvidíme, ale z pověrčivosti neřeknu, ale pak píšu první muzikál pro jednu herečku.
0: Ale?
1: To tady ještě nebylo.
0: No to
1: monodrama. To tady nebylo, jo?
0: A neprozradíš pro
1: Ne, to neprozradím, ale ten nápad jako se všem zdá být velice nosnej. Jak byla Emilia Marty, věc Makropolos.
0: Ano.
1: No, ona byla nesmrtelná, tak já jsem to protáhl až do současnosti a je to vlastně rekapitulace jejího života.
0: Hmm.
1: A co příběh, to písnička, jo, žánru swingu a jazzu a tak dále. No tak to mám rád.
0: To zní velice lákavě, myslím, že to je skvělý nápad. Já tě budu moc držet pěsti, aby se to dotáhlo do konce a aby to bylo úspěšné, protože myslím si, že něco takového tady opravdu ještě nebylo.
1: Ale.
0: A vy, milí posluchači, se můžete těšit také, protože režisér Zdeněk Zelenka, když si něco vezme do hlavy, tak pokud vím, tak to vždycky zrealizuje. Zdeňku, ať se daří.
1: Děkuji za pozvání a udělám pro to všecko možné, aby se dařila.
0: Dobře. Milí posluchači, tak to byl můj dnešní host, režisér Zdeněk Zelenka, a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět ve stejnou dobu, na stejných vlnách a za týden. Hudební kavárna

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Auta na elektrickou energii a vodík by dál měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků. Vlakové nádraží v Dolní Bousově u Mladé Boleslavy čeká velká rekonstrukce. Fotbalisté Austrálie na úvod mistrovství světa překvapivě porazili Turecko. A počasí odpoledne v regionu proměnlivá, převážně velká oblačnost. K tomu místy přehánky, maxima kolem 18 stupňů a vítr bude dál zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré nedělní poledne. Auta na elektřinu a vodík budou dál jezdit po českých dálnicích bez poplatků, těm nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česká republika by totiž kvůli spoplatnění dálnic pro tyto vozy přišla o evropské dotace. Upřesní mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
2: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
1: O jednotnou cenu dálničních známek pro všechna vozidla chce ale České ministerstvo dopravy do budoucna dál usilovat. Výpravní budovu na vlakovém nádraží v Dolním Bousově na Mladoboleslavsku čeká velká rekonstrukce. Kromě nového odbavovacího zázemí tam dělníci upraví také venkovní prostranství. V místě se setkávají celkem 4 tratě, a to z Mladé Boleslavy, Mnichova Hradiště, Sobotky a Skopidlna, říká starosta města Miroslav Boček ze sdružení Dolnobousovsko.
3: Cílem těch plánů správy železnic stávající budovu odstranit, která už prakticky neslouží tomu účelu, kterému byla vybudována. Pokud to dobře půjde, tak do konce letošního roku by měla být zpracovaná studie, odsouhlasená, zahájeny projekční práce.
1: Provoz na dálnici D4 u Jíloviště u Prahy je po noční demolici mostu opět obnovený. Řidiči teď mohou jet v jednom pruhu v obou směrech. Plné obnovení provozu je v plánu dnes odpoledne nejdříve v 15 hodin. Dělníci vybudovali novou procházkovou trasu mezi Neveklovem a Maršovicemi na Benešovsku. Jmenuje se Stezka k sousedům a měří přes 5 kilometrů. Slavnostní otevření se bude konat dnes odpoledne, začátek je ve 14 hodin, říká nezávislý starosta Neveklova Ladislav Trumpich.
4: To otevření bude probíhat tak, že na místě, kde se lámou katastry Maršovic a Neveklova, bude posezení pro turisty, bude tam společné pečení buštů a bude tam hrát country kapela.
0: Sport.
1: Fotbalisté Brazílie na úvod mistrovství světa remizovali s Marokem 1-1, stejně hrálo také Švýcarsko s Katarem. Skotsko pak porazilo Haiti 1-0 a fotbalisté Austrálie překvapivě porazili Turecko 2-0.
0: Počasí.
1: Dnes odpoledne čekáme v regionu středních Čech nadále proměnlivou, převážně velkou oblačnost, k tomu od severozápadu místy přehánky, které budou večer ustávat, oblačnosti začne večer ubývat. Maxima dnes ještě nízká, mezi 17 a 20 stupni, vítr čerstvý od západu až severozápadu, místy s nárazy přes 50 km za hodinu a večer bude slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na silnici číslo 16 mezi Mělníkem a Slaným pozor za křížením s dálnicí D8. Zasahují tam u nehody osobního vozidla, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají písničky na přání, provázet vás jimi bude Iveta Chlumská.
5: A přeji vám krásné nedělní poledne.
0: Písničky na přání.
5: Dobrou chuť k obědu, příjemný poslech muziky, kterou si sami vybíráte. A vybíráte si ji prostřednictvím naší SMS brány, píšete ve tvaru STC Mezera váš text, odesíláte na číslo 90 011 04. Dejte pozor, ať se zpráva vejde do jedné SMSky, aby k nám dorazila úplná. No a když se chcete rozepsat, raději přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Formuláře jsou tam dva, tak ať vyberete ten správný. Příjemný poslech a hezký den všem.
0: Písničky na přání.

Kryštof s písní Plán. I my máme plán zpříjemnit vám dnešní poledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No muzikou samozřejmě, kterou si sami vybíráte a kterou také věnujete. Takže píšete mi a zahrajte písničku pro našeho taťku ke včerejšímu svátku. Přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody. Votavky písničku posílají Malý dům nad skálou v podání Věry Martinové. No a my dodatečně přejeme všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky.

0: Písničky na přání.
1: Rozhodně nekončíme, pokračují písničky na vaše přání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a píšete mi: Dobrý den, Iveto, prosíme o zahrání písničky pro našeho hodného a statečného tatínka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Tati, máme tě všichni moc rádi a děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás společně s maminkou udělal. Všem přejeme pěknou neděli, Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka.

Rozdali jsme vůni snům, rozdáváme další příjemnou muziku, písničku, šel chlapeček na procházku, posílám pro všechny jako poděkování za přání k mému svátku. Moc děkuji a zahrajte také Božence, co dává zahrát všem a tí písnička potěší, napsala Stáňa.

nerozuměli? No, šel chlapeček na procházku a před sebou nesl velikánský balón. Šel a náhle potkal malou holčičku a tam

0: k sobě holčička praví a vy jste zvědaví, co udělá ona a co on. No co, teď jdou spolu na procházku, jdou jen tak, věru není žádný zpět. Holčička si hraje s míčem a chlapeček má mašli ve vlasech.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Písničky na přání.
1: Za 1:05 stále vám na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy posíláme písničky na vaše přání. Hezké odpoledne píšete, prosím o zahrání O živé vodě od Marcela Zmuška s přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Janu Novotnou, která v těchto dnech slaví narozeniny. Písničku posílá Helena Pospíšilová a my přejeme všechno nejlepší.

O živé vodě nám zpíval Marcel Zmožek, dáme si další písničku na přání. Dobrý den, Iveto, vám i posluchačům píšete mi pro příjemné odpoledne a příjemný poslech. Prosím zahrát píseň Já se znám a zdravím manželé Jadrných, Novotných, Procházkovi, Vápeníkovi, Romana s rodinou, bratry Podneckých a taky všechny, kterým nemá kdo dát zahrát, napsala babi Jarka z Kladna. Zdravím také.

Pokračují písničky na vaše přání, píšete i Iveto, zahrajte pro hezký den všem milým přátelům a posluchačům, všem hlavně zdraví a radost posílají Jana a Janina.

0: Písničky na přání.
1: 6 minut máme po půl jedné, stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy hrajeme, jak vy si přejete a taky gratulujeme. Teď třeba další písničkou, Valčík pro lásku. Zdravím a prosím zahrát kamarádce Helence Bukovské k narozeninám. Hodně lásky, štěstí, zdravíčka, božího požehnání přeje Anička z Kutné Hory a zdraví i Milátku. A my se rádi připojíme. Zdraví přejeme Vrchovatě.

Příjemnou neděli, píšete mi dál. Snad startující krásné dny přeji vám do studia i všem posluchačům. A pro radost prosím píseň Bílou křídou Janinkám, Jarmilkám, Romanovi napsala Veronika z Rakovníka.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Písničky na přání.
1: Minutu máme po 15:45. Ještě chvíli budete ve společnosti Písniček na vaše přání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Píšete mi hezkou neděli, zahrajte Rolandům k svátku a taky všem dnešním narozeninovým oslavencům i vám do rádia a všem posluchačům. O písničku Cesty lásek od Marcely Holanové si napsala Sylvie z Prahy.

Cesty lásek, Marcely Holanové, pohled na hodiny napoví za 9 minut 13. Tak já tu mám ještě jeden vzkaz od vás, jedno přání. Zahrajte prosím písničku Na ostří nože od Evy Farné s poděkováním za skvělý včerejší koncert v Edenu a výjimečný výkon Evičky, který ve mně bude rezonovat ještě dlouho, napsala Lucie. No, něco málo už jsem o tom četla, takže určitě Evě samozřejmě moc gratulujeme. Ještě koncerty dva se chystají, pokud na ně vyrazíte, tak se určitě podle Lucie máte na co těšit. Ve 13 hodin se těšte na zprávy s Otou Nehasilem, po nich na výlety s Pavlem Kudrnou. Já vám přeji hezké nedělní odpoledne, no a těším se na vás po 14.

Víte, že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 13 hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vlaky ve České republice od dneška jezdí podle nových jízdních řádů. Buštěhrad na Kladensku připravuje druhý ročník takzvaného participativního rozpočtu. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále turnaje v nizozemském Hertogenboschi. A dnešní počasí proměnlivá převážně velká oblačnost. Od severozápadu postupně místy přehánky, maxima kolem 18 stupňů a vítr stále zesiluje. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Pro regionální vlaky Českých drah od dneška platí nové jízdní řády. Jezdit podle nich budou až do poloviny prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podobné úpravy dělají České dráhy před létem každoročně. Podle mluvčí dopravce Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika málo minut.
3: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
2: Lidé v Buštěhradu na Kladensku opět budou moci hlasovat v takzvaném participativním rozpočtu. Radnice ho pořádá už podruhé. Letos se do něj zapojilo zhruba 25 projektů. Na jeden je možné získat až 350 tisíc korun. Potvrdila to nezávislá starostka města Daniela Javorčeková.
4: Vyčlenili jsme určitou částku, za kterou by se vlastně měly pořídit projekty, které si občani sami navrhnou a vyberou. Jsou tam různé projekty, které se týkají veřejných prostranství, různých oprav, zkrášlení města, jsou tam různé sportovní prvky. Myslím si, že teď už se brzy začne hlasovat.
2: Sběrný dvůr v Durychově ulici na Lhotce v Praze 4 ke konci letošního června ukončí provoz. Důvodem je výstavba další části metra na lince D. Jeho plánovaná trasa totiž prochází právě pod pozemkem, na kterém se areál dvora nachází. Stavba úseku mezi Olbrachtovou a Novými dvory má oficiálně začít už 19. června.
5: Obyvatelé městské části budou moct nadále využívat sběrné dvory v Dobronické, Zakryté nebo Perucké ulici nebo v areálu v ulici u Plynárny. Praha 4 by zároveň měla rozšířit počet stanovišť i častější přistavování velkoobjemových kontejnerů. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas. Sport.
2: Česká vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila druhá v časovce kajak krosu na světovém poháru v Augsburgu. Prohrála jen s domácí Němkou Funkovou, a to o 0,2 sekundy. A tenistka Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále turnaje v Hertogenboschi. Premiérový titul tak získala bez boje Američanka Montgomeryová, která do finále postoupila až z kvalifikace.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekáme v regionu středních Čech převážně proměnlivou velkou oblačnost, k tomu místy přehánky, ty budou večer ustávat, oblačnosti začne pozvolna ubývat. Nejvyšší teploty dnes docela nízké, mezi 17 a 20 stupni. Vítr čerstvý od západu až severozápadu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, bude večer pozvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D4 ze Strakonic a Písku ve směru do hlavního města pozor za sjezdem na Řitku. Na 11. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje k omezení u Jíloviště. Zdržení je do 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Právě začínají další výlety, jsme rádi, že jste si nás naladili, přeji vám krásný poslech. Červnová neděle je jako stvořená pro výlety, a tak jsme tu opět s naší troškou do mlýna. Vezmeme vás do Plzně do Semlerovy rezidence, bytu, který pro jeho majitele navrhl slavný architekt Adolf Loos. Ten se při tvorbě interiéru proslavil takzvaným Raumplánem, kdy nevytvářel jednotlivá podlaží, ale pouze různé úrovně navazující na centrální část. Potom navštívíme záchrannou stanici v Pavlově na Vysočině, kde uvidíme opravdu pestrou paletu zachráněných zvířat, od vider přes čápy, dravé ptáky až po kuny a srnky, anebo třeba i muflona. Podíváme se také do staré papírny v Hronově v Královéhradeckém kraji. Z té se později stal mlýn, do kterého jezdili jako malí sourozenci Čapkovi, což pozdějšího spisovatele a malíře inspirovalo při psaní pohádek. A nakonec vás na jižní Moravě u hradu Veveří na Brněnsku zavedeme na dvě místa, která vyloženě vybízí k fotografování. Navštívíme dřevěné okno a trůn.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na Klatovské třídě v Plzni si můžete prohlédnout unikátní bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových. V letech 1933 až 34 byl vestavěn do původního bytového domu. Vznikl na základě konceptu architekta Adolfa Lose, který pak zpracoval Losův žák a spolupracovník Heinrich Kulka. Byt je vytvořen takzvaným raumplánem, což znamená, že nemá klasická podlaží, ale jeho jednotlivé prostory různých výšek se v několika úrovních soustředují kolem centrální obytné haly. Objekt spravuje Západočeská galerie v Plzni a naší redaktorku Andělu Blaškovou Semlerovou rezidencí provedl kurátor sbírky architektury Petr Domanický.
1: Vstoupili jsme dovnitř, akorát si bereme návleky na nohy, protože tam bychom mohli poškodit parkety.
2: Na jednu stranu vstupujeme do domu, který není ani 100 let starý, ale na druhou stranu ta hodnota je často u těch prvků možná vyšší než u leckterého zámku.
1: Jsme v ústřední hale celého bytu.
2: Je to velký obývací pokoj. Ale samozřejmě obývací pokoj nikoliv tak, jak si představujeme většinou dneska, ale spíše tak, jak známe ještě z některých takových těch předválečných filmů pro pamětníky, kdy ty obytné pokoje spíše připomínaly reprezentační prostory někde na zámku a byly komponovány nejenom pro pobyt té rodiny, ale z velké míry pro společenské akce. To znamená, počítalo se s tím, že se tady sejde velká společnost, že se tady bude třeba hrát na klavír, že se tady bude tančit, dokonce je tady vestavěný bar. Pak jsou tady typické losovské odpočivné kouty, ať už je to ten skrytý tady částečně pod galerií, který umožňoval takové jako klidnější popovídání. A potom je to velký odpočivný kout v čele té haly u krbu, který částečně je vsazen do kamenné stěny se sníženým podhledem.
1: Mě zaujalo okno. Ono je to takové netradiční okno, protože je tam prostor, který je vyplněn květinami.
2: Okna jsou sice obrovská, téměř jako někam do nějaké továrny, ale současně ven vidět není, protože je v nich neprůhledné zasklení. To naprosto záměrně. Los takhle pracoval i v jiných interiérech a on to dělal naprosto cíleně, v podstatě s tím, aby ten život v tom interiéru nebyl rozptylován tím vnějším světem.
1: Vyšli jsme schody a pohledem doprava tak jsme zahledli jídelnu, kde se nachází kulatý stůl, židle kolem. Všechno je to v takovém noblesním stylu.
2: A zase odsud není vidět ven a zase je to vyřešeno jiným způsobem než v té hale nebo v tom vstupu. Tady je to vyřešeno takovým tím losovským oblíbeným jeho způsobem inspirovaným v Japonsku, kdy okna jsou překryta jakýmsi rastrem, který dělí ta okna do takových malých tabulek a ještě přes to sklo je napnutá textilie, která umožňuje, aby ten interiér měl to denní přirozené osvětlení, ale současně brání tomu výhledu ven a ještě tím, že ta textilie má nádech do žluté nebo zlaté, tak to i mění atmosféru toho samotného interiéru.
0: Přiblížil prostory v plzeňské Semlerově rezidenci kurátor sbírky architektury Petr Domanický. Rodina Semlerových byla nucena po okupaci v roce 1939 emigrovat do Austrálie. Jejich byt pak sloužil k různým účelům, například jako kanceláře, učebny či malé byty. Dnes si tuhle vzácnou architektonickou památku můžete sami přijít prohlédnout.

Pojďme se teď vrátit k minulé soutěžní otázce. No, kdo by neznal filmy Jurský park, Jurský svět? A není to tak dávno, co jsme právě díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů, no a jiných obrovských zvířat, které si dnes ani nedokážeme představit. Zachovaly se jejich kostry, no a tak jsme si vlastně, já nevím, jestli odborně nebo spíš dobádili, jak mohla tato zvířata vypadat, tak doufejme, že vědci to mají přesně zmapováno. No a podle nich se pak stavějí dinoparky. My jsme se ptali, soutěžně jsme se ptali, kde u nás najdeme ten největší. Mohlo to být za A v Ostravě, za B v Plzni. Správně je v Plzni? Ne, tak Plzeň to není. Je to Ačko, je to v Ostravě. Největší dinopark v Česku, rozkládající se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a vlastním dinoexpresem, je velmi navštěvovaným dinoparkem. Ano, je opravdu největší. Ale pozor, i v Plzni najdeme takové zařízení, takový prostor. Je spojený se zoologickou zahradou i známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech dinoparky, ale kdo napsal Ačko, udělal dobře. Mohl vyhrát let Svítilnu. Vyhrála jí, pozor, tentokrát pětice našich posluchačů, takže pánové, děkuju, pochlapili jste se. Pan Bohuslav Mejsnár, Dolní Braná, pan Lumír Šimečka, Trnávka, pan Antonín Matoušek, Letkovice, pan Zdeněk Muselík, Pohořelice a pan Petr Tuček, Olešnice. No a dívám se, odkud jsou. Jsou to samé malé obce. Krásně se nám to sešlo. Gratuluju. Takže kdo dostane let Svítilnu, už víme v tomto víkendu nebo za ten minulý víkend, ale kdo dostane výletnický batoh s řadou zajímavých turistických věcí, tak na to si budeme muset počkat na začátek. Vlastně ne, protože my v létě budeme vysílat, chtěl jsem říct, na začátek července, ale to nás čeká speciální zámecké léto, takže tentokrát vyhlásíme výherce hlavní ceny už na konci června.

0: Tak já myslím, že si pamatujete na oblíbený večerníčkový příběh o Vidrýskovi. My teď vás vezmeme na místo, odkud si skoro před čtvrtstoletím režisér Václav Chaloupek tohle chytré zvířátko vypůjčil. Dnes je totiž záchranná stanice v Pavlově na Vysočině vyhledávaným výletním místem. Mezi její obyvatele nás zavede redaktorka Irena Šarůnová.
1: Se Zbyškem Karafiátem procházím záchranou stanici v Pavlově.
2: Teď se podíváme přes intenzivní péči, tam teda normální návštěvníci úplně nechodí.
1: Alespoň teď po rozhlasových vlnách jim to umožníme.
2: Můžeme slyšet různé hlasy ptačích mláďat, co tu teď aktuálně jsou. Tady si vidíme třeba rehky, kosáčky, vrabčáky, síkorky.
1: Jak se sem taková síkorka dostane?
2: Třeba je nějaké zničené hnízdo, někdo pokácí strom.
1: Já se teď dívám, jak krmí vaše kolegyně holuba hřivnáče. Vy mu musíte i ten zobáček otevřít.
2: Ano.
1: A pod tlakem. Stříkačko, nechce se mu. A už je to tam. Tak a tady máme rumburaka.
2: Tohle mládě krkavce velkého, on teda pochází z jemnice.
1: A má chudák nějaké křídlo špatné.
2: Vlastně on vypadl z hnízda a při dopadu na zem si zlomil křídlo.
1: Jsme zase venku. Dnes je deštivý den, ale teď to lehce polevilo, tak se budeme podívat po areálu.
2: Teď právě v období, kdy k nám jezdí velké množství tady různých školáků a školek.
1: Prohlídky jsou komentované.
2: Lidé si vlastně někteří chtějí projít sami, jsou tady různé cedulky, takže mi si o těch zvířatech přečtou také. Ale jestli můžu doporučit, ta komentovaná prohlídka je lepší.
1: To se nedivím, protože já si to s vámi doslova užívám. Tady jsou voliéry, vidím nějaké dravce.
2: Tady třeba vidíme samečka orla morského, ten má vlastně genetickou poruchu opeření, takže ty dlouhé pera, vlastně mu, když mu rostou, tak se zatočí a upadnou. Ale třeba tady vedle je nenápadný, velice vzácný dravec a to je orel křiklavý. A vlastně ho srazilo loni auto, přišel o křídlo.
1: Areálem procházíme dál, dokonce je tady rybníček, vidím labutě.
2: Naše hlavní zásobár na vody a pod náma třeba teďka můžeme vidět tady muflona Mufiho.
1: Máte tady dokonce i ptačí pozorovatelnu, je krytá. To se mi v tom dnešním dešti líbí.
2: Všichni ty čápy, co tady jsou, tato jsou vlastně trvalý handicapy, ty vlastně nelítají a dopředu už se vrátit nemohou.
1: Vzadu tamhle vidím, to jsou nějaké chodníčky nad mokřadem.
2: Tůně, kde máme obojživelníky, jako skokany hnědé, ropuchy, máme tam čolky obecné, jehorské.
1: Tady je takový můstek a to budou vidry. Vidrami to tady v podstatě v Pavlově začalo.
2: V 89. roce, kdy asi to vypadalo, že u nás vidry vymřou. Tak vlastně státní ochrana přírody, tady byla výzkumné zařízení. Májo!
1: Slyší na zavolání.
2: Slyší na semeno.
1: A už je tady. Naproti vidrám zase voliéry. Co tady máme? Puštík obecný je tady cedule.
2: Vedle máme kalouse ušaté, ale i zácné kalouse pustovky. A v té poslední voliérce máme takovou společnou voliéru, kde máme třeba jako havrany, ale mimo to tam máme třeba kvákoše nočního, tak poměrně vzácného.
1: A kváka?
2: V noci kváka, ano. Kvák udělá.
1: Krkavec. A ten má jméno určitě.
2: To je Ruby.
1: Jdeme do schodu. Voliéra. Na těch větvích tady visí spousta starých čepic.
2: Tohle voliéra, kde dáváme mláďata veverek na rozběhání. Se vlastně tady naučí právě okusovat jak oříšky, šišky, tak pořád běhat. A když to vlastně ty veverky umí, tak vlastně následně můžeme pouštět zpátky do přírody.
1: Je tady nějaké zvíře, které máte nejradši?
2: Zvířecí osobnosti tady velké množství. V podstatě nemám úplně vyhraněné jedno zvíře, kterému bych chodil.
1: Ta sova pálená, to je kamarádka.
2: To je velká kamarádka, no. Ale tam je smutné to, že ona jak se mi zlobí, že s ní tráví málo času, tak mě třeba škrábne. Což ostatním nedělat.
1: Samou láskou se na vás zlobí.
2: Ano, je to tak.
0: Přiznává ředitel záchranné stanice v Pavlově na Vysočině Zbyšek Karafiát, který některé její obyvatele představil naší kolegyni Ireně Šarůnové. A pokud byste chtěli vidět, jaká zvířata ve stanici opatrují, můžete se už teď podívat na fotografie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

Hronově v Královéhradeckém kraji stojí v Jungmanově ulici stará papírna, které se také říká Čapkův mlýn. Budovu nechal v 19. století postavit Jan Prouza ze Žabokrk jako papírnu, později sloužila jako mlýn. Roku 1890 se stal jeho majitelem Karel Novotný.

0: tak se vlastně rozhodli, že tu vodu využijí, kolo mlýnské bude sloužit k mletí.
1: Ta jména spojená se začátky nejprve té staré papírny.
0: Prvním majitelem byl vlastně Josef Fuchs, který přišel právě z polských dušníků, kde zřejmě měl papírnu, tady ale provozoval tu strojní papírnu. Dalším majitelem byl Václav Inert, který tady právě převedl tu papírnu na ten mlýn. Přišlo tady pár majitelů a v roce 1889 ten mlýn tady kupuje Karel Novotný, dědeček sourozenců Heleny, Josefa a Karla Čapkových. Ten ale brzy umírá a v roce 1894 kupuje právě tenhle mlýn Antonín Čapek, pak už se prodává. Mlýn jako takový nefunguje.
1: Děti Čapkovi, ta slavná trojice, ti sem jezdili. Na prázdniny třeba?
0: Jezdili sem k babičce a k dědečkovi, vzpomínají na to i v knize Devatero pohádek. Skoro v každé pohádce je zmínka o Hronově.
1: Ono se jim říkalo nějak Íček, jak to bylo?
0: Lenča, Peča a Íček.
1: Lenča, to je jasné, to byla Helenka. Peča byl?
0: To byl Josef.
1: A Íček byl Karel.
0: Karlíček.
1: S Drahomírou Večeřovou jsme v pohádkách.
0: Právě v těch devatero pohádkách. Máme tady pohádku pošťáckou, doktorskou. Hlavně proč tenhle prostor vzniknul i pro to muzeum, byla tahle pec, která se tady zachovala, je funkční. To právě ty děti nebo sourozenci Čapkovi zažili, když babička s dědečkem pekli ten chleba.
1: Tu voni si teď představujeme, ale pecen tady je. A tamhle je ta nádobka ledvinková.
0: Ta je právě na tu pecku, ano, kterou ten černokněžník spolknul špatně. Volali se ti doktoři a jeden právě přišel i z Hronova. Další byl třeba z Úpice. Ještě tady máme vzpomínku na jednu knihu od Helenky Čapkové. Tou je Moji milí bratři. Ona tam vzpomíná, když jezdili k babičce, jak jim babička hodila takhle židle, na to dala slamníček. Tam na tom ty děti takhle na zemi spaly.
1: Kdo má židli,
0: ten bydlí
1: i spí. Tady je nádherná původní klenba.
0: Tady máme takovou galerii, kde dáváme výstavy sezónní. Přes celý rok tady pořádáme pro děti takové edukační programy. Ale protože to byla papírna, tak tady máme i výrobu papíru,
1: ano,
0: kde si můžou děti vyrobit papír ručník.
1: Proto sem zveme také na výlet. Asi do Hronova není náročné se dostat autem samozřejmě.
0: Máme tady vlak, anebo autobusem, ten není daleko, kousek od náměstí.
1: A co cyklisté?
0: Určitě máme tady cyklostezku jak z Náchoda, tak ale i od Police nad Metují máme krásnou cyklostezku.
2: Vzkazuje správkyně staré papírny potažmo Čapkova mlýna v Hronově Drahomíra Večeřová a zve nejen za pohádkami bratří Čapků, ale i za kouzlem výroby papíru a osobnostmi Hronovska. A naše kolegyně Vlaďka Vildová ještě připomíná, že v těsném sousedství staré papírny si můžete prohlédnout i rodný dům Alojze Jiráska nebo hronovskou renesanční zvonici. Výlety. Máme rádi obří akvária, expozice nebo zoologické zahrady, kde jsou vodní pavilony, kde není o návštěvníky nouze. No a platí to i o vodní minizoo v Bašce, kterou jsme včera navštívili. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je skvělá možnost. My jsme z toho místa nabídli reportáž. Možná pro vás bude jednodušší odpovědět na soutěžní otázku, kde tento prosklený tunel přímo pod rybníkem najdeme. Asi by měla přijít nějaká nápověda, je dlouhý 8 metrů a je v hloubce 3,5 metru pod vodou. Je to unikátní podvodní tunel. Nachází se, pozor, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tentokrát hrajeme o cestovní tašku. Opět samozřejmě hrajeme textovou zprávou, tedy respektive musíte ji poslat, abyste byli zařazeni do slosování. A tam musí být správné písmenko. Tak si pište výlety, mezera A nebo B, tedy Modrá, Třeboň, Ačko Modrá, Bčko Třeboň a následuje další mezera. Pak vaše jméno, příjmení, nezapomínejte na adresu a poštovní směrovací číslo. Víte, že někdy přijde jenom to Ačko, Bčko a jméno. Nevoláme zpátky, kdybyste si mysleli, prostě se to vyřadí, takže pozor na to. Pro jistotu výlety, mezera A nebo B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu poskytuje ATS Praha a stojí 4 koruny. Takže hrajeme o cestovní tašky, no a hrajeme také o hlavní cenu, o výletnický batoh, o flísový

zimovou deku, sluneční brýle, ponožky Alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. To jsou věci, které automaticky do tohoto batohu vkládáme.

0: Na závěr dnešních nedělních výletů se vydáme na jižní Moravu. V okolí hradu Veveřín na Brněnsku je nespočet možností, kam vyrazit na výlet, a některá místa vyloženě vybízejí k fotografování. Jaká to jsou, zjišťoval náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář společně s Halkou Horkou ze Svazu obcí Panství hradu Veveří.
1: My dnes navštívíme dvě místa, která jsou zároveň fotopointy. To první se nachází mezi vesničkami Hvozdec a Veverské Knínice. A je to obrovský trůn, ze kterého je vidět hrad Veveří.
2: Jsou z něj vidět věžičky a je to vlastně jeden z důvodů, proč zrovna tady jsme ho umístili.
1: Teď máme letní období, to znamená, že ta věžička je vidět opravdu jenom jedna a tak nepatrně, ale on se ten hrad postupně bude odhalovat, že?
2: Je to tak, jak opadá listí, tak vystoupí všech, říká se, 9 věžiček hradu Veveří, a to je vlastně ten důvod, proč tady je.
1: Trůn je opravdu veliký, celý ze dřeva. Kdo ho vyráběl?
2: Trůn má 3 metry a vyráběl ho pan Petr Pospíšil, řezbář tady ze sousedních Veverských Knínic, a tím tomu děkujeme.
1: Když sem lidé přijdou, mohou si na trůn i vylézt?
2: Jo, dokonce máme, že to je nařízeno. Je to opravdu ten fotopoint, kdy si člověk u něho může stoupnout, koukat se na ten hrad Veveří, může si na něho sednout, děti na něm blbnou, skáčou z něj. Je to opravdu taková prolézka v lese.
1: Ale na vlastní nebezpečí.
2: No tak to samozřejmě.
1: A my se za chvíli vydáme k dalšímu místu, jaké to bude?
2: Je to okno, je to vlastně bratříček trůnu, dělal ho stejný pan přesbář a opět směřuje na hrad Veveří, ale uvidíme ho z jiného místa, z jiného úhlu.
1: Jak vzdálené je okno od trůnu?
2: Já bych to vzdušnou čarou odhadla tak na 10 km maximálně.
1: Tak my si pomůžeme autem. Přenesli jsme se o několik kilometrů dále k dalšímu nádhernému místu a tím je opět obrovské dřevěné okno,
2: které opět míří na hrad Veveří a je odsud ten hrad vidět víc než toho trůnu.
1: A když se postavíme přímo do toho okna, tak před námi se otevírá nádherná krajina a skutečně věže hradu Veveří jsou odsud, dalo by se říci, jako na dlani. Proč jste vybrali právě trůn a okno?
2: No trůn, protože mě osobně představuje takovou královskou majestátnost, sesly, na které seděl král, a Veveří jakožto královský hrad, to k němu patří. A to okno zase má tvar takového úplně strašně čistého, jednoduchého gotického okna. A oba dva ty objekty spojuje těch 9 věžiček, které vlastně jakoby korespondují s tou říkačkou na Veveří 9 věží.
1: Okno se nachází nad Chudčicemi. Při jaké příležitosti vznikla obě tato místa?
2: My jsme si je připravili jako překvapení při tradiční akci zvané Tour de Veveří. Okno má teď přesně půl roku a trůn už druhým rokem je u Hvozdce.
1: Když se budou chtít výletníci z jednoho místa dostat na druhé, půjde to pěšky i na kole?
2: Na kole určitě, půjde to i pěšky. Pěšky je to trošinku složitější, samozřejmě delší, náročnější, ale určitě to stojí za to v obou dvou případech, i proto, že v těch místech, kudy procházíte, kromě té krásné přírody, se taky občerstvíte, ale hlavně stojí za to oba dva ty cíle.
0: Říká Halka Horká ze Svazku obcí Panství hradu Veveří, která ke dvěma zajímavým dřevěným fotopointům, tedy místům, ze kterých se dají pořizovat krásné fotografie, zavedla našeho brněnského kolegu Zdeňka Truhláře. Tak to byla poslední reportáž nejenom dneška, ale vlastně tohoto víkendu. Za chvíli ještě připomenu soutěžní otázku.

je tu závěr nedělních výletů. Já už jsem trochu naznačil, možná bych mohl prozradit trošku víc, protože nás v létě čekají 2 měsíce velkého zámeckého putování, čekají nás zámecké prázdniny nebo vysílání ze zámku. Tak my ukončíme ten náš klasický cestovatelský servis, ty naše výlety na konci června. Takže výherce hlavní ceny vyhlásíme na konci června. No a protože nás taky čekají dovolené, tak to bude trochu komplikovanější, ale nezoufejte, všechno vždycky včas vysvětlím. Zatím se nic neděje. Tak já ještě připomenu soutěžní otázku tohoto víkendu. My se ptáme na jedno velmi zajímavé místo, na místo, kde se můžete projít pod normálním, obyčejným, běžným rybníkem. Tam je vytvořen dlouhý tunel, je dlouhý 8 metrů, je to v hloubce 3,5 metru pod vodou. No a my se ptáme, kde se můžeme podívat na vlastně ten vodní svět v přirozeném prostředí. Vysílali jsme odtamtud reportáž, už jsem vlastně také napověděl. Může to být za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak pošlete nám textovou zprávu, ostatně všechno potřebné najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jak se píše textová zpráva, o co se hraje, jak zní přesně soutěžní otázka a co je důležité, vždycky tam najdete odvysílané reportáže u každé fotografie, takže si můžete vytvořit nádherný dojem z místa, které třeba můžete dát do plánu svých vlastně už brzy letních prázdninových cest. Tak o co se hraje, o cestovní tašku, o výletnický batoh, to už jsem říkal také opakovaně, no já už nemám co dodat. Vidíte, to je zvláštní, když Pavelku dna nemá co dodat, snad jenom hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Rodinná skupina dětí z Nymburského dětského domova bude od září bydlet v Kolíně. Hospic v Čarčanech u Benešova připravil na dnešní oslavy výročí založení speciální program. Začíná právě teď. Na sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, o druhé místo se dělí s ODS a hnutí STAN. Zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy s možností přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Kolínská radnice pronajme byt nymburskému dětskému domovu. Menší skupina dětí tam bude žít jako v klasické domácnosti. Společně budou vařit, uklízet a trávit volný čas. V bytě by měly fungovat od září, říká kolínský místostarosta Roman Šulc ze Změny pro Kolín.
2: Nabili jsme jim cenu jako v sociálním bytě, tam budou teda si to pronajímat s tím, že teda ten byt si upraví pro takový zajímavý projekt dětského domova z Nymburka, který tam umístí malou dětskou rodinu pod dozorem vychovatele.
1: Čtyřpokojový byt rozloze více než 100 metrů čtverečních byl dlouho prázdný. Podle vedení města je moc velký a lidé o pronájem nemají zájem. Hospic v Čarčanech na Benešovsku dnes slaví 18. výročí fungování. Program začíná v tuto chvíli a v 15 hodin dorazí na kolech domestici. Ti absolvují 8-denní charitativní jízdu pro palativu napříč Českem. Další program doplňuje PR manažerka Jana Wernerová.
3: Zahraje vám kapela Ben Hot a Lenka Dusilová. Příjezd pelotonu domestiku moderuje Leoš Mareš. V 5 hodin roztančí hospicovou zahradu tanečníci z místní ZUŠ a od 6 startuje projekce filmu 8 dní, 8 hodin s dílny domestiku a následná beseda.
1: Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Sport. Kanoista Martin Fuchs ovládl na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. Double kajak Jakub Špicar Daniel Havel vybojoval na stejné trati bronz. A teniska Barbora Krejčíková přišla kvůli nemoci o finále na turnaji v nizozemském Hettegumbeši. Premiérový titul na okruhu WTA tak získala Američanka Montgomeryová, která je ve světovém žebříčku až v 5. stovce a do finále prošla z kvalifikace.
0: Počasí.
1: Zítra bude ve středních Čechách polojasno, během dne přechodně oblačno a na Mnichovo, Hradišťsku a Mladoboleslavsku i s možností přehánky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 18 až 21. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Provoz na dálnici D4 u Jíloviště u Prahy je po demolici mostu už obnovený. Řidiči teď můžou jezdit v jednom pruhu v obou směrech. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Větrný Děníkov na 109. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta pokračuje až do omezení na 111. kilometr. Zdržení tam je asi 10 minut. A D1 ještě jednou. Směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Chocerady. Na 27. kilometru se zastavíte. Fronta se táhne až ke Šmejkalce. Na 24. kilometr zdržíte se asi 10 minut. A Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už středočeské odpoledne s Ivatou Chlumskou.
4: Krásnou neděli přej.
0: Středočeské odpoledne.
4: A v ní ať máte hodně pohody, dobré nálady a o příjemnou muziku se postaráme my. Beatles, Marie Rotrová, Činasky, Jelen a další zapějí v této hodině. No a dlouhá historie budování a dotváření katedrály svatého Víta na Pražském hradě se zítra symbolicky uzavře. Rozezní se v ní poprvé nové varhany, nástroj s více než 6000 píšťal požehná pražský arcibiskup. Čím jsou varhany unikátní, jak dlouho trvala jejich výroba i instalace, dozvíte se za chvíli.

0: Kapela Beatles dohrála, dospívala 15 a půl minuty po 14. hodině. Jsme rádi, že vám v neděli odpoledne můžeme dělat společnost. Nástroj 21. století, který ale zní jako ze století 18. V pondělí se poprvé rozezní monumentální svatovícké varhany. Z brusu nový nástroj, díky kterému bude po 700 letech katedrála svatého Víta na Pražském hradě kompletní. Zítra odpoledne v 17 hodin varhanám požehná pražský arcibiskup.
1: Nástroj vznikl v dílně španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Ačkoliv je z Katalánska, chtěl, aby byl zvuk ryze český.
2: A pak strávil dlouhé desítky hodin nejen v katedrále svatého Víta, objel několik kostelů v České republice, prostě přijel, říkal, tak mi ukažte, nebo dejte mi poslechnout ty varhany, co se vám líbí, jak znějí.
1: Říká Jakub Skřejpek, zástupce nadačního fondu svatovícké varhany.
2: Ten nástroj je samozřejmě manuální nebo mechanický, ale je našlapaný elektronikou, jak to ve 21. století. Je, takže i varhaník se třeba může navolit několik desítek registrací dopředu, přijde s fleškou, nahraje si to tam a může začít hrát třeba o 2 roky později a tak dále.
1: V Národní sbírce na varhany přispělo víc než 5000 dárců od jednotlivců přes školní kolektivy až po velké firmy. Právě jednotliví mecenáši si zvuk varhan vychutnají jako vůbec první.
2: Nás od začátku trápila otázka, jak to udělat, aby ty tisíce lidí, co do katedrály na ty varhany přispěli, aby se tam prostě dostali. A tak vznikla jednoduchá myšlenka, že těch okamžiků, kdy se tam ti dárci můžou dostat, prostě musíme udělat víc. A takhle vznikla myšlenka uspořádat, my říkáme svatovický varhanní oktáv, 8 dní slavení od svaté na 15. června na svatého Víta až do 22. června, kdy budeme symbolicky sloužit děkovnou mši svatou za ty, kteří se varhan už prostě nedožili.
1: Oktáv zahájí v pondělí v 17 hodin slavnostní inaugurace varhan. Mši svatou bude sloužit nový pražský arcibiskup monsignor Stanislav Přibyl. Už v pátek v katedrále pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zahrají rozhlasový symfonici.
2: Už v roce 2019 Český rozhlas vyhlásil soutěž o novou skladbu pro nové svatovícké varhany.
1: A ta vítězná bude první skladbou, která na pátečním koncertě zazní. Do soutěže se přihlásilo 5 desítek autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Mezi nimi je například Fantazie na svatováclavský chorál. Vybírat vítěznou skladbu můžou lidé na webu Českého rozhlasu Vltava až do středy 17. června. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Příbram po 10 letech hostila setkání hornických měst a obcí. Jubilejní 30. ročník přinese bohatý program jak pro hornickou veřejnost, tak i pro návštěvníky. Co dalšího letošní ročník přinesl, si můžete už za malou chvíli poslechnout v naší reportáži. Tak si na to počkejte.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Kapela Bad Blues Boo taky přispěla do našeho nedělního odpoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No a my přispějeme informací, že Příbram od pátku do neděle ožila hornickou atmosférou. Užít si ji přijeli lidé z České republiky i ze zahraničí a společně se vydali na oslavný průvod městem. Na návštěvníky čekal také bohatý doprovodný program. A více si můžete poslechnout v reportáži, kterou si pro vás připravila naše reportérka Elena Chomátová.
1: V Příbrami se konal 30. ročník setkání hornických měst a obcí. Kolik účastníků letos dorazilo, říká pořadatel Vlastimil Šefr.
2: Bylo podle mě přihlášeno okolo 70 spolků, obcí a účastníků toho průvodu, ale to je jako 70 jako těch spolků, ale tím průvodem šlo až 1300 osob, jo, takže to bylo jako velký, hezký. Příbram vlastně je spojená s tím, že zde byl první ročník a je zde vždycky ten kulatý, takže teď je 30. Připravili jsme si, myslím, bohatý program, jak pro tu hornickou veřejnost, tak pro příbramskou veřejnost. Probíhaly tady dva velké průvody, probíhaly tady výstavy, ceremoniály, byl vlastně do toho zahrnutý i program Hornického muzea, takže ten program byl opravdu bohatý.
3: Přijeli jsme sem z Krušných hor, ze samých špiček Krušných hor, jsou to Vejprty, přímo na hranici s Německem. Tím, že to není náš první průvod, ale myslím si, že se příbramským organizace povedla a rádi bychom si to někdy zopakovali s nima.
1: Říká účastník průvodu a horník Martin. Do Příbramy až ze Šumavy dorazila také paní Jana.
4: Odpoledne jdu na Březové hory, tam je vystoupení a v dole Anna je pro děti a různý ty. Dřív, jak to tady fungovalo, tak to bych taky chtěla vidět. Takže mám zajímavý víkend.
1: Akce nezapomněla ani na děti. Program si tu pro ně u jednoho ze stanovišť připravila Terka.
5: U nás máme stánek s hornickými známkami, kde si vlastně děti můžou z kůže s obrázkama vlastně kladivem vyťukat obrázky a potom si to pověsit na krk a mají takovou hornickou známku.
1: Program završí zpřístupnění výstavy s názvem Z historie Příbramy a baňské činnosti v díle Jana Čáky. Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Autobusové nádraží v Kladně bude vypadat jinak. Dělníci ho totiž začali opravovat, co všechno tam vybudují a kdy bude rekonstrukce hotová, tak ty podrobnosti přidáme za chvíli v Region Expressu. Počkejte si na to a hezký den.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Region Express.
1: 3:45 máme a půl minuty k tomu a vydáme se na autobusové nádraží do Kladna. Dělníci připravují rekonstrukci. V příštích několika měsících tam vybudují třeba nové parkoviště nebo vysadí několik stromů. Kvůli opravám bude část nádraží uzavřená. Cestující tak musí počítat s omezením.
2: Dělníci na autobusovém nádraží v Kladně odřezávají kusy ocelových přístřešků na nástupištích. Na jednom z nich, které ještě kvůli opravám není uzavřené, čeká na autobus do Dolního Bezděkova Dana Krejčová.
3: Zaplať pánbu, že se začalo už, protože tady to teda opravdu vypadá jak ve starověku. Mám radost z té opravy. Vypadá to tady jak za války. Je to tak, slečno.
2: Obrací se na vedle sedící Terezu Černohorskou, která jede do Brandýska. I ona je za opravy nádraží ráda.
4: Já si myslím, že je to dobře, že už tady konečně začaly, protože to tady vypadá fakt strašně. Hlavně ty cesty. Jako třeba tamhle to je fakt jako šílený a je to prostě dobře a nějak mě to neomezuje, jsem ráda. Bude to tady konečně vypadat normálně.
2: Po skončení přípravných prací začnou dělníci budovat například parkoviště pro desítky aut. Budou tam také nové stromy a jiná zeleň. Popisuje mluvčí kladenského magistrátu Vít Herald.
5: Nevzhledné a předimenzované autobusové nádraží v Kladně se promění v důstojný veřejný prostor, který rozložením odpovídá současným požadavkům. Zachovány zůstanou na místo 4 už jen 2 zrekonstruované nástupní hrany s novými stávkami a veřejným osvětlením i aktualizací mobiliáře. Ve spodní části území vznikne nové parkoviště s kapacitou přibližně pro 120 vozidel.
2: A dodává, že opravy omezí cestující. Do 9. července je například mimo provoz nástupiště číslo 3.
5: V současné době je na kladenském autobusovém nádraží provizorní organizace provozu a veškeré informace pro cestující jsou k nalezení na webových stránkách města www.městokladno.cz.
2: Přípravné práce potrvají do začátku července, samotné opravy pak do konce léta. Z Kladna, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: Za 12 minut 15. hodina a Václav Miller chystá další zprávy. Nabídneme je tedy úderem 15. No a po 15. nabízíme informace o počasí. I dnes budeme volat do České televize. Službu má Michal Žák, dozvíme se, na jaké počasí se můžeme těšit v příštích dnech. Vy se můžete těšit ještě na příjemnou muziku, třeba v podání kapely Katapult. A teď zapějí holky píseň Letní ráno. A vy mějte krásnou neděli.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dálnice D4 u Jíloviště je po demolici mostu už průjezdná. Soud při propuštění exposlance Ferryho z vězení přihlížel ke změně jeho vystupování i k pozitivní výpovědi psycholožky. Zpěvačka Eva Farna by prodala pražský Eden, vystoupí ještě dnes a v úterý. Na zítra bude ve středních Čechách polojasno, během nepřechodně oblačno, místy s možností přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Václav Milár. Provoz na dálnici D4 u Jíloviště u Prahy je po demolici mostu už obnovený. Řidiči teď můžou jezdit v jednom pruhu v obou směrech. Podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic je most už zcela zbouraný a pokračuje odklízení materiálu. Dálnice byla uzavřena od včerejších 19 hodin do dnešních 9. Úplně obnovený provoz by měl začínat právě v těchto chvílích. Na místě starého mostu by měl do září roku 2027 vzniknout nový zhruba za 200 milionů korun. Na Libeňském ostrově v Praze zítra Praha 8 slavnostně otevře venkovní učebnu Eduarda Štorcha. Dělníci ji postavili na památku známého spisovatele a autora Lovce mamutů poblíž místa, kde stála původní dětská farma v letech 1926 až 1934. Přibližuje mluvčí městské části Martin Šalek.
3: Nově vybudovaná učebna je pamětním místem a zároveň prostorem pro školy a veřejnost, kde je možno uspořádat vyučování, přednášku nebo jinou komunitní akci.
2: Exposlanci TOP 09 Dominiku Ferrymu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Ferryho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a lítost. Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila na stadionu v pražském Edenu zpěvačka Eva Farna. Na vyprodaném koncertu zpívala, tančila i létala zavěšená na laně vzduchem. Stejnou show předvede v Edenu i dnes večer.
4: A půlhodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farna zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
5: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
6: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
7: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
5: Eva
7: super.
5: Je skvělá prostě.
4: V pražském Edenu vystoupí Eva Farna celkem 3krát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
2: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou byly třetí v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy ve druhém podniku seriálu a navázali na svůj triumf před 2 týdny ve španělské Sevilla. V Bulharsku zvítězili Američanky Kouhenová s Smithtonovou. Počasí. A zítra bude ve středních Čechách polojasno, během nepřechodně oblačno a na Mnichovo, Hradišťsku a Mladoboleslavsku i s možností přehánky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 18 až 21. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: D1 směrem do Prahy, opatrně tam za sjezdem na Sázavu, na 34. kilometru se zpomaluje, nesouvisle se jede až do omezení na Šmajkalku na 24. kilometr. Zdržíte se asi 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A už pokračuje středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.
8: Ano, jedeme dál a hezký den všem.
1: Středočeské odpoledne.
4: Více než 1 milion lidí v Česku je obezních a jejich počty stále stoupají. Změnit by to mohly léky na hubnutí sládkami, které se nově začaly vyrábět ve Středočeském kraji. Víc vám povíme v této hodině. No a taky zmíníme informace o počasí, ale zavoláme do České televize Michalu Žákovi, meteorologovi, a ten nám podrobně řekne, na co se máme připravit. A vy se připravte na pořádnou dávku muziky, Jarek Nohavica, Annie Lennox, taky Václav Neckář a další.

0: počasí ve středních Čechách.
1: 15 minut po 15. přichází na řadu informace o počasí, chvíli slunce, chvíli déšť a poměrně silný vítr k tomu, takový je laický popis počasí ve středočeském kraji. No a ten odborný pohled nám do našeho vysílání teď vnese meteorolog České televize Michal Žák. Michale, hezké nedělní odpoledne přeji.
2: Krásné odpoledne přeju i já.
1: Jak je to tedy aktuálně s počasím ve středočeském kraji? Jak to vypadá?
2: Tak je to opravdu takové proměnlivá oblačnost, zatím je jí ale spíše více. Vyskytují se i přehánky, ale těch začíná spíše ubývat a většinou ta intenzita je slabší. Teplo moc není, to jsme ale i říkali, že bude chladněji než včera, takže teploty se teď venku pohybují mezi 15 a 19 stupni. No a ten vítr, ten fouká převážně západní, severozápadní, čerstvý s nárazy i kolem 50 km za hodinu.
1: Ten nám tedy rozčísne ofinu. Co přinese noc na pondělí? Bude stále foukat?
2: Ten vítr zeslábne, už nebude tak silný, a to ani v noci, ani zítra přes den, i když pořád jako trochu ho pocitovat budeme, západní než severozápadní. Každopádně v noci bude polojasno nebo skoro jasno, teploty klesnou na 10 až 7 stupňů do rána. No a zítra přes den bude převážně polojasno, přechodně v průběhu dne oblačno, na severu kraje by se mohla objevit ojedinělá přehánka. No a teploty nepatrně vyšší než dnes, vystoupí na 18 až 21 stupeň.
1: Tak to jsou takové ty malé krůčky k těm lepším teplotám. Tam bude i začátek nového týdne deštivý a rozfoukaný?
2: Tak určitě ne, pokud jde o ty srážky, těch bude málo a hlavně se bude oteplovat, takže v úterý už čekejme teploty mezi 21 a 24 a ve středu mezi 22 a 25 stupni. V úterý bude zprvu slunečno, později bude od západu oblaku přibývat a večer nebo v noci na středu se může místy objevit občasný déšť, ale v průběhu středy by srážky měly zase ustávat a oblaků by mělo ubývat.
1: Pak tedy teploty půjdou pozvolna nahoru a vrchol teplých dnů přijde o víkendu, nebo změnilo se snad něco na vašich radarech?
2: Nezměnilo. Ve čtvrtek už teploty vyloženě letní 26 až 30 stupňů a pak tropické 29 až 33 v pátek a 30 až 35 o víkendu. To stále platí, že ten víkend bude horký a vypadá to, že bude poměrně slunečno. O víkendu, možná pravděpodobně v neděli, se ale už můžou objevit přehánky a také bouřky, ale je to samozřejmě ještě daleko, takže kde přesně se objeví, na to si budeme muset ještě počkat.
1: To si upřesníme. Meteorolog Michal Žák, já vám moc děkuji, přeji klidnou službu do České televize. Děkuji. Budu se těšit na slyšenou.
2: Já hezké odpoledne.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Více než 1 milion lidí v Česku je obézních a jejich počty stále stoupají. Jak už jsme zmínili, změnit by to mohly léky na hubnutí sládkami, které se nově začaly vyrábět ve středočeském kraji. Podrobnosti přineseme za okamžik.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: i neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: čtvrté, ukazují hodiny Českého rozhlasu Střední Čechy u nás ve studiu. V Česku se začaly vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Společnost Novo Nordisk odkoupila farmaceutický závod v Bohumili nedaleko Prahy. Investovala do něj přes 8 miliard korun. Počet obezních lidí v Česku už překročil hranici 1 milionu.
1: Téměř 2/3 Čechů mají nadváhu nebo jsou obézní. Třeba paní Vlastě, která pochází ze středočeské obce Jevany, se to nelíbí.
2: Protože jsou všichni líní. Každý jenom sedí, požírá samý blbosti, kouká na televizi nebo do mobilu.
3: A co podle vás by mohlo pomoct?
2: No ten pohyb hlavně. Nevidíte nikde žádný děti na hřišti, nic. Všechno je to zalezlý doma.
3: A vnímáte, že ta obezita se týká i dětí?
2: No, co mají ve škole hodinu tělocviku a pak přijdou domů a šup počítači. Já to vidím u svého mladého.
1: S bojem proti obezitě by mohly pomoct léky na hubnutí. Léčivé látky se nově začaly vyrábět v nedaleké Bohumili, kde dánská firma Novo Nordisk odkoupila farmaceutický závod. Popisuje ředitel společnosti Mike Dausdar.
4: Pracovní síla je v Česku neuvěřitelně talentovaná a díky tomu budeme moci udržet naši kvalitu. A Česko jsme si vybrali také z toho důvodu, že stejně jako spousta okolních zemí bohužel trpí těmito problémy. 65% populace tady má nadváhu nebo obezitu. Musíme tento problém řešit přímo u zdroje.
1: Léky na hubnutí potlačují chuť k jídlu a vyvolávají pocit sytosti. Podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného nepřispívají pouze ke zlepšení vzhledu.
5: Není to jenom o té hmotnosti, ale s těmito látkami v podstatě oni dostávají komplexní zlepšení zdraví. Snižuje se jim riziko toho, že dostanou infarkt, mozkovou příhodu, že budou mít problémy s dýcháním ve spánku, anebo že také předčasně zemřou. Takže z mého pohledu je správné, že mají zájem o své zdraví.
1: Počet obezních lidí v Česku přitom stále stoupá, upozorňuje Prázdný.
5: Očekávám, že pokud tady se rozšíří více modernější léčba nadváhy obezity, tak ten trend se také bude otáčet. Jednou uvidíme i otáčení toho trendu nárůstu diabetiků. Léčba pacientů s cukrovkou nás stojí asi 140 miliard ročně.
1: Za posledních 35 let se v Česku také zčtyřnásobil počet dětí, které jsou obezní. Vláda proto zvažuje, že by se jim léky na hubnutí mohly proplácet ze zdravotního pojištění, popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
6: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
1: Odborníci se obávají, že v roce 2050 bude mít nadváhu nebo bude trpět obezitou polovina dětí. Z Bohumily u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Pouštění draku dneska, no nevím, v tom větru asi by se potrhal, ale pouštění draku je oblíbená podzimní zábava. Kdy a kde začala, tak na to odpoví dnešní vydání rubriky, co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Yeah!

Chvilka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: s písní Za tebou a my teď půjdeme za Martinem Písaříkem a budeme s ním pouštět draka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: 16. hodina za 10 minut a další zprávy s Václavem Millerem. No a dnešní hvězdné návraty po 16. budou patřit českému humoru, kterému pomáhal na svět, tedy do televize a do rozhlasu slavný dramaturg, scénárista i příležitostný herec Gustav Oplustil. Dozvíte se, jak začínal, jak se dostal do televize, jaká byla spolupráce se Zdeňkem Podskalským, nebo jak vznikaly slavné scénky. Patrik Rozehnal vám nabídne spoustu ukázek, taky už samozřejmě tradičně po 16. na našich vlnách. Tak příjemný poslech a já se těším po 17.

Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Buštěhrad na Kladensku připravuje druhý ročník participativního rozpočtu. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, o druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. České nemocnice se připravují na nedostatek krve, v létě jim chybí pravidelně. Zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy i s možností přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Lidé v Buštěhradu na Kladensku budou moci znovu hlasovat v participativním rozpočtu. Radnice ho pořádá po druhé. Letos se do něj zapojilo zhruba 25 projektů. Na jeden lze získat 350 tisíc korun, říká nezávislá starostka města Daniela Jaborčáková.
2: Vyčlenili jsme určitou částku, za kterou by se vlastně měly pořídit projekty, které si občani sami navrhnou a vyberou. Jsou tam různé projekty, které se týkají veřejných prostranství, různých oprav, zkrášlení města, jsou tam různé sportovní prvky. Myslím si, že teď už se brzy začne hlasovat.
0: Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové. Obě strany shodně s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelů Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a taky těsně Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Českým nemocnicím bude znovu v létě chybět krev. Upozorňují na to při příležitosti Světového dne dárců krve. Kolem prázdnin přibývá úrazů a pravidelní dárci často jezdí na dovolené. Právě kvůli tomu pak i několik měsíců darovat krev nemůžou.
3: Problémem můžou být hlavně cesty do exotických destinací, říká přednosta Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jan Loužil.
4: Když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování.
3: V českých nemocnicích daruje krev každoročně asi 220 tisíc lidí. Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla by jich ale bylo potřeba víc, alespoň 300 tisíc.
5: Ono to souvisí také s tím, že dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodu musí třeba zdát se s tím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc.
3: Červeně se dnes večer rozsvítí jako poděkování dárcům Úřad vlády nebo Žižkovská televizní věž v Praze. Eliška Zábrocká, Český rozhlas. Sport.
0: Teniska Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále turnaje Heptagon Beši. Premiérový titul tak získala bez boje Američanka Montgomeryová, která soutěží prošla z kvalifikace. Česká hráčka se do finále dostala poprvé od vítězství na Wimbledonu před 2 lety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno a na Mnichovo, Hradišťsku a Mladoboleslavsku i s možností přehánky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 18 až 21. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 11. kilometru řeší nehodu osobního auta. To narazilo do svodidel. V místě se zdržíte pouze krátce. A dálnice D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy je za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou už průjezdná. Na 60.5. kilometru se podařilo obnovit provoz a kolona z 66. kilometru se bude dávat do pohybu. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A už jsou tady hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
6: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
7: Pardon, jde mi další host.
8: Tak mě tady máš.
7: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
8: Co je dneska v televizi?
7: No, veselohra.
8: Veselá hra.
7: Ty jsi chtěl něco jiného?
8: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
7: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
8: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
7: Nebuď tak nafrněnej.
8: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
7: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
8: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než lepší.
7: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
8: No počkej, počkej. Teď to včera ještě šlo?
7: No včera, teď to nejde.
8: Ale podívej se. Ale ani obraz, ani zvuk.
7: Hele, Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
7: Hele, poslouchej. Hele, taky to...

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let. Pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Dej číslo, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozloukal klobíkem a drobil si je do kafe.
3: A likér jsem mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl 2x.
5: Počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem na mě.
4: Co chceš dělat, droha?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
3: Ach, ty můj.
4: Jako víš, mě jsem řekl, hraj ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Děč, vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu buch, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě, a nemůže nikam dohnat, tak aby se to vyselo.
0: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti den a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskalským a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. Opal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Opal, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídal, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a podruhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátkej nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ona je taky blbost neplnit plán.
6: Haló! Haló! Mohla bych prosím hovořit s paní Kahounovou?
5: No jak to blbnu, prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, pro Boha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No, je to.
7: Maďono má, kraj tiše sní.
8: Tak s tím, abych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
7: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá, podle toho, jak se srdci zdá.
8: No, co už je.

0: srdce mé jak houslezí.
1: Ruka tvá je rozchvívá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježíš Maria, sukně.
3: Sundáme to, děcko, sundáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu.
4: Co koukáš?
2: Teplou vodu.
5: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
6: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, tak to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený, s prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to, už to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
7: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přicházejí od ponek divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já jsem ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tady leka, a ta, a on mě podá, a já tam, no, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo všetně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. Oni mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom je vyštit soufám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vlezde na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá. Je. Na jeviště nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, bará. Jo. Teď je tam strom nějakej z překlišky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají kockem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, jo, jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu
4: má takový ratěfák z umělý hmoty, tadyhle. A manželky, hele, táto, si ráno. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj, táto. Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, dělej, co chceš. S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přeloutě.
7: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
4: Teď ten Cyrano jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce a... Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to... Ne, já nechci, aby umřel, ne.
5: Se říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
6: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona, pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od

0: tam je od začátku režírován buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, Vaštou ještě, to byly režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Že tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
1: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
2: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
3: Ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To tam jsou v módě, prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
3: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě. My jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním nahračana, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčko? No to jako má bejt.
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
3: No to jo, to k Flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
2: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já, jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu.
2: Prosím.
3: Dejte mi vodu nebo vomblin.
1: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
0: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 leta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No. Hmm.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín, se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi. A já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval. No tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný. A tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovou košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: zatracená.
3: Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělají problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
4: Zapni mi to.
3: No já to zapnu. Počkej. No. Počkej, nehejte.
4: Já čekám, podívám. Ty se ale nemáš. No. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout. Pane,
4: pane, sedni si. Teď máme klid. Je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
3: Prášek?
4: No jo,
3: na co to je?
4: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Když to vyrábějí.
3: Ale pozor! Jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Aby jsi věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, do fabrikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se.
4: Ano.
3: Pojď sebou.
4: Já jsem. Tady?
3: Šestou roku.
4: Jo. Ano.
3: Osmý, rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Tady, podívej se. Já jsem hodila, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Co?
3: Jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: Jo, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: ti napřed. Já nevím, proč mám všechny kapří děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co?
4: To
3: tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýv
3: máš,
4: máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: No jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To
4: do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si jistý ruky dát někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju
3: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
4: nic
3: se děje?
4: Je, jsem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase, v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.
1: Servis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Přestavba Vinohradské vodárny v Praze na vzdělávací centrum Hydropolis je v polovině. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3%. Při srážce trajektu s plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. A zítra bude polojasno, během nepřechodně oblačno, místy i s možností přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Václav Miller. Přestavba bývalé Vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Otevření centra je plánované na podzim roku 2027. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun. Pokračuje náměstek pražského primátora Michal Hroza z TOP 09.
6: Rekonstruujeme historickou Vinohradskou vodárnu, dvě země. Sila, z nichž jedno se stane tou expozicí, druhé vodní silo bude znovu zapojeno do zásobování Prahy vodou. Zároveň se opraví samozřejmě vodárenská věž, kde bude část té expozice.
5: Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
7: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
5: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce zrostly alespoň o 5 nebo 6%. Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje, 40 dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
8: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těhletou srážkou postiženi.
9: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Tea Veseláková, Český rozhlas. Sport.
5: Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan dostane zaplaceno za mistrovství světa, na kterém nebude, jako kdyby na něm pískal. BBC s odkazem na své zdroje uvedla, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA se rozhodla sudímu honorář vyplatit. Artana Spojené státy americké nepustili do země. Somálsko totiž patří k zemím, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Počasí. Zítra bude polojasno, během nepřechodně oblačno a na Mnichovu, Hradišťku a Mladoboleslavsku i s možností přehánky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 18 až 21. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kutnou horu. Na 58. kilometru se srazila 3 osobní auta v levém pruhu. Tvoří se kolona, zdržíte se asi 10 minut. Na silnici číslo 7 mezi Prahou a Chomutovem počítejte s komplikacemi u odbočky na Slaný a Mělník. V křižovatce se tam srazila 2 osobní auta a projíždí se k Kivadlově. Zdržíte se krátce z obou stran. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už písničky na přání.
10: Já vám přeji hezké odpoledne.
1: Písničky na přání.
10: A dnes ještě jednou vítám při poslechu písniček na vaše přání. No a vaše přání přijímá naše SMS brána, jak jistě víte, na čísle 90 01 04. Píšete do ní ve tvaru STC, pak mezera, váš text a dejte pozor, ať se zpráva vejde do jedné SMSky, aby k nám dorazila úplná. Když se chcete rozepsat, raději přes webový formulář, najdete ho na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky na přání.

Vodopád nám zaspívala Helena Vondráčková na úvod odpoledních písniček na vaše přání. Stále vám přejeme hezké nedělní odpoledne. No a mám tu hned první gratulaci pro pana Milana Zedníka z Rakovníka k jeho 63. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ti přeje manželka Hanka, děti David, Lukáš, Martin a Denisa, snachy Lucka a Marcela, zeťák Honza a vnoučata Viktorka, Sárinka, Justýnka, Jonášek, Eliška, Jasmínka, Sebík, Samík a Daník. Máme tě rádi, vzkazují všichni, posílají Jarošovský pivovar a my posíláme velkou gratulaci a přání všeho nejlepšího.

Argema z písní Jarošovský pivovar a píšete mi hezké nedělní odpoledne, máme tady pěkně napucnuté bodláky, tak jsem zvědavá, jestli na jejich fialových květech zabzučí čmeláčci. Prosím zahrát pro Aničky, Jarmelky, Janiny, Stáňu s Alčou, Evě Kozderkové, Světle, Haničce Sířou, Babi Jarce, Jindře a písničku jim posílá Veronika z Rakovníka.

0: Písničky na přání.
1: 15 minut po 17. a už se budeme do 18. věnovat dechové muzice, o kterou si píšete. Píšete mi prosíme o zahrání písničky pro našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka Karla Křivance. Už neuvěřitelných 44 let věnuje své srdce oboru dobrovolných hasičů a 20 let obětavě vykonává funkci starosty sboru dobrovolných hasičů Kladruby. Za všechny ty roky pomohl nespočtu lidí, vždy stál tam, kde bylo potřeba a pro svou rodinu i obec je velkou oporou. Dnes bychom mu chtěli poděkovat hlavně za jeho laskavost, obětavost a velké srdce. Ať ví, že si ho nesmírně vážíme a že je pro nás tím nejlepším dědou, tatínkem i manželem. Milý dědo, máme tě moc rádi, tvoje vnučky a rodina.

Malá muzika na uše Pepíka a smutná milenka. Teď Lipkovanka s písní Odcházím v dál. Dobrý den, píšete mi, písničku pro radost a potěšení dnes posíláme Stáně s Alenkou, Jarmelkám, Drahušce, Světlance, babičce Jarce, Aničkám, taky Janinkám a Marušce do Hradčan. Napsali Libuše a Vendy.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Písničky na přání.
1: Pokračují na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy písničky na vaše přání. Iveto, zahrajte pro radost Novotným, Jarušce, Libušce, Svendy, Drahušce, Květě s Romanem, Marcelce, Liběnce, Veronice, Věrám, Stáně a Alče, Petrovi a taky Podneckým. Přejí si Janiny.

Valaška s písní Klekání a další vaše přání. Z Rakovníka posíláme do nebíčka naléhavou prosbu určenou spolehlivému andělíčkovi, aby potěšil a chránil naše dobré přátele. A to dvě Janinky pod Strání v Podmokách, Jindru při kontrole Konopišského podzámčí a Světlanku ukrytou v nejvyšším patře paneláku. Liběnka s Fandou by se měly zdržovat u Příbramských zvonů a kutnohorská toulavá Anička si asi vyšlápla za krásami přírody. Andělíčku, až budeš hledat babi Mochánovou, tak ta v teple domova háčku je něco užitečného, zatímco Perknerova děvčata si špacírují po Řáholci. Asi Káčkovi ti si užívají dobrot maminči na nedělního oběda. Tak se snaž, všichni ti fandíme a jsme rádi, že jsi i s námi, s Janičkou a s Deňkem.

Andělíčku můj a další píseň a vaše přání. Hezký podvečer všem. Písničku posíláme všem známým. Mějte se tak, jak nejlépe to jde. Přátelský pozdrav vám posílá Jindra.

0: Písničky na přání.
1: 6 minut po půl šesté máme na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a stále pokračují písničky na vaše přání. Iveto, srdečně vás zdravím, prosím o písničku pro Janinky z Podmok, Jarušku z Kladna, Květu s Romanem a Jirkou, Libušku s Vendy, manžele Novotné, Procház, Pečinkovi do Rakovníka a Stáňu s Alenkou, napsala nám Anička z Úpice.

Bílá kopretina v podání veselé muziky, teď česká švyturka a muzikanti, pojďte hrát. Příjemný podvečer, Iveto, zdravíme vás a všechny přátelé. Každá písnička má své kouzlo a potěší dnes, ať tedy zaletí za Veronikou, Vendulkou, Libuškou s Vendy, Stáňou s Alenkou, Květuškou s Romanem a taky za Aničkami z Kutné hory a Úpice. A všem přejeme hezký celý příští týden. Jarmily.

Muzikanti, pojďte hrát, a teď muzikanti z Moravy. Komu zahrají? Stáňa Alče, Věře Koníčkové, Věře Novotné, Jarušce Plavcové a Aničkám a Maruškám. Přejí si Květa a Roman.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme pohodovou českou muziku. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám domů. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: A píšete mi dál, dobrý den, prosím o písničku jako poděkování za přání k narozeninám Aničce Pikuljakové a dala mojí mamince Aničce z Úpice zahrát. Oběma Aničkám přeji hezké léto, pevné zdraví a stále dobrou náladu při dechovce, napsala Anička ze Šumavy.

Milé rádio, zahrajte písničku Včera jsem tě čekala pro Světlu, Jarmelku, Haničku, Aničku, Pečinkovým, Drahušce, Jindře, Květě a Jarušce na Kladno. Písničku jim posílá Maru z Malče.

Za 8 minut 18. hodina, tak ještě jedno vaše přání tu mám. Směs od Podhoranky s pozdravem posílám Hance s Jiřinkou, Marcelce, Romanovi s Květou, Stáně s Alčou, všem Maruškám a Zdeňkovi z Nymburka. I vám, Iveto, napsala Anička z Kutné Hory. Děkuji pěkně, v 18 hodin zprávy s Václavem Millerem, po 18. se na vás těší Pavel Vítek se svým hostem v hudební kavárně. A já se na vás těším zase zítra po 9. Mějte se krásně.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vlaky jezdí ode dneška podle upraveného jízdního řádu, platit bude do prosince. Předseda sněmovny a SPD Okamura chce okamžitě zrušit dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny. 34 Čechů zraněných po srážce lodi v Chorvatsku opustí nemocnici. Na zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno. Místy s možností přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Vlaky ode dneška jezdí v celém Česku podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních spojů ve většině krajů. Ve středních Čechách dopravce obnoví provoz z Vraněn do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. Vlaky Regio Spider tam budou podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského jezdit o víkendech.
2: Vlaky budou jezdit od 27. června do 4. října o víkendech. Každý z provozních dnů pojedou 3 vlaky z Vraňan a stejný počet v opačném směru. I když jde o samostatné spoje mezi Vraňany a Lužcem, bude motorový vůz pokračovat jako další vlak směrem na Straškov okolo Řípu.
0: Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura by okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny. Řekl to dnes v televizi Prima. V Česku bylo k únoru asi 400 tisíc Ukrajinců v režimu dočasné ochrany.
3: I když ty Ukrajince ukončíme, rozhodně naše vláda nebude dělat to, že tady budeme schválně nechávat, aby jsme neměli tady islámské migranty. My chceme zredukovat v případě konce dočasné ochrany, být na mě taky ukončím okamžitě.
4: Řekl Tomio Okamura. Na výrok ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj Ukrajinci zajišťují Česku mimo jiné výjimku z migračního paktu EU.
5: Ukončit Ukrajince, to je slovo, které vyjde z úst předsedy poslanecké sněmovny. Tak jenom dokazujete, že když vás někdo pojmenovává jako komerčního fašistu, tak opravdu to sedí.
4: Vláda plánuje pravidla pro dočasnou ochranu zpřísnit. Novelu na konci května poslala sněmovně. Podle dat ministerstva práce začaly příjmy na odvodech od uprchlíků pod dočasnou ochranou převyšovat výdaje na jejich pomoc už na začátku roku 2020. 24. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce Plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života. 3 z nich by měli propustit, 4. zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala 8členná česká posádka. 3 lidé zemřeli, 1 se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a také vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Sport. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozu Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu. Třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky. Počasí. Zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno a na Mnichovo, Hradišťsku a Mladoboleslavsku i s možností přehánky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 18 až 21. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kutnou horu. Na 63. kilometru se zpomaluje, nesouvisle se jede až na 58. kilometr. Tam odklízejí následky nehody v levém pruhu, zdržíte se asi 15 minut. D1 ještě jednou směrem do Prahy, počítejte se silným provozem za sjezdem na Divišov mezi 38. a 24. kilometrem. Naberete 20 minut navíc. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
6: V našem pořadu dnes budou znít písničky, které znáte z filmů či seriálu. Všechny budou mít jedno společné. Pod těmito díry, vzniklými pro televizní obrazovky a filmová plátna, je jako scénárista či režisér podepsán Zdeněk Zelenka, můj dnešní host. Toho přivítám za chvíli, vás u rozhlasových přijímačů zdravím už teď a přeji krásnou neděli.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Dozněla první písnička a proti mě už sedí můj dnešní host. Sice se nazývá režisérem, tak všichni u nás v branži o něm mluví, ale on je to scénárista, dramatik a režisér. Zdeněk Zelenka. Zdeňku, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání.
0: Já děkuji za to, že jsi přišel. Tak dneska nebudeme točit.
1: Ano.
0: I když tady kamery ve studiu máme taky. Ale budeme si povídat o vlastně všem tom, co mě kolem tebe a naše posluchače zajímá. A co třeba nevíme, jako já třeba nevím, jestli jsi už jako malej pořídil nějakou dřevěnou kameru, se kterou si točil své první opusy. Jak to bylo?
1: No tak, není to nic složitýho, ale já jsem vyrostl v rodině, která byla absolutně amuzická.
0: Aha.
1: Táta pracoval na dráze, matka byla v kanclu, vychovávala nás tři kluky, takže měla starostí až na hlavu. A já jsem utíkal do biografu vždycky, protože ano, jsme bydleli kousek kina Pilotů. Dneška to kino existuje.
0: Ano.
1: No a tam já jsem začal chodit i na nepřístupné filmy jako 12-13 letý. Měl jsem tam známou uvaděčku, takže mě tam pouštila. No a když jsem koukal na ty lehtivý erotické scény, tak jsem se říkal, no to by mě bavilo u toho bejt, točit ty filmy, že jo? A říkal jsem si, no tak to já bych chtěl být kameraman, jo? Tak jsem ale zjistil, že tam je ještě nějaká kolonka režie. Říká, co dělá ten režisér? Tak jsem zjistil, že on je důležitější kolikrát než ten kameraman. Chce říkat, tak budu režisérem. No a stalo se.
0: Jasně, to ty pohnutky chápu. Ale ty jsi vystudoval předtím střední průmyslovou školu elektrotechnickou.
1: Ano,
0: než jsi šel na FAMU.
1: Ano, ano. To byl důsledek výchovy. Táta říkal, musíš mít nejprve nějaký solidní zaměstnání a pak si dělej, co chceš. Takže jsem se ocitl na střední průmyslové škole elektrotechnické Silnoprout. A působil jsem tam jako exot, protože do dneška, ale už i tehdy, jsem o elektřině věděl pouze to, že se na ní nesmí šát. A tím jsem vystačil, jo, a měli jsme takovou dohodu ze spolužáky. Mimochodem, mým spolužákem, se kterým jsem seděl v lavici 4 roky, byl dnes obávaný advokát Tomáš Sokol.
0: Prosím tě.
1: Takže my jsme spolužáci ze střední průmyslové školy elektrotechnické. Já od něho opisoval všechny ty praktické věci.
0: Aha.
1: A já jsem zase psal celé třídě slohy. Na třeba jednou jsem psal Naše maminka. Takže já jsem napsal 32 slohů Naše maminka a
0: to je hezký.
1: A tak se to vyhodnocovalo, kdo to napsal líp, a přitom autorem jsem byl pouze já.
0: Všeho jsi byl ty, ano.
1: No.
0: Kde se potom stal na té tvé cestě životem ten bod zlomu, že jsi chtěl ten film dělat? Bylo třeba nějaké konkrétní dílo, konkrétní režisér, konkrétní titul?
1: Já jsem samozřejmě byl odjakživa milovníkem filmů, a to různých žánrů,
0: ano.
1: Ale já měl takovou kliku, že už na základní škole jsem vedl, nebo spoluvedl dětský filmový klub v Ústředním domě pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
0: Jo.
1: A byl jsem takový mazaný, takže jsem si na promítání těch filmů zval tvůrce, pana Kachyňu, pana Otu Hoffmana, Vaška Volíčka a podobně. A mě bylo 13-14 let. A zejména Ota Hoffman si všiml, že jsem nějaký moc zapálený pro ten film.
0: Jo, jo, jo.
1: A začal mě sledovat. Potkávali jsme se na různých akcích, třeba byl jsem členem dětské poroty v Ostrově na Tohří, na festivalu a tak dále. No, a když jsem maturoval, tak jsem si říkal, ježišmarja, zaplať pánbu, že tu elektrotechniku mám za sebou, teď budu mít 2 měsíce prázdnin. A on mě, Ota Hoffman, zatelefonoval a říká, nebudeš mít 2 měsíce prázdnin, nastupuješ na Barrandov jako asistent režie.
0: A to je ten bod zlomu a na tu další cestu se podíváme za malou chvilku. Teď si pustíme trochu hudby.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Scenárista, dramatik a režisér Zdeněk Zelenka sedí proti mě jako můj dnešní host. Takže před písničkou jsme se dozvěděli, že si dostal takovou krásnou, ty jsi to řekl tak obyčejně, ale to musela být úžasná nabídka, nastupujete na Barrandov.
1: No tak já jsem tomu zprvu nevěřil, ale já byl hozený do vody, vysloveně, jo. Takže hned jsem nastoupil na jeden film, který se jmenoval, a byl taky podivný film, Na konci světa. Ale v zápětí jsem byl nasazený na film a to jsem byl rád, že jsem dělal Páni kluci od Věry Plývovy Šimkový.
0: Ano.
1: Tam
0: ano.
1: Jsem dělal asistenta a pomocného režiséra, jsme se tam stříleli s Drahuškou Královou a tím se stalo, že najednou mě začali nasazovat na dětský filmy. Takže já dělal s 11-letým Filipem Renčem, film Jakub a Nechci nic slyšet a podobné věci. No a taky, když jsem měl jako zkušenosti těmi dětmi, tak potom bylo takovou jako samozřejmostí, že jsem udělal svůj první film pro děti a to byla Pohádka Čarovné dědictví.
0: Ano, z roku 1985.
1: Ano.
0: A to byla teda vlastně tvoje vlastně samostatná prvotina.
1: Ano.
0: Ty jsi ale celkově napsal pro Československou a Českou televizi přes 50 scénářů. Natočil jsi přes 70 filmů, seriálů a inscenací. Já namátkou jenom Ach ty vraždy, že jo, seriál Celovečerní detektivek, tragikomedie Svědkyně, některé díly cyklu 3+1 s Miroslavem Donutilem, řada dokumentů o slavných umělcích, pan Brodský, pan Price, Jiřina Bohdalová. Ty jsi chtěl se věnovat nějakému konkrétnímu žánru původně? Víš, nebo jak se to stalo, že jsi pak zabrousil do těch pohádek, pohádkových příběhů?
1: Tak je to zajímavé, já jsem natočil pohádek 11, jo, televizních i filmových, Fronovej duch, že jo, Nesmrtelná teta, Čarovné dědictví a spousta televizních, hlavně štědrovečerních pohádek, Kouzla králů, Duch na zlato a podobně.
0: Ano.
1: No, ale to je jenom takový drobný zlomek toho, co člověk udělal. Kriminální filmy, psychologická dramata, třeba pro paní Bohdalovou se napsal Každý milion dobrý. Já jsem byl rád, že jsem to mohl dělat, protože já nejsem takový ten, bych řekl, jednodruhový režisér. Jo. Já rád pracuji na různých žánrech a to mě taky přivedlo i do světa divadel a muzikálů. Takže jsem postupně díky těm zkušenostem, co jsem nazbíral jako v režii televizní a filmový, tak jsem potom mohl udělat 7 muzikálů jako autor a režisér. Jo.
0: Ty jsi vlastně napsal libreta například k divadelním muzikálům Rebelové, Adam a Eva, Láska nebeská.
1: Golem.
0: Golem, ano, ano. Mimochodem Rebeli i ve filmové podobě scénáři, jo, pak si dělal Válku barev, Hlída číslo 47, čili ty máš vedle toho Nesmrtelná teta, čili ty máš obrovský víš, jako šíří záběru.
1: No, ono je to taky způsobeno tím, že od roku 91, jak já s oblibou říkám, jsem nezaměstnaný. Jo? Já jsem nezaměstnaný, který se živí příležitostnou prací pro film, divadlo a televizi. Jo?
0: To zní hezky.
1: Takže někdy člověk uvítá i nabídku ze zcela jiného rybníka, než ano. Člověk běžně plave. Takže když třeba přišla nabídka, abych udělal právě třeba k 85. nám paní Bohdalový film, no tak jsem napsal velký drama, jo, a tak dále. Prostě, když je člověk nezaměstnaný, tak musí být připraven přijmout jakoukoliv práci. A inspirací bývá pouze termín.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Například Ježek.
1: Scénárista, dramatika, režisér Zdeněk Zelenka je mým dnešním hostem. Zdenku, ty jsi spolupracoval opravdu s celou plejádou těch největších umělců a nejzvučnějších jmen. Asi nejvíc, i když ne samozřejmě zdaleka nejediná, je známá možná i díky vašemu přátelství. Spolupráce s Jiřinou Bohdalovou,
2: ano.
1: Výsostnou
2: no,
1: herečkou,
2: ano, přesně tak.
1: A osobností. Mě by to zajímalo, jak třeba vy dva jste se dali dohromady pracovně.
2: Teď jsem byl zrovna nedávno u ní na chalupě, tak jsme tak vzpomínali a ona říká, Jiřa, jak my se vlastně dlouho známe, jo? A říkám, Jiřa, to vím přesně, od roku 91, kdy jsme začali točit první komedii společnou a to byla komedie Světkyně. Takže my se známe a spolupracujeme 35 let s paní Bohdalovou. Ona říkala, že jsem režisér, který si natočil vůbec nejvíc titulů, sečetli jsme to, bylo to 23 celovečerních titulů, včetně sedmi detektivek, která akty vraždy. Jo, a k tomu ještě nějaký talk show, dokumenty a tak dále. Takže za těch 35 let jsme udělali skutečně velké množství práce a jsme rádi, že mnoho z těch věcí diváci do dneška vidějí rádi v reprízách a podobně. Jo. Bylo to takové osudové setkání s paní Bohdalovou v roce 91.
1: No, já tomu věřím, že já věřím na osud, ale protože Jiřinu taky znám, asi ne tak dobře jako ty samozřejmě, ale známe se osobně a vím, že Jiřina je velice svérázná osoba a taky musí být, aby mohla předvádět jako herečka to, co jsme zvyklí, že předvádí. Jak se s ní spolupracuje, když teď si odmyslíš ty kamarádské vazby a teď se vy dva musíte nějakým způsobem na tom place domluvit?
2: Není to nic složitýho. Opravdu to není složitýho. Tam je třeba v případě paní Bohdalové je to tak, že jí musím lidsky a profesně znát natolik dobře, abych mohl pro ní ty role psát.
1: Ano.
2: Jo, to znamená, to musím napsat tak, aby to pak vypadalo, že to tam ta paní Bohdalová sype z rukávu a že si to snad přímo vymýšlí.
1: Ano.
2: A to je to nejtěžší období, kde já sedím doma a 3 měsíce si i předehrávám dialogy, které pro ní píšu.
1: Opravdu?
2: No samozřejmě, to má přesný slovosled a poentizaci a tak dále. A potom je pro mě takovým, bych řekl, vítězstvím, když se to Jiřina přečte, říká, jo, člověče, slyšíš mě? Jo? Pak už je to řemeslo na tom place. Ale nezažil jsem zaplať pánbu situaci, že by se to Jiřina přečetla a řekla, je, to je nějak proti mně, to do toho já nemůžu jít a tak dále. Měla takový jeden titul jsme měli a to byla slavná Dýrenmatova návštěva staré dámy.
1: Ano.
2: Kdy se paní Bohdalová toho bála, protože to je výrazný protiúkol, to je opravdu velký drama a dlouho kličkovala a nechtěla do toho vstoupit. Jo. Nakonec si návštěvy staré dámy považuje a dává jí naroveň Fanny Ucho, návštěva staré dámy.
1: S Viktorem Prajsem si hodně spolupracoval.
2: Ano, dokonce větší počet titulů než s paní Bohdalovou. My jsme dělali poprvé v roce 91, to byla komedie Radostný život posmrtný a od té doby jsme dělali opravdu řadu věcí. Máme rádi tituly, jako jsem pro něho výrazně upravil komedii Lakomec, slavnou komedii pod Moliérovu. Pak pro televizi jsem upravil slavnou frašku Brou v hlavě. Třeba mi hrál Sherlocka Holmesa, šplhající profesor.
1: To je pravda, ano.
2: A spousta opravdu dalších věcí a vždycky jsem byl rád, že ten Viktor práci přijal, ať to byla hodina klavíru s Bolkem Polívkou, že jo, a tak dále.
1: A řekni mi, že já ho taky jako herce pana Prajze mám velice rád, tak co tobě jako režisérovi na něm imponuje, nebo proč ho máš rád?
2: Viktor má ten dar jako Jiřina, že absolutně přesně ví, v jakém žánru vystupuje. Jo, když hraje složitou psychologickou hru, tak je to přesný, když hraje nadsázku typu Brouka v hlavě, tak je to přesný. Jo? A to paní Bohdalová taky. Mají absolutní cit pro rozlišnost žánru. A to má málo kdo. Takže oba jsou to mistři.
3: Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Tyč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: než zlato, víc je přátelství.
1: Zdeněk Zelenka, režisér, je mým dnešním hostem a já teď tady právě už šustím papíry, protože mám tady na tebe připraveny nějaké otázky.
2: No, no.
1: Víš, co by mě zajímalo? Byl nějaký herec, který tě někdy na place před kamerou najednou z ničeho nic opravdu překvapil?
2: Jako pozitivně nebo negativně?
1: Asi spíš pozitivně.
2: Ne, mě vždycky překvapí a stává se to teda čím dál méně.
1: Ano.
2: Když některý herec přijde a má upita. To se mi
1: stane. To se někdy stane?
2: No, dřív ano. Ale já ho nebudu jmenovat, je to slavný český herec, který se nám obrazně řečeno o pauze trošku střískal.
1: Aha.
2: A pak bylo skoro nemožné udělat s ním dlouhý dialog. Muselo se to potom celý posynchronovat kvůli němu. Jo.
1: Jasně, aby se to přemluvilo, ano, takzvaně. Ano.
2: Ale jinak já myslím, že dneska se každý váží práce. Ta doba se hnula, že za socialismu se chlastalo i mrvére při natáčení. Jo? Protože práce byla jistá. Nikdo nikoho nevyhodil.
1: Ale dnes?
2: Dneska je to opravdu vzácný jev a dokonce bych řekl, že alkoholismus při práci u filmu je vymýcen.
1: Hmm.
2: Jo? Pak se to třeba dožene po natáčení. Ale jako...
1: Já jsem zažil několik dotočných.
2: Ano. To jsou bojaré večírky.
1: Ano. Ale ještě by mě zajímalo, víš, samozřejmě, dneska se o tu práci každý uchází a on taky se zdaleka už tolik netočí, takže když už ta práce přijde, tady mířím do jedné oblasti. Musel jsi někdy nějakého herce v poslední době třeba přesvědčit, aby tu roli přijal?
2: Je, tak to já si nespomínám. Já se můžu chlubit tím, že vlastně, co jsem napsal, to mě herci rádi hráli. Já si nespomínám, že by mi někdo něco odmítl,
1: ano,
2: jako že se mu do toho nechce, nebo že si nevěří, nebo že projekt se mu nelíbí. No, to si myslím, že se mi nestalo.
1: Tak a máš prostě tu pověst režiséra, se kterým je radost dělat.
2: No, tak to víte, já taky někdy byl rapl, jo, taky mi prdly nervy. A...
1: Stalo se ti to někdy, že?
2: No, mockrát. Ale musím říct, že většinou jsem se rozčil, když něco jako opravdu z nějaký lajdáckosti, jako nefungovalo, anebo tak, jo, nebo špatná organizace. Jinak jsem se snažil mírnit, ale párkrát se mi to opravdu stalo, že jsem zařval jak Metro Goldwyn Mayer.
1: Taky samozřejmě nemám rád, když se mě někdo ptá pořád na pár mých hitů a jak vznikly a to. Ale přece jenom nelze z tvé kinematografie, nelze vymazat a určitě bys to ani nechtěl, titul Nesmrtelná teta. To je takové zvláštní, že některé ty tituly tak jako sami od sebe zlidoví.
2: No.
1: A mě by zajímalo, jak vznikala a proč podle tebe funguje dodnes. A to teda funguje.
2: To jsme vůbec neplánovali, jakože natočíme hit. Fakt je, že byl rok 93 a firma, která ten film chtěla vyrobit, ne ten film, ona nevěděla, co chce vyrobit, ale natočila předtím film Tankový prapor, což byl teda výrazný hit divácký. A teď správně zauvažovala, že by bylo fajn vrátit na filmový plátno nějakou pohádku, protože strašně dlouhou dobu předtím se žádná filmová pohádka nenatočila. Takže jsem byl osloven, jestli bych něco nenatočil. Já říkám, no to je bezvadný, to děkuju za důvěru. No a kdo napsal scénář? On říká, no to, že byste napsal vy. Já říkám, no co, tak taky děkuju za důvěru. No a kde má být premiéra? To víme přesně, to bude 11. listopadu příštího roku. Říkám, vy nemáte scénář? Jo, a vlastně za 9 měsíců má být premiéra, jak to chceme stihnout?
1: To mi přijde jako šibeniční termín.
2: No to bylo hrozný, ale měli kouzelnou větu. No ale máme na to peníze.
1: Aha.
2: To byl rok 93, no tak v roce 93, když vám producent řekne, ale máme na to peníze, no tak to je důvod k zamyšlení.
1: No určitě.
2: Takže já jsem, vím přesně, v polovině listopadu jsem zasedl a na konci ledna, no začátkem února, jsem měl první verzi scénáře z prázdného papíru. Všechny postavy, zápletky, dialogy a tak dále.
1: Ano.
2: Scénář se firmě líbil, takže se to ještě upravilo a výsledkem byl teda film, který byl po 20 let nejnavštěvovanější pohádkou v kinech. Takže je to tak, že některé filmy Pán Bůh chce, některé filmy nechce. Tento Pán Bůh chtěl, takže do dneška funguje.
1: A my jsme všichni rádi.
3: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: režisér Zdeněk Zelenka je mým dnešním hostem. No, ty režíruješ, točíš, na divadle zkoušíš všechno, ale to není samozřejmě jediná část tvé osobnosti. Ty přece taky musíš žít nějaký svůj život, abys pak mohl režírovat ty druhé, poznávat ten život. Jak ty poznáváš život? Já už tě tak jako trošičku tam, co o tobě vím.
1: No tak já mám zásadu zásadně nemluvit o svém soukromém životě na veřejnosti, protože si říkám, že to nikoho za prvé nezajímá a za druhý nerad, když bych dával své problémy do baťohů těch druhých. Každý má svých problémů dost, takže já opravdu nejsem na téma osobní život hovornej a vyplácí se mi to. I když někteří novináři vždycky něco vyšťourají a tím je naštvou. Ale nicméně samozřejmě v soukromí, který je bohatý jako každý jiný soukromí, tak tam je jeden zábavný prvek, kterému se věnuju často a rád a už dlouhá léta, a to je konzumace vína. Dobrého vína teda.
0: Víno je jedna z největších radostí života, se říká, no.
1: No a proč? Protože u vína se lidi sdružujou.
0: Ano.
1: Já teda ne, že bych pil doma sám, to ne, že bych jako si otevřel tři láhve a vyžunky, ale mám rád, když pozvu přátelé, nebo když prostě přijde rodina, když popijeme vínko s kolegy po natáčení, tak to je příjemný. Jo, ale osamělý alkoholik opravdu nejsem, jo. Ale ve víně si myslím, že se vyznám. Teď jsem třeba paní Bohdalový vyhodil celý sklep, protože tam měla vína, která měla spíš historickou kvalitu, než to. Takže ta koukala teda, no.
0: A to musela být, ale je, ta musela být nešťastná.
1: Ne, nerada, až je říkala, počkej, nevylejvej to, to se může dát do omáčky. A já říkám, ježiš, tak to, abych tu omáčku nechtěl jíst, to mě.

0: taky lehký italský víno, tak to teď popijím v tomto létě.
1: No, to by se ti možná líbil jeden z těch projektů, který teď hodně lidi absolvují, že jedou do Itálie a tam vlastně cestují po italském venkově z jedné vinice na druhou a vlastně ochutnávají vína a prý je to teda úžasná dovolená.
0: Já znám spoustu kolegů, který takhle absolvují ve Francii a v Rakousku. Jo. Ale úplně stejné zážitky jsou na Moravě. Tam je možnost si taky pronajmout a udělat si tour po vinných sklípkách. Jo. Takže, a taky to, co jsem zažil, takže já nedám dopustit na moravská vína. Občas mě moravští vinaři zlobějí, protože já vám to řeknu takhle. Rakouská vína, si koupím jakýkoliv, tak má pořád stejnou kvalitu.
1: Ano.
0: A zdá se mi, že někteří moravští vináři nedržejí kvalitu.
1: Aha.
0: Koupím si láhev od stejného vinaře a ono je to žlutý, teda žlutý, kyselý, jo, prostě zkažený. To se mi teda u rakouských vín nestalo. Ja. Takže tady trošku ty moravští vinaři by měli ještě si to hlídat, tu kvalitu, aby byla stejná furt.
1: Tak jestliže víno má být inspirací do života, tak by mělo být to správné, chutné, ano, zdravé, ano, jiskřivé.
0: Ano.
1: Já jsem skoro dostal chuť na víno, ale tady v kavárně by to možná ani tolik nevadilo. Tak pojďme si dát písničku, pak se tě ještě zeptám na jednu část, kterou musíme zmínit, a sice ta oblast těch divadelních muzikálů.
0: Ano.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: režisér Zdeněk Zelenka, jiným dnešním hostem v Hudební kavárně. Když teda se dostaneme k tomu divadelnímu žánru na ta divadelní prkna, tak já si třeba pamatuju, že jsem do takové té jisté části muzikálů po Drákulovi a po Pomádě a tak dál velice rád naskočil do tvých Rebelů, kde jsem zpíval píseň Gina,
1: ano, ano,
0: kterou jsem pak natočil pro kdejakou televizi, dokonce do Silvestrovský, bylo to velký talentní číslo. Ano. To byl tak hezký muzikál a dodnes je.
1: No, tak to je jeden z těch titulů, který pán Bůh chtěl. Hmm. Jo. Nás by s Filipem Renčem, Filip je spoluautor a režisér toho filmu, tak by nás nenapadlo v roce 99, že v roce 2026 to budou hrát dvě divadla, Karlínské divadlo a Kladno, a že se film prostě udrží v pozornosti těch, já nevím, 27 let a že televize ho budou hrát téměř pravidelně k srpnovým událostem v roku 68, tak ho hrajou slovenská televize, česká televize a podobně. Takže to je jeden z těch titulů, co teda pán Bůh chtěl. A vlastně mě uvedl do světa muzikálu.
0: Ano.
1: A Filip Renč vlastně může za to, že jsem se pak rozjel a napsal a režíroval jsem dalších asi 6-7 muzikálů.
0: A který z těch titulů si třeba ty sám, neříkám považuješ, ale rád se za ním ohlédneš?
1: Tak na prvním místě myslím si, že muzikál Mephisto, protože jsme ho hráli 8 let, prodal se do Koreje, do Soulu, bude mít teď obnovenou premiéru v Soulu. To byla taková naše radost a tam musím zmínit hudbu Daniela Bartáka, která mi přišla teda ohromně podařená a to byl takový zážitek to sledovat s publikem. Jo. A pak mám rád takový ten hit muzikál, což byla Láska nebeská na písničky Valdemara Matušky.
0: Ano.
1: To je takový šuby duby, jak tomu říkám. Jo. Ale lidi to měli strašně rádi, jako a lehká ruka. Jo, to jsem je režíroval. Takže tyhle ty dva muzikály. A pak byly takový, který jsem minuli. Třeba Adam a Eva, to se tak spíchlo na poslední chvíli. Taky to tak dopadlo. No a Golem.
0: Ano.
1: Tím jsme otevírali muzikálové divadlo Hibernia v roce 2006 a byla to moje krásná spolupráce s Karlem Svobodou, kdy jsme to celý rok koumali.
0: Mm-hmm. A čím tě jako filmaře vlastně to divadlo fascinuje, přitahuje?
1: Já jsem dlouho se vlastně divadlu trošku nějak vyhýbal. Jo? A vlastně to moje, až bych řekl dneska, nadšení pro divadlo, to skutečně začalo těma Rebelama v roce 2003, co jsme měli divadlo v Broadway. Ono je to něco magického. Jo? A hlavně, jak já říkám, dneska je doba, kdy podle mě nastává renesance divadel. Protože zaplať pambu, co televize vysílají, tak vyhánějí diváky do divadel. Protože divadlo je poslední šance pro diváka, jak vidět kus v celku, bez reklam, soustředěně, bez telefonování a tak dále. Jo? Takže diváci jdou za zážitkem a jdou za živým hercem.
0: Chystáš něco? Těšíš se na něco? Nebo my se můžeme na něco těšit?
1: No, já mám takový dva kousky ze světa teda divadelní muzikálů. Nechci to zakřiknout, ale zítra mám zkoušku s Oldřichem Lichtenbergem, producentem divadla Broadway. Uvažujeme o jednom takovém muzikálu. Uvidíme, ale z pověrčivosti neřeknu,
0: ano.
1: Ale pak píšu první muzikál pro jednu herečku.
0: Ale?
1: To tady ještě nebylo. No to monodrama. Nebylo. To tady nebylo, jo?
0: A neprozradíš pro koho?
1: Ne, to neprozradím, ale ten nápad jako se všem zdá být velice nosnej. Jak byla Emilia Marty, věc Makropolos.
0: Ano.
1: No, ona byla nesmrtelná, tak já jsem to protáhl až do současnosti a je to vlastně rekapitulace jejího života. Hmm. A co příběh, to písnička, jo, žánru swingu a jazzu a tak dále. No tak to mám rád.
0: To zní velice lákavě, myslím, že to je skvělý nápad, já tě budu moc držet pěsti, aby se to dotáhlo do konce a aby to bylo úspěšné, protože myslím si, že něco takového tady opravdu ještě nebylo. A vy, milí posluchači, se můžete těšit také, protože režisér Zdeněk Zelenka, když si něco vezme do hlavy, tak pokud vím, tak to vždycky zrealizuje. Zdeňku, ať se daří.
1: Děkuji za pozvání a udělám pro to všecko možné, aby se dařila.
0: Dobře. Milí posluchači, tak to byl můj dnešní host, režisér Zdeněk Zelenka, a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět ve stejnou dobu, na stejných vlnách a za týden. Hudební kavárna

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Rekonstrukce autobusového nádraží v Kladně omezuje cestující. Hotová bude do konce letních prázdnin. Zemědělci budou v okolí Bakova nad Jizerou ošetřovat pole proti škůdcům. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. O druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. Zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy i s možností přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Václav Miller. Dělníci opravují autobusové nádraží v Kladně. Na místě teď bourají ocelové přístřešky. Po skončení přípravných prací tam postaví třeba nové parkoviště nebo zasadí několik stromů. Rekonstrukce částečně omezuje provoz. Hotová bude do konce léta, říká kladenský mluvčí Vít Hral.
6: Autobusové nádraží v Kladně se promění v důstojný veřejný prostor, který rozložením odpovídá současným požadavkům. Ve spodní části území vznikne nové parkoviště s kapacitou přibližně pro 120 vozidel. To bude doplněné zelení a sadovými úpravami, které počítají s výsadbou 20 stromů.
5: Letadla budou v příštích dnech práškovat kukuřičná pole v okolí Bakova nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Plochy musí ošetřit proti škůdci zavíječi kukuřičnému. Biologický přípravek obsahuje drobné živé vosičky, trichograma zvané drobněnka.
7: Drobienka je parazitická vosička velká asi 4 desetiny milimetru, která představuje účinnou biologickou zbraň proti škůdcům. Ošetření je podle odborníků bezpečné a šetrné k lidem i k životnímu prostředí. Z Bakova nad Jizerou Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové shodně s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 2000 respondentů. Sport. Kanoista Martin Fuchs se ovládl na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. Deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel vybojoval na stejné trati bronz. Počasí. A zítra bude ve středních Čechách polojasno, během dne přechodně oblačno a na Mnichovo Hradišťsku a Mladoboleslavsku i s možností přehánky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 18 až 21, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na D1 směrem do Prahy na 58. kilometru se už podařilo odklidit následky nehody. Místo je tak volně průjezdné, kolona se dala do pohybu. V Praze čekejte komplikace v křižovatce Kbelská Poděbradská. Srazila se tam dvě osobní auta. Tvoří se kolona v Kbelské už od sjezdu na Mladou Boleslav a také v Průmyslové. A ještě na tahu 101 mezi Brandýsem nad Labem a Kostelcem se srazila dvě osobní auta. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu a jezděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a a dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomaerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomaerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem čtyři. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může býti. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesně řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Kuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
2: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to, ale opravdu prostě, ne že bych byla jako vysloveně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci leta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
2: další
3: přejde,
2: virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo, ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní mnížku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou, to bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná, ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící.
3: Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčli jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hol tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrici je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit od těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku, třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkology. Jste vítáni.
3: Jestli můžu?
1: No, samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě, bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To asi já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patrici strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Jak bude vypadat židovský svět za 100 let? To je otázka, kterou si položil jeden z dnešních nejvýznamnějších židovských demografů, Sergio Della Pergola. Jeho analýza se věnuje nejen židovské demografii, ale i identitě a budoucnosti židovské komunity jako globální menšiny. Pod názvem Židovský národ v roce 2126 ji publikoval Londýnský institut pro výzkum židovské politiky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Autorem studie je významný židovský demograf Sergio Della Pergola a nezakrývá, že představovat si židovský svět za 100 let je trochu podezřelé. Kdo by na prvním sionistickém kongresu roku 1897 dokázal předvídat Shoah? Kdo by čekal, že pouhé 3 roky poté vznikne stát Izrael? A koho by ještě nedávno napadlo, jak silně se po masakru Hamásu v Izraeli 7. října 2023 promění pocit bezpečí židovských komunit? Della Pergola však neimprovizuje. Židovskou budoucnost posuzuje z přísně odborných východisek. Jsou jimi demografický vývoj, migrace, asimilace, předávání identity a vztah k většinovým společnostem. Dále náboženská proměna, Izrael, diaspora a také schopnost židovského světa společně rozhodovat. Před druhou světovou válkou žilo na světě asi 16,5 milionu židů, po jejím skončení přibližně 11 milionů. V loňském roce Della Pergola odhadl světovou židovskou populaci na 15 milionů 800 tisíc, tedy stále méně než před Shoah. Celkově dnes židé tvoří méně než 2 promile lidstva a přitom se v mnoha ohledech často těší jeho zvláštní pozornosti. Židovská diaspora je podle studie kulturně tvořivá, společensky často vlivná, ale zároveň zranitelná. V mnoha komunitách populace stárne, rodí se méně dětí, stále četnější jsou manželství s nežidovskými partnery. Židovství tak stále častěji vyžaduje volbu, vzdělání, komunitu a vědomé přihlášení. Současně je však patrný i opačný pohyb. Zájem mladších lidí o judaismus, návraty k židovství, vznikají skupiny, které se k němu hlásí zvenčí. Budoucí židovský svět tedy nemusí být jen menší nebo větší, ale může se stát více rozvrstveným, a to i nábožensky. Samostatnou kapitolu představuje Izrael. Jak studie dokládá, má mladší populaci, vyšší porodnost, žije v něm přibližně 46% všech židů světa. Poskytuje suverenitu, jazyk, státní instituce. Již kolem roku 2035 by se mohl stát domovem většiny světové židovské populace. Vůči diaspoře s její zkušeností menšiny, schopností pohybovat se mezi kulturami i citlivostí k tomu, jak většinová společnost židy vnímá, by to znamenalo zásadní posun. V každém případě Izrael a diaspora se navzájem potřebují, ale ne vždy si rozumějí. Do tohoto obrazu dle studie vstupuje nárůst ultraortodoxní populace, antisemitismus, možné migrační vlny i otázka vedení. Budoucnost židovského národa tak závisí na tom, jak se jednotlivým částem židovského světa podaří spojit paměť, realismus, víru, vzdělání a schopnost společně rozhodovat. Sergio Della Pergola svou studii Židovský národ v roce 2126 začíná talmudickým varováním rabiho Jochanana. Ode dne, kdy byla zničena svatyně, bylo proroctví odňato prorokům a dáno bláznům a dětem. Jeho studie však nepředstírá, že ví, co bude za 100 let. Jenom připomíná, že některé otázky je pozdě klást až za 99 let.
0: Židovský klezmer má i oslavnou píseň Skrip, klezmer, skrip. Na 80 let staré nahrávce ze Spojených států zpívá opět Aaron Lebeděv.

0: их зогах ясны и явны.
1: Přední fotka vrat nebo dveří. Zároveň ale detail, který odkazuje na silnou paměť místa i lidských osudů. V Terezině je k vidění speciální umělecká instalace německých autorů Clary Tabordy a Petra Bayera. Jmenuje se Pohlednice z Terezína. Snímky zachycují dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války. Pokračuje Lucie Hejzlová.
2: Tady ten, což je teda dům, který patřili jejímu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
3: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Clara Tabor a Peter Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
2: Museli pochopitelně zajistit, aby ty dveře byly volné, prostě prostě aut, lidí, takže bylo to i logisticky dost náročné a pomáhal jim náš jeden z našich kolegů, takže museli s tím lidmi domluvat, aby vlastně třeba s tím autem pojeli.
3: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Lada.
2: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
3: Peter Bayer vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
2: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
3: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatelé. Instalace bude k vidění ve výstavních prostorách 4. dvora v Malé pevnosti do konce letošního roku.
1: Závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Jeruzalémský památník obětem Shoah Yad Vashem zřídí první vzdělávací centrum mimo Izrael, a to v Mnichově. Cílem je posílit vzdělávání a připomínání holokaustu v době rostoucího antisemitismu a zkreslování historických skutečností. Instagram může zájemce o témata, jako je zdraví a fitness, rychle nasměrovat k antisemitským konspiracím a nacistické propagandě. Na základě sledování dvou testovacích účtů to uvádí nově zveřejněná studie americké nevládní organizace Hnutí proti antisemitismu. Život a dílo karlovarského rodáka Waltra Zernera připomene hudebně literární večer v pražské jeruzalémské synagoze. Program na paměť tohoto židovského spisovatele, dadaisty a světoběžníka zavražděného za nacistické okupace proběhne 16. června. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Při zásahu u spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí a zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3%. Zítra bude polojasno, během nepřechodně oblačno, místy i přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tout. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
2: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
0: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíc zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako mu to je u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mezd chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
3: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
0: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce zrostly aspoň o 5 nebo 6 %. Sport. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu, třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajakcross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky. Počasí. A zítra bude polojasno, během nedopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dvě auta se srazila v Těšnovském tunelu v Praze, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří na D1 mezi 65. a 63. kilometrem ve směru Praha za sjezdem na Kutnou horu. A v Praze Hloubětíně se tvoří kolony na křížení k Belské s Poděbradskou. Průjezd omezují následky srážky 3 osobních aut směr k Belská z města. Kolona od Českobrodské zdržíte se 15 až 20 minut, opačně se popojíždí od Koubenovy. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tady hitparáda Česká dvanáctka.
4: Česká dvanáctka.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a před námi jsou tři novinky týdne a 9 největších hitů, tak jak jste je zvolili vy svým hlasováním. A k tomu mám také hosta, už sedí tady naproti mě a jmenuje se Martin Dozrál. Je to zpěvák a také kytarista skupiny Venuše, skupiny, která dostane za malou chvíli ocenění Zlatá česká dvanáctka za písničku Loďky. Novinky dnes budou mít skupina Botox, Pavel Calta a Honza Nedbal. To je na úvod všechno, dobrý den.
4: České dvanáctky.
5: Skupina Venuše teď dostane zlatou českou dvanáctku, a to za písničku, která se jmenuje Loďky, a se mnou ve studiu je ten, který za skupinu převezme tu cenu, a to je zpěvák a kytarista Martin Dozrál. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím, díky za pozvání.
5: Oficialita je tady, je připraven certifikát, je připravena i ta krabička, vždycky krásně tady se s tím hraju a za chvíli si s tím budete hrát vy. Ale máme teď příležitost představit kapelu, to znamená představme nejprve kapelu Venuše a pak to album, ze kterého je ta píseň.
6: Takže ještě jednou zdravím, já teda zastupuju jako zpěvák a kytarista skupinu Venuše z Olomouce a je nám ctí, že tady můžu teda převzít tu cenu. Jsme skupina, která hraje rockovou hudbu vlastní, českou a složená vlastně z letitých kamarádů, krom teda juniora, a to je bubeník Tomáš Vejmola. Takže hrajem, jak se dá, a věříme vždycky, že to bude co nejlepší, hlavně u posluchačů, že?
5: Ta písnička je z alba, které já samozřejmě jsem slyšel, ale teď máme příležitost dopředstavit to album.
6: Album je debutová věc Venuše, které se teda nahrávalo loni ve studiu Shopa, a myslím si, že se nám podařilo zachytit v tom albu tu energii té kapely, tak jak vycházíme prostě z těch starých poctivých rockových žánrů, který nás inspirovali, a prostě můžu se pod to podepsat, že to tam všechno je.
5: A teď ta písnička, jak vznikala?
6: Písnička Loďky vznikala v nějaké melancholii, si myslím, na přechodu nějakého ročního období, kdy já mám většinou nějaké takové zadumání, zachmuřelý, a je to prostě abstraktní píseň, neopředená na žádnou skutečnou událost, ale tak to nějak vyplynulo. Vždycky mi napadne první verš a z toho se mě v hlavě prostě vybaví nějaký příběh, tak o tom to je v podstatě zase holka kluk a nějaká ta láska.
5: Klasika. Klasika. My za chvilku tu písničku samozřejmě uslyšíme. Dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka a ještě také mohla dokonce dostat i platinu, protože tam bylo pár vítězství, že jestli si dobře vzpomínám. Tak tady je nejprve certifikát od družstva Granát a tady je ta krabička, která ukrývá mikrofonek, který je takhle ozdoben těmi českými granáty, je jich tam 12, proto Zlatá česká dvanáctka. Takže gratulace veliká.
6: Krása, moc
5: díky. Pojede vlakem, jo?
6: Ano. Zacestuje si dneska. Jo, moc děkuju. Děkujem.
5: Děkujeme i vám, že posloucháte. Krás. A hodně úspěchů. Mějte se hezky.
6: Moc díky, ještě jednou díky za pozvání. Mějte se pěkně.

Ocenění Zlatá česká 12 roku 2026 je předáno, přesně řečeno jedno z těch ocenění, protože už jich je více a skupina Venuše už má za písničku Loďky právě Zlatou českou 12. Já jenom ještě dodám, že v hitparádě ta písnička Loďky byla 16 týdnů a 4x zvítězila. Teď už je tady první dnešní novinka, jmenuje se My dva a tohle je skupina Botox.

Jedna ze tří novinek dnešní hitparády skupina Botox a píseň My dva napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Novinka, která zazní teď, se jmenuje Klidně zemřu láskou a napsal si ji sám pro sebe Pavel Calta.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Celta, Klidně zemřu láskou, druhá dnešní novinka a ta poslední písnička, která nově zazní v hitparádě Česká 12, se jmenuje Léto pod peřinou. Zároveň je to 75. novinka letošního roku, zpívá Honza Nedbal.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Můžeme začít hlasovat pro novinky, protože už všechny tři novinky zazněly. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, tedy jak pro novinky, tak pro největší hity tohoto žebříčku. A pozor, hlasovat pro každou z těch písniček můžeme ale jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka se jmenuje My dva, Botox, hit Mezera 12. Druhá novinka Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit Mezera 11. A SMSku hit Mezera 10 má třetí novinka Léto pod peřinou, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla a zpívá Honza Nedbal. Jdeme na žebříček hitparády Česká 12. Před námi je 9 největších hitů týdne a ten žebříček se sestavili vy svými hlasy a hlasujte i dnes. Na 9. místo se stoupil duet Starší kluk a mladý pán, zpívají Petr Janda a Jan Smigmátor.

Starší kluk a mladý pán, hit, který je už 10 týdnů v této hitparádě, předminule byl 6., minulý týden to bylo 7. místo a dnes pokles na 9. Než zazní písnička z 8. místa, tak vás musím upozornit na to, že máme změnu na nejvyšší příčce, a to skutečně po dlouhých týdnech, a vyhraje písnička, jejíž název vám logicky teď neprozradím, ale prozradím vám, kdo je na tom místě 8. Je to písnička, která už je letitá, složili ji dávno Jiří Šlitr a Jiří Suchý, jmenuje se Toulaví zpěváci, a Jelen s Adélou Orlovou ji teď odprezentují.

Jeden z objevů naší domácí populární hudby v letošním roce, tedy v roce 2026, zpěvačka Adéla Orlová a skupina Jelen Toulaví zpěváci. Předminule 9. místo a ta písnička byla před 3 týdny novinkou, minule také 9. místo a dnes je to místo 8. A právě na 8. místě byl minulý týden hit, který zazní teď z místa 7. Jmenuje se Poločas rozpadu, hraje kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Sedmé místo, poločas rozpadu a skupina Genius Loci, která je v hitparádě už 4 týdny. Pojďme se podívat, které písničky v tom letošním roce zatím zvítězily. Je jich celkem 6. Takže 10krát, a to je zatím rekord, vyhrála píseň Jet Plane, kterou naspíval Ruda Sakala. 4krát zvítězil hit, který jsme dnes slyšeli úplně na začátku, protože dostával zlatou českou dvanáctku Loďky, Venuše. Potom máme tady písničku Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žal. 3 vítězství v letošním roce. Jedno vítězství má hit Když léta běží, Josef Wolter. Jedno vítězství Příběh, Premiér a Bigo. A Bez ohledu na tvůj věk, to je písnička, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha, a také má na svém kontě jedno vítězství. A to znamená mimo jiné i to, že tam dnes připíšeme do tohoto seznamu nový název písně a také nové interprety. Teď jsme u místa 6. a tady je tak jako před týdnem hit Maják Jany Vaculíkové.

Už 10 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Maják, kterou si sama pro sebe napsala Jana Vaculíková a dnes je stejně jako před týdnem na místě 6. Zbývá 5 největších hitů týdne a také připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Příští týden budeme vysílat hitparádu Česká 12 z Přerova, z tenisové akademie Petra Hudky. Už se tam moc těším a také se těším na tu atmosféru toho našeho vysílání a jestli to vyjde, pozvu i pár hostů. Každopádně teď jsme u 5. místa a tady je písnička, kterou společně napsali Adam Pavlík, Heidi Band a Vava Čechová a jmenuje se Milé ženy. Zpívá Heidi Janků.

Hajde Janku a Hajde Band Milé ženy, hit, který byl minulý týden na 5. místě, tak jako dnes a před 14 dny to bylo místo 8. Dnes už jsme slyšeli Botox, Pavla Caltu, Honzu Nedbala, Petra Jandu a Jana Smigmátora, byli tady i Jelen a Adéla Orlová, Genius Loci, Jana Vaculíková, Hajde Janku a Hajde Band a ještě dnes uslyšíme Josefa Voltra, Luďka Minku a Josefa Melena, také Rudu Sakalu a teď skupinu, která se jmenuje Holky Tong. Veronika Doudová napsala písničku Děti jsou taky lidi a my ji teď uslyšíme právě ze 4. místa.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tong, písnička, která šla z nuly na sedmé místo minulý

týden byla čtvrtá a i dnes je to čtvrté místo. Teď jsme u hitu, který drží rekordy letošního roku a je na místě třetím. Je to písnička, která se jmenuje Jet Plane, český otextovala Hana Sorosová. Je v hitparádě 15 týdnů a během těch 15 týdnů 11krát zvítězila. Je to hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a může dostat i tu platinovou, protože má na svém kontě už těch 11 vítězství, zbývá ještě jedno, protože ocenění platinová česká dvanáctka se dává za 12 vítězství. A pozor, další rekord, ten hit až do minulého týdne vyhrál 7krát v řadě. To znamená, že dnes vyhraje píseň, která na prvním místě ještě nikdy nebyla a bude to po těch dlouhých 7 týdnech. Teď jsme ale u toho třetího místa, Jet Plane, Ruda Sakala.

týden jednička, dnes třetí místo, Jetplane a Ruda Sakala. Před námi jsou dva největší hity týdne, jeden z nich už jednou zvítězil v hitparádě Česká dvanáctka a bude to ten, který my teď budeme poslouchat. Napsal ho a otextoval Roman Šándor a jmenuje se Když léta běží, zpívá Josef Wolter, který je mimochodem už po deváté na stupních vítězů a to během 11 týdnů, co je v hitparádě.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Předminulé druhé místo, minulý týden místo druhé a i dnes je to dvojka. Znamená to, že třikrát za sebou je na druhém místě hit Když léta běží, což je vlastně takový narozeninový dárek. Možná si vzpomínáte, když jsem poprvé představoval tuhletu písničku před těmi 11 týdny, tak jsem říkal, že Roman Šándor jako autor hudby a textu věnoval Josefu Woltrovi tuhletu písničku k narozeninám a jak je vidět, tak to asi funguje 9x stupně vítězů během 11 týdnů. Hit, který dnes vyhraje, je také zatím jen na stupních vítězů, a to první místo už do toho samozřejmě počítám. A navíc jsou to dva interpreti, kteří už vědí, jaké je to vyhrát hitparádu Česká 12 jako samostatný interpret.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit Mezera 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i hit Mezera 1 pro vítěznou písničku tohoto týdne. Představili jsme si tři novinky a máme 9 hitů v žebříčku. Znamená to, že dohromady, protože můžeme hlasovat pro každou z těch písní, ale pro každou jen jednou 12 hlasů a to se dá využít. Hlasujte hned, je to nejlepší a zavolejte i známým, napište kamarádům a příbuzným, ať také hlasují. Čím víc hlasů, tím je to spravedlivější. Mimochodem za minulý týden přišel 5. největší počet hlasů v roce 2026. A teď už hlasování. První novinka, my dva, skupina Botox, tady je SMS-ka hit Mezera 12. Druhá novinka, Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit Mezera 11. A třetí novinka, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 10. Tady je aktuální žebříček hitparády Česká 12. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 9. 8. místo, skupina Jelen a Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, hit Mezera 8. 7. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci, hit Mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. 4. místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit Mezera 4. 3. místo, Jetplane, Ruda Sakala, hit Mezera 3. Místo druhé, Když léta běží, Josef Woltr, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít jako vždy SMS-ku hit Mezera 1. Novinky minulého týdne se jmenovaly Druhý rande, Martyho Banda, Holka z plakátu, skupina Slza a Jsou dny, Nicole Votrubová. Ani jedna z těch novinek se nedostaly do dnešního žebříčku a na prvním místě je dnes autorská dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Jejich hit se jmenuje Pro mámu, byl novinkou před 7 týdny a je zatím i s tím dnešním vítězstvím jen na stupních vítězů. Minulý týden to bylo 3. místo, dnes vítězství. Já gratuluji, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: U silnice do Pece pod Sněžkou se opravuje opěrná zeď, provoz bude až do konce léta pouze kyvadlový. Dnes je světový den dárců krve, v Česku jich chybí asi 80 tisíc. Smetanova Litomyšl pokračuje koncerty i výtvarným programem, otevřela také venkovní výstavu soch Jaroslava Róny. A zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy s možností přehánky, teploty 17 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným Dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku daruje v nemocničních transfuzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
2: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
0: Dárcovství krve má podle Jukla kromě zdravotních i své věkové podmínky. Novému dárci musí být nejméně 18 let a vážit musí nejméně 50 kilogramů. Zároveň by nový dárce neměl být starší 60 let. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevře zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
3: Ty mýty se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, o co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončejí. Sport.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou byly třetí v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy ve druhém podniku seriálu a navázali na svůj triumf před dvěma týdny ve španělské Sevilla. V Bulharsku zvítězili Američanky Kouhenová s Niftonovou. Počasí. A zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsku do Prahy je hlášena nehoda bez podrobností, a to za sjezdem nad Veselí nad Lužnicí na 103. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu tvoří kolona. Kilometry 66 a 63 vepředu silničáři zavřeli pravý pruh a má tam stát poruchané auto, zdržení 15 minut. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh Síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinu. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. tak zůstaňte s námi. Bude to vonavé, chutné a možná i výherní.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky, ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to byla krásně vypečená kachna a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho, jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice, ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, kdy se jí, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro šlechtu jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička mohla od Marcevi, jeho Valačtejnu, Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, potom měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, obodní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jaroušku, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co, jedli třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normálně lidi, třeba sladkáři nebo něco, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štenberg říkal, Jaroušku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl dát personálu 2 velké lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo. Už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021. Už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky na kraji najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě, aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, tak aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být ty játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: A to jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičky, teda 1,5 lžičky medu, 2 lžičky sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičky oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5-kilovou červeného zelí, lžičky kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr. Vždycky přidáme mletou z kořici a lžičky octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to a budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, tak vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu, tady ty kosíčky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme ji dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé, jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální. A volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli. A nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykem, ale uděláme si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. No, co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 recept řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Pěť, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i 2 fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba 2 modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021, příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883 v obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karl Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoly. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavili zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušení je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoly, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá. Upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry dva dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v Českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roquefortii a pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou Svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý ahoj, den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej. Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana vegoše.
1: Jo.
3: Říká Naděja, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no,
1: je něco takového.
2: No, pozor. Třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
3: Vidíte, já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo, protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale

0: taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil, kde byly třeba hostiny, a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli, jak, na co.
1: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
0: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
2: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo no. Furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
0: No samozřejmě, to bylo, k tomu no. Mám ještě blížší vztah než k jídlu. No.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
0: Za málo.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně? Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Při zásahu u spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumprsku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2-3%. Zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy i s možností přehánky. Teploty 18-21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
3: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
2: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíc zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako je to u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2-3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
4: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
2: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5-6%.
0: Sport.
2: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu. Třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11-7 stupňů, denní 17-21, na jižní Moravě až 24, tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D8 mezi kilometry 17 a 19 směr na Prahu jezdí pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřen. Na silnici číslo 47 na 65. kilometru v okrese Přerov se provádí údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků. A uzavřený je i úsek v Olivové v Babicích u Rosic v okrese Brno-Venkov. Je to uzavřeno po dobu výstavby chodníku. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A už jsou tady hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
6: Guten Abend, Herr.
5: Počkejte, jsme v rozhlase.
6: Good evening, sir.
5: V českém rozhlase.
6: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
5: Já si myslím. Zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
6: Víte, někteří herci by se měli facku.
5: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
6: To už mě nepotká nic takového v životě.
5: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
6: Přátelé, vás nebudu napínat.
5: Tak prozraďte už své jméno.
6: Bohužel, je mi to.
5: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se legro ví, co se jí nestalo. A ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich, který později usínal, taky později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 vstávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co on, Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pano, jak myslíte, pane Verich? A já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane, hele, Krejčíku, promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zase po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
7: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co, je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
7: Maže se a lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepitě.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto, buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce. Krač. Uhás. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kapotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho poklopu šátra nohou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žblňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu DAMU potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
8: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl, ale vám ji teda tady řeknu. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Uh-huh. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všecko musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všecko to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí, jo. A on mě povídá, jak budeš dělat. Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým. jo. A jen jsem zahlíd toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom pověděl, a ježišmarja. Položili mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čert pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víc, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
9: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Stupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. Ist für jeden Tschechen, je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr kříž. Richardek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Nechte si ty vaše švejkoviny, Richardku, ano? Doba je příliš vážná. Ano, jak tabuli. Pají tady bezec.
3: Stupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hle! Nejtvělý gent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Pranto ti za ním, a tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
4: Latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

My jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
2: Já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily, a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový zrzavý skvrnky tady a
1: takový pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloubky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pána. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no, s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marny. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bezzubá, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý,
1: nebyly
2: ona
1: hezký,
2: trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekne, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskaderka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě.
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a pan, na stranu?
2: Pan, pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kali hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí,

0: situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
1: Ano,
0: že
1: ano.
0: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
1: Ja.
0: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
1: Yeah.
0: Hrál Essenbacha. A pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal tak, tak co?
1: Ano,
0: to tam vzniklo.
1: To tam v tom filmu hodně používali.
0: Řidič, jak si to... Jel, že to takhle dopadlo. Tam v té svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného. A já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přišel, mohl by to nedbal. Já nevím, nedbal, už je starší, no tak jiný, tak nedbal, dobře, tak volali, nedbal byl na Kapri někde, bylo leto, nemohli ho sehnat, točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina, ha. A on do toho dal všecko, říkal, tak, hodina, ha! Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jedem, hodina, ha! Dá si čtyřikrát. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jedinej ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, podívejte, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal, domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá, nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě nedbal. A já jsem zahnul do baru.
2: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
3: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
4: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
3: No, vám se přitom nestalo nic.
4: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na ohni zdolí a myslí si, že jim to projde. Zprostěl.
3: No tak to se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste byli po cestě k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. Nic se stalo. Co se stalo?
4: Nic.
2: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Janžurová společně s Josefem Abrahamem.
5: Já se bez kabelky nehnu.
6: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš, já se to...

0: čeho budu živa?
1: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak vydělat.
0: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
1: Co? V té kabelce jsi měla?
0: Ano, v té kabelce.
1: Já takhle. Jo, tak ty jako, nevíš, že bys to takhle. Už jen dělám nezlost, ale to je tedy. To je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
0: Kolik? 15 liber.
1: 15 liber, jo? Mhm. 15 liber za...
0: Jo, nějaký drobný nuto.
1: Drobný, no.
0: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
1: Rtěnku.
0: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
1: Z holotryska?
0: Ne, s holotryskem ne, ale byly zlaté.
1: Ne, to je škoda.
0: A to... Broše. Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
1: Alžbět. Po babičce pět, čas, no. Ano, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
0: Co nemohlo? Člověče, ty jsi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden obžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
2: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
3: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlová. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No, přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlová, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď, jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík a ta Ladinina jako přišla jako izvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment. To už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No, přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu Ladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To byl bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to...
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám dva.
5: Pánové, nic mě nevyčtejte. Nemějte to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na co přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové, poručím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu sežrat. Já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
8: Ne, paní Vilma, ne.
7: Ale tak, pane profesore.
8: Tak je vysoký, to nedoporučuji.
7: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader, pane profesore, musíte nasát.
9: Já jsem Boleška! Já!
10: Točím takovým Pelíšky, vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A,
8: byl to naprostý debil. Ten lékař.
10: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Ne. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak jo. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisér, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisér, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
8: No, jsme se vsadili.
10: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
8: Strašný.
10: Jo, a paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Oni tak jako postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mě řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkám, vsadil jste se nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
8: Nebylo, ale...
10: Nebylo.
8: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: No a jako vždy, úderem 23. hodiny otevíráme náš pravidelný pořad jménem Noční linka. Krásný pozdní nedělní, stále ještě večer vám všem, kteří ještě nespíte, ale naopak jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. No a samozřejmě vy víte, že před námi jsou celé 2 hodiny společného povídání a také se potkávání v našem vysílání. A i dnes nebudou chybět, myslím, velmi příjemné písničky. No a co nás čeká? Právě co se týče povídání v noční lince, tak je závěr neděle, tak si odpočineme, co říkáte. Odpočinek, to bude to správné téma. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dát takzvaně 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? Museli jste se naučit myslet na svůj odpočinek a jak pak těžké to bylo? Nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas odpočívat se naučit, nebo to může špatně skončit třeba v pracovním procesu i s syndromem vyhoření nebo nějakou jinou nemocí. Asi si mnozí uvědomujeme, jak moc důležité je pro nás a pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. Někteří to zjistili, až když se jim přílišná upracovanost třeba vymstila, dejme tomu i nemocí, a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom vy a odpočinek? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě připomínám i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Helena Vondráčková a její známý to hitno a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je spod Krkonoší, konkrétně z hostinného Milan. Milane, hezký nedělní večer vám přeju.
1: Hezký nedělní večer přeju já vám, paní moderátorko.
0: Děkuju.
1: Pěkně přeju všem posluchačům noční linky a začal bych, odpočinek je velice důležitý. Já odpočívám tím, že si pustím rádio a zdřímnu si přes den, nebo si zajdu na dobrou kávu do cukrárny, tam posedím a odpočívám. Dám si k tomu chlebíček nebo zákusek.
0: No, to je hezký odpočinek náhodou, takhle si dát nějakou dobrotu a vypnout a jen tak se koukat a pochutnávat si, že jo?
1: Ano, ano, ano. A příjemná procházka po malou chůzi taky odpočíne, taky přinese odpočinek.
0: Tak kolikrát třeba za den nebo v týdnu si uděláte takovýhle odpočinek, takovouhle chvilku pro sebe, jenom abyste si ji hezky užil, abyste se zrelaxoval a tak?
1: Na tu kávu se snažím zajít každý den a to dřímnutí asi tak dvakrát týdně.
0: No jak jste si vymýšlel tuto formu odpočinku pro sebe? Přišlo to tak jakoby samo, nebo vás to třeba naučili přátelé chodit do té konkrétní kavárny, kde to máte rád?
1: To jsem se naučil, to mě řeklo samo, to jsem se naučil sám od sebe. Tam zajdu, je tam klid, ticho. Člověk si dá o samotě kávu a je mu dobře.
0: No tak to je nádhera. Samozřejmě krásná procházka potom v přírodě pod čirým nebem na čerstvém vzduchu. Ta splní taky určitě svůj účel. A co spánek? Kolik potřebujete hodin spánku pro to, abyste byl odpočatý?
1: Takových 8-9 hodin.
0: A to zvládnete, aby to tak vyšlo? Každý
1: ano,
0: den.
1: To zvládnu.
0: No tak to je dobře. Tak to
1: a
0: vám moc přeju.
1: Třeba hodinku, dvě, no, dvakrát týdně.
0: Jo. Takže takové to po obědě, třeba na chviličku nohy nahoru, jak se říká, jo?
1: Ano.
0: Tak to je dobře. Tak moc vám to přeju, abyste si užil třeba i teď nedělní odpočinek s naším večerním vysíláním a jinak samozřejmě, abyste vždycky našel pro sebe tu správnou chvilku a tělo se zrelaxovalo a bylo vám prostě na světě dobře.
1: Tak děkuji, naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, Milane, nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Vašo Batejdl v Noční lince se svojí písničkou Mal som rád býtníkou. Tolik písnička, no a teď pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Prvně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu.
0: No.
1: No já odpočívám. Dneska jsem si odpočinul, že si jdu zaplavat, tím pádem všecko, co je v těle, je zablokované, tak jedno za dva týdny jdu plavat, to pomáhá.
0: No to je krása.
1: Protože mám v háji záda. Doktor mě to doporučil.
0: Ano, tak ano.
1: S klukem skládáme pucle se synem, to nás oba baví.
0: Jo, tak to je taky příjemný relax, to je pravda.
1: Tak jdu na bohoslužby jako každou sobotu, protože tam přijdu na jiné myšlenky, že vlastně vypadnu z toho pracovního kolotoče.
0: Takže no, pravidelně tak, každou sobotu chodíte, jo, do kostela na bohoslužbu.
1: No a hodně mě pomáhá, že třeba, jako samozřejmě, že v práci to nejde, ale doma, jo, tak jak říkal neboš ty děda, že po dobrým obědě je dobrý se natáhnout a po špatným ani nestávat.
0: Jo, jo, to,
1: to je... To děda, jako to už nežije, no.
0: To je hezké úsloví, děda měl pravdu.
1: Tak jsme vůbec moudrý muž, no. A mě, když mě to zprávoval, tak všechno zprávil, no. Zase jako hodně jsem se od něho naučil, no.
0: Tak na něj rád vzpomínáte a naučil vás, jak pěkně odpočívat, že jo?
1: Jo, jo. Akorát to smutné, že mě chybí, tak to víte, už není na světě.
0: No jo, tak to věřím, samozřejmě.
1: Že na mě taky chybí, ale tak musím žít dál, no co jiný, jo. Vdovců je spousta, a to už by bylo jiný téma, no. Akorát jsem si odpočinul nejvíc, třeba u manželky v náruči večer, to bylo tak krásné, strašně mě to chybí, no, tak, ale to už jako, no, to už je asi jedno, to už nezměním, no. A jinak ještě se chci zeptat, jestli bych tam nemohl nechat jako potom mimo eter svoje číslo, někdo třeba se našel, že by si se mnou chtěl zahrát Čobrdo, kde to strašně chybí. My jsme s manželkou hráli Čobrdo a to byla strašná sranda. No.
0: Jo, dobře, tak pak se domluvíme. Jinak pojďme ještě k tomu tématu. Jinak třeba co se týče procházek a takových výletů do přírody a teď budou léto, prázdniny, hezké počasí, dlouhé dny, tak odpočíváte třeba i aktivně, Roberte?
1: No, já jsem Olomoučák a jedno za čas mě se líbí třeba určitý místo. Já nevím, třeba, jestli to znáte v Olomouci.
0: Trošku.
1: Ale já chodím podél řeky. Mně se třeba líbí takové hmyzdě víc, třeba, jak je to Moravy s Trusovkou, nebo prostě za městem na Novosadech, jak teče řeka. Já rád chodím k řece. Někdy, když je teplo, tak se v té řece i vykoupu, ale
0: to
1: se mě žena utopila, tak už jsou takové jako opatrné. Jo?
0: Rozumím, rozumím.
1: Radši jenom do malé vody, že? Protože ne, že bych teda nebyl plavec, jenom, že tam je jedno riziko, když jdu na bazén, tak tam je paní plavčice, paní učitelka, což je dobře. Když to v té řece tam nikdo není, tam je člověk odkázaný sám na sebe. V momentě, když se něco zvencne, tak to může být docela malé. Jako.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže radši jenom v malé vodě, když jsou v řece.
0: No. Dobře, no tak jo, tak vám každopádně přeju.
1: Já jsem si vás chtěl zeptat, jak odpočíváte vy? Jedete třeba se někde projet na kole? Vidíte, na co jsem se chtěl zeptat.
0: No, tak jezdím na kole, ano. To je pravda.
1: Je perfektně, já taky občas jedu.
0: Teď jsem to v těch deštivých dnech trochu vynechala, ale jinak velmi ráda, když mám volný den nebo odpoledne, alespoň to zcela určitě.
1: No a na závěr.
0: No.
1: Teď nezdržuji.
0: Nezdržujete.
1: Pozdravuji tu i paní Ludmilu.
0: Ano.
1: Chci právě nechat to číslo do Brna. Paní Vlastínku, voláme si, ona na mě číslo má. Pak Oldu včelaře, no všechny linkaře zkrátka.
0: Dobře.
1: A držte mě palce v žebykách, vůbec mě to nejde. Vždycky jednu tak těžkou otázku, že mě vyhrkla slzy, ale stanu a jdu dál.
0: Tak to je dobře.
1: Takže potom mimo eter vám nechám číslo pro paní Ludmilu.
0: Dobře, tak jo, mějte se hezky, Roberte, přeju hezký večer a hezký závěr neděle, jo?
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Písnička Kapradí a s ní tady byla, jak jste určitě mnozí poznali, skupina Činasky. Jinak máme 23 hodin a k tomu 20 minut přesně a na telefonu Aničku zo Sološnice. Krásný večer, Aničko.
1: Aj vám krásný, aj všetkým poslucháčom, ktorí ještě teda začali počúvať.
0: Jo, děkuju.
1: Televízia to je 0 bodov. Mhm. Užívame si takto, jak sa dá rádio. Ja proste od rána do večera.
0: Jasne.
1: Aj radšej mám rádio. No, a čo je moje oddychovanie?
0: No, povieste, jak to umíte.
1: Cez deň vôbec, absolútne, ale si lahnem na ojdačku.
0: Jo.
1: Dobrem si knižku, prečítam si, jak je tak, nezaspím ja absolútne. No a už ten výstražný prs ostal hore, že aby si dávala pozor, že není všetko len robiť, ale treba odpočívať. No. Takže,
0: no, někdo je opravdu celý den pořád, jak se říká, jak na baterky, nezastaví se, že jo, jede.
1: Já jsem přesně, mi dneska kamarádka vynadala, hovorí, nauč se odpočívat, děvča.
0: No, vlastně, vidíte no, to.
1: Ano, naučím se odpočívat, hovorím, ještě dost, keď bojím tam. Ale ještě se nechystám, doufám, že jsem
0: no, je. Tak skoro. Takže no, s tím máte taky problém vypnout aktivity zkrátka.
1: Áno, ja som strašne, viete čo, hyperaktívna, ja musím mať všetko, ňuňo.
0: Jo, no. rozumiem.
1: Mi povedal, že na čo sadíš toľko kvetov, musíš okolo toho robiť, ale ja milujem kvety, že nech sú, jaké chcú, ale mám okolo celej chalupy, lebo ja nesadím zeleninu, absolútne nič, jedine rajčiny, to teda áno. No a v druhom kute mám zas maliny, no nádherné, už začali rodiť konečne, že sa dočkám aj toho.
0: Mm-hmm.
1: No, takže stále mám aktivitu 100%.
0: Jo. No. A kdy přijde takový ten signál, že už byste si měla jít třeba lehnout k té knížce, nebo sednout pod strom?
1: S chrbticou, viete čo, s chrbticou a sú problémy, takže jak som spadla, som mala ten úraz.
0: Jo, jo.
1: Od tej doby si, ale robím, sadnem si chvíľu a zase robím a zase si sadnem, takže no.
0: Takže je to dôležité, víte jak na sebe zkrátka, řekla bych.
1: Áno, švagrina mi prišla včera a donesla mi plný košík čerešní.
0: Aha.
1: A hovorím, na čo mám s tým teraz robiť, dievča zlaté? No zavarím však, ty vieš? No tak zavarila som, polovicu som zavarila, niečo som dala susedom, lebo nemajú čerešne.
0: Jasne.
1: No tak hotovo. A napiekla som kysnuté koláče s čerešňom, tak jedným som dala druhým.
0: Yeah.
1: Ale ty si nesadneš ani na chvíľu.
0: No, no to musela byť dobrota.
1: Mm-hmm. No, takže Jituska, pozdravte toho nášho rybára.
0: Dobře, až ho uslyším, určitě ráda vyřídím, samozřejmě.
1: No, už sa dlho neozval.
0: Áno, áno.
1: Takže aj Noriku poznám, však aj jej zavolám.
0: Dobře.
1: Zkrátka ešte, kto si na mňa pamätá, nech si spomenie. A život je krásny, ideme ďalej.
0: Áno.
1: Bude, tak to nám ukáže.
0: Tak jo.
1: No. A viete čo, ešte jednu takú perličku smutnú. Doniesla mi kamarátka vedľa ďateľa. Malého, mladého, krásneho, vyfarbeného. A ja hovorím, no čo mám s ním robiť? Že mačky mu chytili ich krídlo, niečo sa stalo, ale ja som nevidela. Tak som ho dala do skleníka.
0: Ano.
1: A viete čo, tam mi behal hore dole, lebo tam už nemám nič. A predstavte si, ešte ja som mu dáždelky vyťahovala z UVM, som mu dala aj sa napapkal. A ráno idem a on už bol vystretý. Takže mi bol aj doplač, čo som si ho tam pochovala.
0: No jo.
1: A hotovo. A ja hovorím, musím strašne striehnuť, lebo pak až na stromy vyletela hore, tam majú zase, jak sa volajú, tie kominariky majú tam hniezdo.
0: Mm-hmm.
1: Tak taký pozor dávam, hovorím, tak toto je hrozné.
0: Áno, áno, áno.
1: Takže prajem všetko dobré, všetkých pozdravujem a dúfam, že sa na budúce dovolám ešte.
0: Dobře, no, tak ja ďakujem moc za návštevu. Mějte se moc hezky, Aničko, přeju krásné dny.
1: Všetko dobré.
0: Budu se těšit. Naslyšenou, dobrou noc. Tak zdravíme na Slovensko a teď už přichází Marta Kubišová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Magdaléna a Marta Kubišová, tolik písnička. No a na telefonu máme Olina z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny ostatní.
0: Děkuju moc krát.
1: Takže, jestli můžu začít.
0: Můžete určitě, prostor je váš.
1: Dneska jsem se zapřesáhl, že volat nebudu, ale jak jsem slyšel Roberta, mě vyprovokoval.
0: To je dobře.
1: Tady paní, teď jsem mluvila předtím chvilečku, jak se učí, máme se učit odpočívat. Já s tím odpočíváním opravdu mám problém.
0: Taky problém.
1: Pořád mám takový pocit, že něco musím ještě dělat a tak
0: dále. Jo, něco stihnout, dodělat a tak dále. Rozumím.
1: A jak signálem je to, že jsem unavený, je to, že při obědě, že mi spadne hlava do polívky, tak to je špatné. To trochu přiháním, ale je to tak, manželka mi říká, prosím tě, běž si lehnout.
0: Jo.
1: Tak jdu si směrem lehnout a teď uvidím tamto, ještě to udělám. A potom je večer, potom přijde 23. hodina.
0: No jo, vy chodíte pozdě spát, to je pravda, to už jsme se tady říkali.
1: No tady už na mě čeká Korinka, takže...
0: Půjdete na výlet.
1: Udělat kolečko takový malý.
0: Ano.
1: A tak to je takové pohodové. Takže spím takových, no, kolem těch 5 hodin.
0: To je málo, vy stačíte s 5 hodinami stále.
1: No tak asi nevystačím, ale... Když poslouchám do 1 hodiny noční linku,
0: jo.
1: Automaticky se budím 6:30. Nevím proč.
0: A už to pak nejde dotáhnout dál.
1: Já možná bych lehl, tak jo, ale tak já už zase veznu, já nevím, noťas nebo mobil a už tam něco lupkám a,
0: už to fakt chci.
1: Pustím si rádio a už přemýšlím, co budu dělat a to je takový... Jak vám začne štortovat v hlavě, tak to už je konec.
0: Já vím, to je pravda, člověk začne přemýšlet moc.
1: No, přesně tak. Ale opravdu se musím snažit, musím se, slibuji vám to tak před celým národem.
0: Jo, přidejte k těm 5 hodinám ještě něco málo, to je fakt.
1: Určitě, něco tam přidám. Takže tak, nebudu to prodlužovat, to svoje povídání. Ale jak říkám, budu vás poslouchat teď, jak budu ještě chodit po venku.
0: Dobře.
1: Po Kopřivnici. Zdravím Roberta.
0: Děkuju.
1: Zdravím paní Jirinku tam z divadelnici, teda jak já ji říkám. Milana z Nového Čína.
0: Ano.
1: To se zkrátka všechny.
0: Dobře.
1: To člověk tak poslouchá, tak ty podle toho hlasu už pozná, kde kdo je, odkud je. František Židlochovice, za toho jsem neslyšel, myslím 2 dny, nebo 3 dny.
0: Třeba se ozve, uvidíme.
1: Třeba se ozve.
0: Děkuji,
1: mějte se moc krásně. Těším se na další povídání s vámi.
0: Nápodobně. Někdy. Užijte si pozdně večerní procházku, určitě pod hvězdami, doufám, že neprší u vás.
1: No. Je zataženo tady.
0: Zataženo,
1: Celkem se ochladilo trošku, ale...
0: Slibují nám oteplování meteorologové, tak uvidíme. Jestli už to dostane takový ten letní švih.
1: Já ještě dodělávám teď, já jsem dneska točil med.
0: Aha.
1: Takže ještě tady mám v nádobách, tak to musím nějak trošku pochránit, aby mě to nentálo vlhkost, takže
0: zavřu
1: chvíličku.
0: Ano.
1: Ale je vynikající, takový tmavý.
0: Takže jako první květový do tmava. No tak to je krásné.
1: No tak ono, jako spousta včelářů říkalo, že v tom mají jako medovicový ten tmavý. Ale měl by to být květ, takže nevím, kde to ty holky natahali.
0: Někomu
1: vyloupili nějakou cukrárnu s karamelem možná, nevím. Je opravdu dobrý, takže těším se.
0: Moc přeju, moc si ho užijte a samozřejmě ať slouží hlavně na zdraví a vůbec i pro chuť. Děkuju za návštěvu, mějte se hezky taky. Naslyšenou, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Čechomor a jejich proměny. No a na telefonu máme ze středních Čech paní Ivetu. Krásný večer, Iveto.
1: Vám taky všem městovcům.
0: Děkuju za všechny.
1: Já jsem byla donucená se naučit odpočívat jedním rázem.
0: No.
1: Prostě mě k tomu donutilo zdraví.
0: Jo.
1: A hlavně záda. Milovala jsem zahrádku, tak mám jeden takový malý zvýšený závonec.
0: Jasně.
1: Tam se chvíli vrtám a pak mám pergolu, tam mám starý křeslo a stoleček.
0: Ano.
1: A stolečí papíčko. A okolo sebe vnoučata. No a abych byla trošku užitečná, tak se jim snažím trošku jako uložit a tak. Pohlídat vnoučátka. No, mal bych okolo sebe 10, takže jako se nenudím.
0: To teda vám řeknu. To máte přímo mateřskou školu teda doma.
1: Tam jsem já má starý život.
0: To teda jo.
1: Takže a už po večerech mě chytla prostě starý rodokmeny. Takže jsem se sednul k počítači a my začali noční linka, tak se hledám ve starých matrikách, teď oni to trošku překopali, tak to bylo takový složitější, ale prostě mě to chytlo a dostala jsem se do takového půlky 18. století. Takže jako je to takový zajímavý, je to někdy jako detektivka.
0: Jo, a no, vlastně je to takový váš relax, odpočinek, že se tím bavíte a tak.
1: A tam zapomenu na všechno, u toho zapomenu na všechno.
0: Jo.
1: A nebo se tam pletení a nějaký ty rukavice a zpravování, protože děti toho roztrhají strašně moc, takže mi to vždycky dcera přinese, jedna, druhá, třetí. No a tuhle jsem se o sobě dozvěděla úžasnou věc.
0: No.
1: Jedna z mých dcer má trošku problémy se sluchem a neslyšela zvonek. A malý 2,5letý synek mi říká, mám to zvoní. No tak šla otevřít a to a pak mu vysvětlila, říká, ale když někdo zvoní, tak ty to musí říct, já mám rozbitý ouško, tak mi to řekni a já půjdu otevřít.
0: Ano, ano.
1: On se zamyslel, vzal mámu za ruku a říká, pojď, babička opalí. Protože když má nějakou díru na punčeše, tak
0: jo, babička opraví všechno.
1: Tak babička opraví i uši.
0: Tak to vidíte, jak jste doceněna svými potomky, svýma vnoučatama.
1: Takže to nevidím. Prostě myslím si, že nuda je asi pro nás tady lidi to nejhorší, co by mohlo.
0: Tak to asi jo, ale ten odpočinek je velmi důležitý samozřejmě, abyste měla chvilku fakt jenom třeba pro sebe. Nemusí být třeba dlouhá, ale prostě chvilku. No.
1: V obědě si sednul s tím kafem, pokud je hezky, tak pod pergolou a tam tak
0: to jsou ty vaše chvilky hezké, tak to je fajn.
1: A potom říkám, u toho počítače, u toho zapomenu na všechno. Když se do něčeho dostanu, do nějakého, a teď si s tím nějaký ty vztahy správný, a to mám vždycky z toho obrovskou radost.
0: A děláte pro svoji rodinu, nebo i pro přátele třeba, nebo na zakázku?
1: No, jenom pro svoji rodinu.
0: Jenom pro svoji rodinu, zkrátka, pro zábavu a tak.
1: Taková rozvětvená, taková hujerovská hrdinka trošku.
0: Jo.
1: Tak
0: máte co dělat stále.
1: Je stále co hledat. No, děda byl ze 13 dětí.
0: No tak to jo, tak tam máte po čem pátrat.
1: Babička byla ze 6 dětí. Jako tam je opravdu po čem pátrat.
0: To je pravda, to je pravda.
1: A říkám, je to občas ty matrikáři a páni faráři to byly škrabalové a používali latinu, němčinu.
0: Jo, že to nejde rozluštit.
1: Patlají to dohromady. A někdy sedím nad jedním nápisem, co to je, jak se ten předek jmenoval, třeba taky 300 hodiny, než to slovo rozluštím. No. A nebo čím byl, jo, protože v těch starých matrikách je napsáno dokonce, v kolik hodin se narodil, čím byl jeho rodiče a tak dále. V dnešních matrikách není, tam se už naši potomci, naši budoucí jaksi, děti a vnuci, tam se už nedozvědí nic.
0: Ano, až budou pátrat po svých potomcích, po svých předcích. No tak ať vám tahle ta práce jde dobře od ruky, ať vás těší a moc děkuju za návštěvu, paní Iveto.
1: Chce to najít si ten správnej koníček.

0: Nádherná, dokonce filmová písnička Mít svůj kout s Jitkou Zelenkovou. No a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitučko. Já taky přeju krásný večer na všem posluchačům a pánovi chci poděkovat za pozdrav a tím ho taky zdravím.
0: Dobře, ráda vyřizuju. Dobře, ráda moc vyřizuju samozřejmě a už se vás ptám, Františku, jak pak vy taky velmi aktivní a akční a neustále činný zapomínáte nebo nezapomínáte na svůj odpočinek?
1: No, paní Dučko, já to řeknu tak, já v současné době si moc teda jako neodpočinu, ale taky musím říct, že se moc fyzicky nenadělám, jo? No, maximálně tak jen tam někdy zaskočím, někdy něco nastroju, nebo doma poseču trávu, jo? A jinak, víte, člověk potřebuje ten v těch letech, jak jsou já, protože víte, z Jedičina, no, dřívější éry se stavěly domy ve své pomoci všechno a když jste se do toho nechala vtáhnout, jo, a prostě když se všechno naslibovalo lidem, že jim postavím, že jim budem stavět, no tak to byl teda záhul, jak se říká, fyzické, jo, protože to sobotu, nedělu se někde stavěly domky po práci, jo, takže tak si myslím, že mám nárok, taky si jsem tam trošku odpočinul a taky to využívám. Soboty, neděle jsou rád, že mám volno, že můžu manželce něco slíbit, že ju někam zavezu, že někam pojedeme, jo, no. Tak takhle je to se mnou, jako jo, no, taky to... rád odpočívám, víte, když, a když takhle, včera, sobota, tak se měl jednání stavební, aspoň 3 hodiny.
0: No vidíte, jo, tak ani o víkendu jste vlastně se z toho nevyvlík, z těch povinností.
1: No, musíte k zákazníkovi, jo, paní byla ze Švýcarska a máte v Židlochovicích domek, no, tak

0: hodiny jsme jednali, já říkám, ať něco namaluju na plánek, ať dělám, když tam nebude, tak ať můžu podle toho plánku nějak reagovat, jo, stavět a tak, no.
1: Jo.
0: No a říkám, zase na to, jo, no takže tady tam, a i když nic nedělám, tak on to někdy umoruje. Taky, jo, sedu k obědu s tím oběd a najednou usnu za chvíli v té přesli, jo.
1: Ano.
0: Proberu se za hodinu, bolí mě zadek, jo, víte, protože usnu v křesle, nebože, takže, no, takže, ale víte, ale je mi litovat, že jaký ta pracuje furt, ta musí vařit, plánovat, co udělá, no,
1: takže
0: tak,
1: vás pořád
0: to
1: obskakuje pěkně.
0: Horší, jak chlapi, jiní chlapi, dokážeme hledat, co využít, neužít, no a tak.
1: Aha.
0: Víte, taky v té hospůdce jsem tam, ale teď už málo, jako, jo, protože když nemáte pravýho zedníka kovanýho a musí o to dělat pomocnic, tu zednickou práci, tak musíte s nima spůrt být na té stavbě, jo?
1: Ano.
0: No. A oni teda všechny práce nemůžu s nima dělat, nějaký omítky a to ne, jo, ale takový nějaký zámkový dlažby a zateplování, to oni kluci zvládnou, ale musím být s nima celý den, jako jo.
1: Jo.
0: Protože mohli být potvory taky rádi odpočívali, ale v práci, jako jo.
1: Tak je musíte trošku ohlídat taky, jasně.
0: No samozřejmě, to je takový můj úkol, jo, když chci, aby ta firma prostě trošku klapala, tak musím hlídat, no.
1: No je, to tak je.
0: Jo.
1: Dobře, Františku, no.
0: Tady jdem k novém zákazníku, víte, a tak vlastně tam musím být s nima celý den, no.
1: Jo, tak si potom, až večer přijde ten správný odpočinek, dobře.
0: Ano, taky rád lidoštím, samozřejmě, víte. Zajedne si s manželkou třeba tady do cukrády, tam, a i když mám cukrovku, nejako trošičku, když mám, tak mám taky rád sladky.
1: Tak na chvilku, tak rád, na dobroty.
0: No, tak, a říkám, taky si rád odpočnu, no, asi samozřejmě. Jak jsou svátky, nejak když 104 dní svátky, to beru teda, víte? No.
1: Jo, to si užijete, tak to je dobře. Tak Františku, nezapomínejte na sebe taky, na svůj odpočinek a jinak přeju hezký večer a moc děkuju taky za návštěvu, ano?
0: Ano, děkuju, paní Tuško.
1: Mějte se hezky, dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.

0: rozborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, starý dobrý olympik a slzy tvý mámy. No a těsně před půlnocí pozdravíme paní Ivetu do Teplic. Krásný pozdní večer, Iveto.
2: Vám také, paní Jitko, i všem posluchačům Noční linky.
1: Děkuju za všechny.
2: Tak já třeba odpočívám tak, že ráda tečtu knihy. Třeba i historické, nebo tečtu zajímavou knihu Trůn bohyně Isis, je to o životě Kleopatry.
1: Aha.
2: Nebo ráda čtu i o životopisné knihy umělců, zpěváků, herců. Tak ráda chodím na procházky do přírody, kde poslouchám zase zpěv ptactva.
1: No je, je krása.
2: Nebo koukám, jestli někde po stromě se nešplhá nějaká veverka. No, pak ráda poslouchám hudbu, mám hodně LP desek, ještě z mladších let, takže mám gramorádio, tak si pouštím jak české interprety, tak zahraniční. Pak ráda chodím třeba na nějaký pěkný film do kina, teď jsem byla naposledy na filmu Michael o Michaelovi Jacksonovi.
1: Ano, líbil se vám.
2: Mě upoutal, že jsem byla dvakrát na něm.
1: Jo, dokonce už to stihla.
2: Ano, i ten jeho synovec ho tak krásně stvárnil, prostě se mi to líbilo.
1: Líbilo.
2: Opravdu to bylo krásně natočeno, takže všem doporučuji, že...
1: Zavzpomínala jste si na legendu.
2: No. I na české filmy taky zajdu, a takže i tak, když jsou tyhle ty různé ty hudební filmy, tak taky ráda na to zajdu.
1: Ano, ano.
2: No a tak teď jsou taky v módě ty omalovánky pro dospělé, že to jsou ty různé mandaly, ornamenty a přírodní různé, tak to si taky...
1: Takže si koupíte vyparvuji. A ráda si zamalujete takhle pěkně, jo? Vidíte to?
2: To mě prostě bavilo i v dětství prostě, že maminka vykupala omalovánky, takže...
1: To je dobrý nápad, jak ráda, relaxovat, vidíte to? Hezké doporučení.
2: Pak třeba něco uháčkujou, že... Říkám, že až budu v důchodu, tak budu háčkovat zvířátka dětem do nemocnice. No, že?
1: Jo.
2: takže jsou všelijaké způsoby. Takže...
1: Víte, jak na sebe a jak si odpočinout zkrátka sama ano, se sebou, ano. Tak to je fajn. To je fajn. No a co se týče spánku třeba?
2: No tak to taky to. Třeba v sobotě neděle, když třeba je špatné počasí, tak se uvaří, poklidí a pak třeba se taky odpoledne třeba dám hodinku spánku. No a přes tím jako to chodím třeba tak kolem 11. a když zrovna neposlouchám linku, tak do té 12. hodiny taky spám.
1: Aby to bylo těch 7-8 hodin aspoň.
2: No, aspoň těch 7 hodin.
1: 7 hodin pro tělo.
2: To regenerovalo. No.
1: Umíte takové to, že si jdete přes den lehnout na chvíli?
2: No říkám někdy, třeba o víkendu.
1: O víkendu,
2: jo,
1: ano,
2: když,
1: ano.
2: Když je špatné počasí, tak třeba v sobotu, že jo.
1: Na chviličku,
2: po
1: jo.
2: Po obědě potom, no, že si člověk trošku takhle taky, no, dříve.
1: Tak to je dobře, protože to tělo si vlastně řekne a proč to nevyužít, že jo?
2: Ano, ano, ano. No potom právě to je taková ta spací nálada, že jo, když venku prší. A
1: ano, tuká, na výlet to nejde, nebo jde, ale tak jako divně.
2: Tak potom je tak, no, dá takhle ten doušek spánku taky, no.
1: Tak to potěší.
2: Nebo mám hodně těch hrnečků, je porcelánom šlaký, tak když si do toho pak jdu, že to jdu utřít prach z toho, no, tak to je taky takový menší relax.
1: Jo, utírání prachu.
2: No.
1: Tak konec konců je to
2: potřeba. Jaký mám tam ty náměty na tom hrnečku, kytičky nebo nějaký ornamenty, že jo, tak se tak na to podívám, otřu ho a...
1: Prohlídnete, zjistíte, co tam chybí, nechybí, co je potřeba opravit a tak a je to.
2: Ne, to já mám všechny jako dobrý, jo. Nemám nějaký poškozený, no. Já se prostě prohlídnu, nějaký vlastně ty hrnečky, všaký motivy mám, no.
1: Připomenete, co to tam vlastně máte. Dobře, no tak paní Iveto, taky přeju příjemné chvilky, které si takhle pěkně naplánujete pro sebe, abyste se hezky zrelaxovala a odpočinula.
2: Tak relaxovat nebo prostě něco dělat, nějaký koníčky, že jo, aby se nenudil.
1: Jasně.
2: Aby prostě ten život měl nějaký prostě.
1: A člověk měl z toho radost.
2: No, nějakou radost, no. Prostě ho prožíval hezky ten život. No.
1: Přesně tak. Mějte se hezky a děkuju moc krát.
2: Také, ano.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Tak se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne. No a ať už chceme, nechceme, tak je tu pondělí s datem už 15. června. Jsme přesně v polovině červnového měsíce. No a na prahu nového dne nám všem přeju krásný vydařený pondělní den, ať se nám povede i co se týče počasí, ať sluníčko na nás nezapomene. No a pokud máte před sebou takové ty pondělní nějaké pracovní povinnosti, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky a jak vždycky dodávám, hlavně s radostí, úsměvem a ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat a budeme povídat na téma odpočinek. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dáte 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? A museli jste se naučit na svůj odpočinek myslet a jak pak těžké to třeba pro vás konkrétně bylo, nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas naučit se odpočívat. Mnozí si uvědomujeme, že je moc důležité pro nás, pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. No a někteří to třeba zjistili, jak když se jim přílišná upracovanost vymstila třeba i nějakou chorobou a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak se na tom s odpočinkem právě vy? Telefon i teď po půlnoci 731 800 900. Můžete využívat také náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Žárlím, tak dospívali jsme, vy jste doposlouchali a na telefonu máme z Vysočiny paní Jarmilu. Krásnou noc, Jarmilo.
1: Dobrý večer všem z noční linky.
0: Mm-hmm.
1: A zdravím i vás.
0: Děkuju.
1: A strašně vám děkuju za tento pořad, protože to je úplně super.
0: No, děkujeme moc za přízeň.
1: Takže dlouho jsem měla docela pauzu, protože jsem byla v nemocnici a teď jsem se vrátila nedávno.
0: Mm-hmm.
1: Takže je mi toto dítka tady všechno takový vzácný, protože jsem už od podzima neviděla pomaly chalupu a to bylo. Takže já to mám tak daný, že prostě taky neumím odpočívat.
0: Neumíte,
1: ale vzhledem teďka k nemoci.
0: Ano.
1: Se to učím, protože, jak mi řekl pan docent, naučte se poslouchat svoje tělo.
0: Mm.
1: A je to pravda.
0: Ano, ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože když přijde nějaká nemoc, tak fakt přehodnotíte všechno, ano. Celý ten žebříček. A prostě tím takový ty problémy, co se zdají nevří, nevím, tak jsou úplně hloupostí a prostě se na tím musíte mávnout rukou nebo prostě pustit jedním uchem tam, druhým ven. A já ještě, abych teda řekla, narodila jsem se v lednu 63, kdy byla velká zima a naši se chodili na mě dívat, jestli dejchám, takže jsem asi byla takovej otužilec.
0: Jo.
1: A teďka, jako mám hodně zájmu, hodně koníčků už ve školy a všechno, takže mě baví, jak se říká, vlastně celý svět, jo.
0: Hmm.
1: Ale tím, že teda právě jedno pro druhý, prostě si naplňuju ten den a ale když už mě bolí zádech nebo tak, tak už vím, že musím brzdit a že už prostě si musím sednout nebo lehnout, protože mám taky problémy se zádama.
0: Hmm.
1: A Navíc teda se mi stala taková nepříjemná, jako jak to někdo má, ten osud je docela nevyspytatelný nebo nám nadělí. Přišla jsem do týdne o 7 lidí.
0: Jej.
1: Z toho 3 z rodiny a z toho 4 známí plus jako spolužačka.
0: Mm-hmm.
1: Takže ten osud fakt byl krutej a zachoval se tak, že prostě jsem se z toho složila s tím, že teda jsem skolabovala a takže teďka prostě mě dávají páni doktoři dohromady a já se snažím se, opravdu se snažím.
0: Hmm.
1: Jako tak nějak to svoje tělo poslouchat s tím, že bych radila taky všem, aby jim se nevzdávali. A brali to, jak to je, když je někdo obézní nebo silnější, ať je, oni jsou ty lidi veselí, mají dobrou náladu.
0: Jo.
1: A když prostě, že jo, do přírody ráda chodím, nebo na houby, já jsem vášnivá houbařka.
0: No to je krásný tak, relax tohle,
1: to
0: ano.
1: To je úplně nádherný.
0: Ano,
1: a dala
0: ano.
1: Jsem si taky za to, že když si něco z lesa odnesu, kousek mechu nebo něco, tak zase sbírám odpadky, takže mám igelitku.
0: Mm-hmm.
1: A zase ty takový
0: pomáháte lesu.
1: Tak to zase beru doma. Mám toho kolikrát až.
0: Jo, já vím, to asi všichni, když se podíváme kolem sebe, tak bohužel tohleto, no.
1: A jinak ráda mám zvířata, prostě psy, kočky, mám Minu, teďka jí říkám Aleška, protože můj přítel si vzal život, tak jsem ji přejmenovala na Alešku.
0: Mm-hmm.
1: A ona je tak věrná a prostě, když mě je špatně, tak prostě za mnou přijde a úplně mě tak prostě vycítí tu bolest a je se mnou jak
0: jo,
1: prostě
0: pomáhá.
1: Kamarád.
0: Tak to je
1: no
0: dobře.
1: A jinak, když jdu na procházku, tak prostě jdu s tím stylem, že teďka, jak nemám posečenou zahradu a zahrádku, tak obejdu zahrádku, natrhám nějaký trávy, kytky, co vykvetlo, protože jsem od podzima ani nezrabala lupení, protože jsem byla v nemocnici, že?
0: Jo.
1: Takže dělám kytky s tím, že teda potom, když to taky někomu dám a prostě udělám někomu radost, nebo tak nějak, sousedka se mi tady starala o kočičku, tak zítra teda si snad dovezu už auto a mám tam věci pro ní a to tak jich chci dělat radost. A tak mám z toho taky takový dobrý pocit, protože
0: to je dobře. Ano, ano.
1: Dělám radost dalším a ráda dělám radost druhým a ráda peču, prostě všechno možný. Takže ty malůvky a takový to taky, mám strašně ráda kamínky a to prostě všechno, já mám ráda a když i nějaký kamínek najdu na zemi, tak si ho vemu, protože ten jak padne do voka,
0: dělám vám radost, ano.
1: Protože zase použiju do nějaký vazby nebo nějaký šišku nebo něco, že jo, takže
0: ano, ano,
1: já chodím na procházku tak, že kolikrát jdu s půlkou kabelou kamení, takže jsem udřená, ale tak jako spokojená, šťastná, jo. Protože zase budu moc tvořit.
0: Že si něco přinesete nový.
1: Ale rodina mi tak nevěří, protože teďka mám tady problémy, nejde mi ani voda. Tak provodu tady, nebo mi syn doveze, nebo děti, ale jakože jo, tak člověk potřebuje, ta voda, to je základ.
0: No je. Tak paní Jarmilo, držte se, přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, opatrujte se a nezapomínejte na sebe, na svůj klid a na svůj relax, protože je velmi důležitý určitě ano, pro vás. I zrovna teď třeba, když máte tohle těžké období. Jinak moc děkuju za návštěvu a přeju vám hezkou noc a děkuju moc krát, jo?
1: Taky děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: Všechny zdravím a ať jsou hodně silní. A
0: taky, nápodobně. Budu se
1: to pomoc, nebo prostě ať se to jako daří všem.
0: Dobře, tak já budu se těšit zase na slyšenou v noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Janek Ledecký, skupina Žentour a písnička Proklínám. No a na telefonu máme Libušku z Měchovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás ještě jednou vzal, Libuško, všechny posluchače.
0: Děkuju moc, i napodobně vás.
1: Já
0: taky.
1: Bych řekla, že já už jsem nějak buď na to zvyklá, nebo jako se najím a jsem taková, ona, tak se chvilku jdu lehnout, protože to nějak vyžaduje.
0: Jo.
1: A no jo, já taky usnu na 2 hodiny.
0: No tak zase, když si to tělo řekne, tak co by ne.
1: A pak je mi víte lepší, jako jo, cítím se dobře.
0: No tak vidíte to, jak to pomáhá krásně, jak to funguje, no, že jo?
1: Unavé, ano, ano. No tak to jako, a pak stanu, uděláme si zase s tou kafe, aby se trošku, jak se řekne, spružila, abych se probudila. No, takže jako... No, asi je to zvyklý to tělo, no, zase, no, přijde i únava, jo, i únava taková.
0: No je, je, ano, ano.
1: No, no, no.
0: Takže klidně během dne, proč, si ne, proč se nenatáhnout a nedat si chvilku, že jo, odpočinek, spací
1: no,
0: a tak.
1: No, jistě, no, tak to snad nic nestojí. Takže to, no, ale jako nejlepší věček se může projít, jo, aby to člověk to, no, ale já teda... Tu, no já si říkám, chvilku, a jsou to 2 hodiny jako nic. Takže je to tak, no.
0: No a přes den, kromě toho spánku, třeba máte ráda takové to posezení nebo nějaká procházka tam u vás třeba po okolí v přírodě, no, aby tak člověk...
1: No posezení, jo, to si třeba to... Já nemůžu jít někam na procházku, to jako jsme se sestrou, teď tak na skvěl, já řepatně... Takže já bych ráda šla, mě to láká, nejde to ještě, no.
0: Jo, jo, jo.
1: No, no, no, takže to, ale jako sice tak nějak doma, že, nebo venku si tak nějak odpočíne taky, no.
0: Tak to je dobře.
1: No, no, nebo když někdo přijde, tak jsem taky ráda si popovídat, no, tak jako, tak nějak je to krátka, no. Když jsou hodní lidi, tak jo, jsou zlí, tak ne. Dneska se najdou více, no zklamala jsem se, bohužel, no a známe se od školy, no. On se mnou nechce mluvit, no, nevím proč.
0: No jo, no ale... tak stane se někdy, no, to člověk nevymyslí no. Tyhle věci, to je pravda, bohužel.
1: No. A to čeká mrzí, víte, protože je takový nepříjemný pro vás.
0: No. Ano, ano, ano, to je pravda.
1: No, tak co se dá dělat, no. Tím se nic nedělá, jestli se umoudří, nevím. No, takže to, taky trošku, já vám přeju hezkou dobrou, hezký
0: napodobně.
1: Návrat domů.
0: Děkuju, děkuju.
1: Domů návrat. A jak je v Praze, prší?
0: Pršelo chvilku odpoledne a jinak teď zatím nic uvidíme, jak se vyklube pondělí
1: no,
0: po ránu.
1: No, tady tak nějak, no, tady tak nějak nepršelo. No předtím ano, no, taky přehánky byly, no. Ale oni hlásí, že už pak příští tedy má být teplo.
0: Že už přijdou konečně let, takové skoro letní chvilky, to je pravda.
1: No, no. Tak se mějte hezky a máme vás rádi obě.
0: Děkuju. Děkuju, děkuju nápodobně. No. Hezkou noc přeju Libušku a budu se těšit zase příště. Mějte se hezky,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Naslyšenou. Taky, ano. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová, Slunečné pobřeží, to vše v noční lince, kterou právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu pozdravíme až na Valašsko Pepína. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak teď vás zdravím a i posluchače, kteří ještě nespí.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak se vede a jak umíte odpočívat? Prozraďte na sebe.
1: Tak odpočívat. My tady na té polosamotě, co neuděláte, nemáte, že? Takže musíte se jako hýbat, nutit jako se, že? Máme jako koně, že? Takže ráno už po té půl čtvrté, 4 hodiny už ho krmení, že? A dostal šrot nebo obez. A potom s ním už zase jedu do hůstia, že pro dřevo a s ním musíte...
0: No to jsou ty aktivity, tomu já rozumím, ale já se dneska spíš ptám na ten odpočinek. Jestli umíte odpočívat a tak, zkrátka udělat si třeba po obědě chvilku.
1: Jo, po obědě, jak je pěkně, tak venku pod lípu.
0: No.
1: Nebo na berandě, že takže tak volnější. Teď jsme měli sena, takže to byl takový relax. Už máme nasušené seno.
0: Už jste to všechno zvládli takhle, no vy jste tady akční.
1: Jo, to je. Tak musíte, dokud je počasí. Tady vám nic nedá, nikdo zadarmo, že?
0: Takže to je pravda, ano.
1: To pěkně sušilo, takže... Dneska se trošku ochladilo, tak aj trochu přitápíme v těch kachlákoch, kde tam náhle.
0: Jo, aby se příjemně odpočívalo a potom spalo, že jo, dobře.
1: Přesně tak. Takže to je. No a bylinky jsme sbírali, protože teď do toho konca května, aby byly, teď se sušá, takže je to pěkně v tínku.
0: No je, tak tam máte voňavo teď krásně.
1: Jo, to je parádička. A tu je jako pěkně za každou počasí. A i když prší, tak sledujete zvěř, jak zapase a takže ptáky, ptáci, že to nám až do verandy léce, takže to je veselé. No a včelky, že a tak to.
0: Takže užíváte zkrátka teď toho krásného období dlouhých dnů a tak, jo?
1: Jo, je to pěkné, no.
0: No a kolik potřebujete spánku pro to, abyste byl dobře odpočatý, Pepíno?
1: Kolik tak? Syn mi povídá, že spím málo, ale tak těch 6,5 do 7 hodin, ale jako to je v pohodě.
0: Stačí vám to?
1: No, jo, stačí. Takže my chodíme večer brzo spať.
0: Aha.
1: My tak kolem 7:30, 8 hodin uspíme. Už klid.
0: A to už jako teď vstáváte, že je 12:30, už jste vyspaný?
1: No, teď už tak přemýšlám, co budu ráno.
0: Ráno dělat.
1: To už ve 3 hodiny už komoc, kokrá a to už víte, že už máte za chvíli stávat.
0: Máte čas na ráno.
1: To už je také veselé. Už kukačky začnu kukat, že? Takže počítáte, kolikrát zakuká a už to je takové veselé.
0: Rozumím.
1: No a drůbež, co máme, že a tak ten...
0: Takže zkrátka, pořád je co dělat u vás a mezi tím nějaký ten relax, abyste na sebe nezapomněl. Dobře.
1: Tak se opatrujte.
0: Nápodobně, Pepíno, moc vám děkuju, přeju krásné dny.
1: Prosím. Sluce v duši.
0: Ano, nápodobně taky tak a krásné dny na Valašsko. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Pavel Bobek, jak jste určitě všichni poznali. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Olomouce paní Ivetu.
1: Ano, děkuji.
0: Krásnou noc, Iveto.
1: Nádhera písnička, krásnou noc.
0: To je dobře.
1: Já volám z Radíkova, Iveta.
0: Ano.
1: A Olomouc z Radíkov.
0: Ano, ano.
1: A teď chci říct, to je krásné téma.
0: Mm-hmm.
1: Já mám tři pejsky, jo?
0: Jo.
1: Tak chci povídat o tom, jak říkáte, odpočinek, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže já spím ráno 5.00 nebo 5.30. Ten malinký, já mám tři pejsky, malinký ho mám, takový štěnátko.
0: Ano.
1: Tak v 5.30 on tady začne skákat na posteli,
0: mm-hmm.
1: on je u mě. Jo, tak on mě zbudí, tak ho dám na terasu, jo, on se vykaká, vyčurá, jo, tak probíhá den,
0: mm-hmm.
1: začíná den, teď třeba musím jít do obchodu, po doktorech přes den, pak se vracím, jo.
0: Ano, ano.
1: A teď ještě mám tady Belgičáka krásnýho, velikýho, jo. Fenečku, to mi dala kámoška, to jsem nechtěla. A je už u mě 3 roky, tak ta fenečka. Tak se vracím třeba z obchodu nebo po těch doktorech.
0: Mm-hmm.
1: A teď chci říct k tomu odpočinku. Já se vracím a teď oni mě vítají, jo, je vypustím. A teď jsem tak unavená už po těch opuskách.
0: Mm-hmm.
1: Tak se tady posadím na terasu, dám si tady něco dobrýho. Oni se mnou samozřejmě papají, že?
0: Mm-hmm.
1: Dám si tam nějaký rohlík s nějakým salámem, pomazánkou. Oni se mnou papají a potom ten odpočinek, jo? Pak už jsem tak utahaná,
0: jo,
1: že potom si umyju ruce, jo, do domu, umyju si ruce a říkám, a už mě dejte pokoj, jo? Tak se tady natáhnu a teďka zaberu a spím. To je můj odpočinek.
0: Krása.
1: Relaxace.
0: Ano, ano.
1: Pustím si rádio.
0: Ano.
1: Jo, rozhlas Brno. Já vás ráda poslouchám.
0: No, děkujeme.
1: Tak
0: no,
1: si tak, to pustím.
0: Tak
1: no.
0: To umíte krásně si odpočinout, no, vyspat se, dospat
1: no,
0: se.
1: No, no. Pustím, umiju si ruce, to je hlavní. Potom se tady natáhnu. Na gauč, oni kolem mě, jo, teď se tady složilo kolem mě, teď hraje ta hudba, rádio, rozhlas, Brno, jo, bude kapitánčík a tak dále.
0: Jo, ano, ano.
1: A relax.
0: Ano, ano.
1: A teď se natáhnu a sutuha, usnu, třeba ve dvě hodiny a jsem mrtvá,
0: tak,
1: jo.
0: To je dobře,
1: nebo
0: si to takhle
1: Alexandra,
0: užijete.
1: Ta Alex, jo,
0: mm-hmm.
1: Alex a host. To mám ráda.
0: Mm-hmm.
1: No a tak dále.
0: Dobře.
1: A prostě se natáhnu a jsem tvrdá a spíme všichni.
0: Ano.
1: Všichni oni a to je dobrý.
0: Tak to je dobře. Doufám, že jaký s pejskama no. Děláte nějaké hezké vycházky, abyste se podívala po
1: jo,
0: okolí.
1: Jo. Už jako bolí mě páteř, ale s tím malinkým chodím.
0: Chodíte.
1: Mm-hmm. Jo, tady mám štěňátko taky malinký,
0: mm-hmm.
1: takovou šeltinku malinkou. A to je darebáček. A vždycky kamarád mě volá, co dělá ten malej? A říkám, zlobí bábu.
0: Jo.
1: Já mu říkám, zlobí bábu.
0: Mm-hmm.
1: My se tomu řechtáme. No, on má rok a půl, no.
0: Tak
1: je malý šeltináček, no.
0: Jo, tak
1: pak
0: máte.
1: Mám tady Belgičáka velikýho,
0: mm-hmm.
1: Belgičák, ale on je hrozně hodnej.
0: Tak to je
1: on
0: dobře.
1: Bude mi teď 8, ale to je miláček,
0: mm-hmm.
1: černý, velký, lidi se ho bojí, jo, ale on je hrozně hodnej. On by neublížil,
0: mm-hmm.
1: jo, krásný. Pak mi tady kámoška dotáhla fenečku. Mně bylo líto, musela být do útulku.
0: Mm-hmm.
1: Mně bylo líto, tak jsem si ji vzala. No.
0: Jo, rozumím.
1: Už mám tady 3 roky. Ona je vděčná holčička.
0: No je, tak
1: taková
0: tam máte
1: černá
0: takhle
1: fenečka, no.
0: Mm-hmm.
1: Taková středně velká. No, takže tak.
0: Dobře.
1: Takže to je můj relax, jo.
0: Tak.
1: Já přijdu z toho obchodu třeba, se vrátím z toho Lidlu, přijedu, oni je vítají, já je miluju.
0: No je, jo? Tak to tam máte krásný takhle.
1: A potom si umiju ruce, hlavně.
0: Mm-hmm.
1: A potom je vypustím na tu zahrádku.
0: A
1: tady
0: můžete
1: mám.
0: Si lehnout, dobře.
1: No.
0: Tak paní Iveko.
1: A pak se natáhnu.
0: Ano, už jsme říkali takhle, aby jsme to neopakovali. Paní...
1: Jo, zdravím všechny.
0: Moc vám děkuju, přeju krásnou noc a budu se těšit zase příště.
1: Ano, já taky, zdravím všechny.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Zradíková.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Věra Martinová a její písnička Dál jen vejdi. No a teď se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, tak se pojďme podívat také do pošty, protože píšete k našemu tématu odpočinek. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu, jak mohu, hned ležím, ale ještě píše dál. Odpočinutí je zdravé a tak zajdu na kafe za přítelem, po obědě si velmi rád dám šlofíka a nebo se zajdu podívat třeba, co kolem roste, na procházku. No ale měl jsem za to, že jak budu v důchodu, budu mít času habaděj a řeknu vám, že opak je pravdou, ale vem to čert. Tak to byl pan Bohumír. Já děkuji moc, pane Bohumíre, a přeju krásné odpočinkové důchodové dny a užívejte si je hezky podle svých představ samozřejmě a přeju také hodně radosti a především pevné zdraví.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aneta Langerová a Voda živá, tak pomalu půjdeme do finále té nedělně pondělní noční linky, ale pojďme se opět podívat ještě do pošty, než si dáme třeba další muziku, protože to vypadá, že už jste mi pomalu usnuli při tom povídání o odpočinku a o spánku a o tom, kolik třeba hodin spánku potřebujeme. Ale Milan z Valašska třeba dodává k tématu. Moc zdravím všechny a děkuju za milý pořad, který je součástí mého odpočinku. A to dost často odkudkoliv. Milá Jitko, zdravím všechny. Děkuji také za výbornou muziku a jinak přeju hezké dny a hodně štěstí a z Valašska zdraví všechny Milan. Tak Milane, to jsme moc rádi, že noční linka slouží právě k vašemu večernímu relaxu a odpočinku. Také vás moc zdravím, také přeju hezké dny. No a na řadě je teď s písničkou Iveta Bartošová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Iveta Bartošová a písnička Dej mi ruku. No a než se rozloučíme, tak se ještě jednou podíváme do pošty. Tentokrát do e-mailu, kam se dopsal také pan Mojmír Kříž ze Světa, který tématu vlastně na závěr našeho povídání dodává. Odpočívat mě učí moje krásná společnice Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. No a když si jdu lehnout, přesvědčí se čenichem, že jsem to já, přitiskne se kožíškem a hřeje a přede. Jinak všem přeju krásný večer, zdraví Mojmír Kříž ze Světa. Pane Mojmíre, také vás moc zdravím, přeju také krásné dny a tentokrát je už nebo teď zrovna krásnou noc. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, krásné sny a úspěšný, krásný celý červnový týden. No a jinak samozřejmě, pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme přichystánu spoustu nočních pořadů, takže si určitě u nás vyberete. Tak děkuju moc krát, dobrou noc a zase příště brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Benérem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byť strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Řížskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou sílou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich hloupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem, a pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stal a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Frič a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fričem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Frič.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tůze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát v roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí. Prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásném květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a mejn, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a mejn, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramný strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každý strach chytrne. Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Vostávali jsme při huti, co se pracují sklenice. A můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba. A stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli. A to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout. A nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za ty vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějakej obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jakej dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takovýho obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátký čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz, to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman. Byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím. A přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každý mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselý ho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátký čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbili. Otec jí psal, zač je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Viem, žila som správne.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
3: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta Májovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika

tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousku-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích a prostě nebude závislý na tom, co kde, těžko nějak tak sežene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně, a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostávala laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území.
0: Trval na svém Vierči.
1: Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před indiány na obou stranách řeky.
0: Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
1: Je-li to v mé moci?
0: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak, jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
1: To mám z toho,
0: věl si na mne Vierči,
1: že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa

0: nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Heffliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Heffliger, majitel místní dřevorubny. S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem. První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich mužští členové si hned brali sekyry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za 2 hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální a přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní částí úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům. Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid. Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
1: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.